tebe a na bílém poštáři do kroužku stočený. Bude tu po tobě pramínek vlasů, já nebudu vstávat, dál chci ležet zasněný.

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších s nimi to hlášení a rozkaz,

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se napříč.

Chtěl jsem dnes začít nějakou aktuální pralostikou, ale zapomněl jsem se podívat, která by to mohla být. A tak řeknu na úvod to, co jsem vymyslel sám a co podle mne stále platí. Oldies, to je hudba, kterou prověřil čas a která nikdy nesklame. Zatím si stojím. Právě k poslechu Oldies vás zvu já, Jirka Tieftrunk, technicky podporovaný mladým a talentovaným mistrem zvuku Vojtěchem Dluhým.

To byl pohled do britské Top Ten přesně před 43 lety. Novinkou v ní byl hit skupiny Electric Light Orchestra Sweet Talking Woman. Je o nepolapitelné sladce mluvící ženě, která zřejmě nechce být nalezena. Vocoder, který měnil hlas do robotického zvuku, byl tehdy v módě. Nepíšete si ani o blues, ani o reggae, tak jsem se rozhodl, že pro větší pestrost pořadu vyberu něco sám.

wash my clothes. I don't want you.

Zaspíval vám Muddy Waters, průkopník chicagského blues, který se na jihu naučil napřed na harmoniku a potom také na kytaru. Do Chicaga přišel v roce 1943, oba songy mu tam na přelomu let 1953 a 54 složil Willie Dixon. Podle jejich názvů je jasné, že jsou to naprosté protipóly. Zatímco Hoochie Coochie Man je bezbřehá erotika, I just want to make love to you je prosba o lásku.

Zmínil jsem také reggae a vybral jsem britskou skupinu Greyhound. Black and White i Moon River jsou samozřejmě remakey, pozor, nikoliv cover verze, ten termín znamená něco jiného a používá se nevhodně. Bílí a černí, to je stále živé téma, jen dnes, aby si člověk už raději dával pozor na pusu. A pokud jde o Moon River, vybral jsem singlovou verzi, kterou nám často hrávala Rozi.

Pavel Dovák dospíval původně filmovou píseň Žofie, text mu napsal Jiří Štajdl. Doprovázeli ho pánkovci a točer, řízený Josefem Vobrubou, vydal Suprafon jako B-stranu singlu v roce 1966. Anglický název písně What's New Pussycat na něm sice uveden není, ale je to tak známý hit, bodující tehdy v žebříčcích, že je skoro zbytečné dodávat, že vám teď zaspívá Velšan Tom Jones. What's new, pussycat? Who?

Lauro, vzpomeň si, co všechno jsem ti opatřil, spočítej šaty ve svém šatníku, máš moji šekovou knížku. Přesto si byla s jiným. Co on má a já nemám? Musí to být něco, bez čeho jsem se narodil. To zpíval Tom Jones a vy možná tušíte, co to může být. Do dvojice jsem přidal píseň Flower of Love, kterou zaspíval a se kterou v roce 1968 také bodoval autor Lori, už zmíněný Leon Ashley.

Mladým posluchačům její jméno možná už nic neříká, ale ti starší neomylně vědí, že právě dospívala Judita Čeřovská, a to píseň Dlouhá bílá noc. Doprovázeli ji Pankovci a Vlachův orchestr, textovala Jiřina Fikejzová, vydal Suprafon jako bestselleru singlu v roce 1966. Původně je to filmová melodie a v zápětí píseň, kterou jako první naspíval, a to velice úspěšně, Frank Sinatra.

Lépe to tehdy pro Franka Sinatru dopadnout nemohlo, singl s tou písní byl jedničkou po obou stranách Atlantiku. A bylo to v době působení mnoha rockových skupin a solistů opravdu pozoruhodné. Prostě silná popová melodie a bezchybný pěvecký výkon si své posluchače vždy najdou. Teď něco podle hudebního kalendáře, vybral jsem 16. říjen a Tuzemsko.

16. října 1984 zemřel trumpetista, malíř a zpěvák Jiří Jelínek, proto jsem zařadil jeho a Kubernátův klobouk vekřový. Ve stejný den se v roce 1934 narodil hudebník, skladatel a aranžér Zbyšek Bitmar. Potkal jsem ho v rozhlase jen jednou a zeptal jsem se ho tehdy, co je to za zajímavý nástroj v jeho písničce Holka jako lusk. Mrkl na mě, usmál se a řekl, pěkné, že? No, to je pikola.

Porovnávám po třetí, Pavel Bobek zaspíval píseň Vzduch, který dýchám. Doprovázela ho studiová skupina řízená Františkem Ringem Čechem, vydal Panton v roce 1977 a to na EP desce. Autorem textu je Jan Krůta, nevím jak vám, ale mně v něm chybí to podle mne důležité, co slyším v originálu The Air That I Breathe skupiny The Hollies. Nějak konkrétněji to anglické And I Love You.

Připomínám, že jsem vytvořil databázi u nás známých instrumentálek. Chcete-li nějakou slyšet, ale neumíte ji pojmenovat, zkuste mi napsat číslo od 1 už do 583, třeba se trefíte. Můžete mi také poslat svůj tip, která by v tom seznamu neměla chybět. A protože přesně před 50 lety zemřel Gene Vincent, mám tu teď jeho Lotta Lavin z roku 1957.

Pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerla 2, 702 00 Ostrava, na e-mailovou oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Mluvil jsem o instrumentálkách, na závěr tu jednu mám. Američana Ella Hurta a jeho hitový remake z roku 1965 Fancy Pants. Mějte se hezky a dávejte pozor, nenachladněte, po svaté Tereze už prý mráz po střechách leze.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
2: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
1: Ano. Podzim, hezky.
2: Podzim. Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
1: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě, i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes, už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: No, já se moc těším, protože sahneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám na dlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. Vrána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska, samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprla ta má, mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachrata almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Heger to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživil, ano, až knižních, ano, a člověk ano přemýšlel, že je
1: zná,
0: ale že je
1: půjde.
0: Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Hegra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jaksi eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo Tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou, takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známí tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát.
1: No jo.
0: Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co, jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo? Protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu.
0: Ale tak jak se to naučíš? Ty oči jsou
1: to se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky, ne, zornice, barva je stejná.
1: Ne,
0: tak
1: ne,
0: co
1: ne,
0: měníš?
1: Ne.
0: Zakřivení víček nebo vrázky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: Já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, když se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je, a to je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budinová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským, scénka na P. Zase tam bude dominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
3: Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
3: Ano, my vás taky.
4: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Stasi. Bohdalovou.
2: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
3: Díky.
2: Kdo další tam je?
3: Naschledanou.
2: A dobrý den zároveň.
3: Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Opavy. Oba zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
3: tak
5: zlepší.
3: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
2: Ano, děkujeme za to.
5: Díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
3: Tak
5: takže
3: prima.
5: Vám moc zdravím a všechny posluchače a přejím, teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
2: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
3: Děkujeme. Ano, šťastnou cestu.
2: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
3: Dobrý den.
6: Dobré odpoledne.
3: Ano, zdravíme.
6: A zase někdo vás oba zdraví. Áček bylo až.
2: Dáte Bčko.
6: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
2: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
7: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
8: První pacient, prosím.
9: Pozdrav pánbu, paní primářko.
8: Pan Petr Plecitý.
9: Prosím.
8: Přání, problémy, potíže.
9: Plno.
8: Plno. Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
9: Plno. Připouštím příznaky plížící se pohromy.
8: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
9: Přesně. Příznaky. A. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. A. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puterý, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko. Prtek pic. Pak počínající pepka, postupné pitomnění.
8: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji, podle pravdy.
9: Přestávám pít.
8: Podle pravdy.
9: Přestávám pít. Přesto.
8: Přesto.
9: Presto. Pianissimo. Promiňte, pitalština. přesto potíží přibývá.
8: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
9: Telefon.
8: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku Pusinko, poslouchám. Proč příště? Potvora přízemní. Patrně poslouchá pomluvy. Patriku, plánu. Patriku, pusinku. Pátek popolední. Pusinku. Proč posloucháte?
9: Bude pífat.
8: Pokračujte, prosím.
9: Polikám prášky, prášky, panikařím, provázím pohnutě pohřby přátel a potřebuju poslední pomazání.
8: Poslední pomazání, pane Plecity, předčasné. Pane Plecity, přijdete posledního prosince popolední. Platí?
9: Perspektivné potíže, paní primářko.
8: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka, pracujte!
9: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochechulozní písmeno, to P,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný, no.
2: Podařilo se. No. Dobře. Snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat. Už jsem to zmiňoval na začátku. Jirka je s námi taky zažil, takže ví, ano, že to ano. Jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásně.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A určitě tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste-li tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně. A ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku. Bude to na tobě, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno párty z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jako že jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek, jak byl zanebet, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím si to celý vyžrat od A do Z. Tak si to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla, říká, ježišmarja, já vám vlezla do záběru. Říkám, jak jste mi vlezla, že vy tady něco točíte, kde máte ty kamery? Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevězděla a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo.
4: Ale... Už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky.
3: No takový vypadá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediné, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Co taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš slyšet recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. A ty musíš vzít takový to téčko a musíš lehkým pohybem. V podstatě
4: já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, no. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palačinu.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já si styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem si styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul.
4: Jo.
3: No a takže tu první, takže než jsem se odhodl říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to je jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, ne, já mám 4 TT. To je normální stánkař, OK, ale tady prostě 4x jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, tak to nemůžeš, to chceš

0: za korunu to nejde.
1: No tak jako.
0: No to ne.
1: Můžeš to říct, když tak to vytřineme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
0: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechali, tak jsem ji dal za 90.
1: Za 90?
0: No, to je lidová cena.
1: No.
0: S marmeládou za 70. Hmm. A přišla paní, já nech zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem jí 90, že byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
1: 90.
0: Ale jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
2: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
3: Palačinky, no.
2: Dělal jsi je někdy? Nebo máš
3: Ne. Moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne že bych jako
2: se holdoval. Se přikláněl k té chuti?
3: Úplně jsem nepropad, ale jako něco si dopřeju. Ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem, a teď jako ty palačinky byly, že bylo skrz ně vidět Prahu. No to bylo úžasné, ale byla vůbec báječná kuchařka.
2: Vidět Prahu.
3: No?
2: Aha, večerní.
3: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
2: Ne, já myslím, že přes to byly noviny. To možná je u některého těsta
3: možná,
2: se
3: že jsem si nevšim.
2: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
3: No. Říká se, proč se to musí tahat.
2: Ano,
3: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý krásně a přitom tenonký.
2: Když už jsme u jídel, tak prosím vás pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
3: Ano.
2: Richard Genzer, když se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
3: to určitě,
2: nějaká práce s ním, to určitě,
3: tak já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
2: No,
3: to vlastně
2: ještě ty barevné přiléhavé kraťásky.
3: Tohle mi nějak nevytrnulo na mysli, ale
2: svítivě žlutý nebo zelený.
3: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě jako když se oni byli zjevení, že jo, když se objevili, oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umyjeme okna, jak byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost se na ně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost ho poslouchat, no.
2: Poklona tedy pro Richarda Genzera může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude opravdu, je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda, a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 901104. Humor, mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genzera s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo Humor, mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gotem. Stejně tak ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde je jako host Jirka Ptáčník, a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
4: Těšíme se. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat, tak nám poraďte, tedy Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas, povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ugaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnej.
2: Ano.
3: Vás Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře, zapsáno a děkujem. Díky. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František z Horníku. Já vás tam zdravím, zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka. Já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano. Dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem. Díky.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. Padne dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale... Chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako nechcete tu odpověď zveřejnit. Takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
6: Já jsem si tady ptají. Přinesl takový od tazatelky, takový dopis.
7: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, přímo, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtensteinska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: Co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtensteinsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnoubení, jo? A to už bych ho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalost cizích jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl a řekl bych, podívej se, já, pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být vám a toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci.
6: Já.
7: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, ale teď ho v tom nechám samotný. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtenštejna?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. Lichtenštejnská, no. Sám, teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. Poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán. A ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to byl slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky jsi ve své době třeba hlasatelské odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky odpovídal dětem někdo učil, anebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik. Jako, tak závratný, jako krabice
4: neříkej.
5: Na boty stačila.
4: Jo, na no, měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl, poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii, ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Starala se o to televize, a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNK, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem a říkám si, co bychom prodělali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, jo? Natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 01 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé Humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, tady Ptáčníku. Dobrý
2: zdravím
4: den,
2: do
4: Ivan
2: Krvin.
4: Patriku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: Od teďka se skutečně můžete ptát odpovídat na všecko, na kterékoliv dotazy, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, a napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, které jsem dostal. A hlavně, já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupý, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupý, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji. Vám.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady
6: tam
5: východ?
6: A tam.
5: Děkuju.

0: Memoriáda.
1: Jsme na konci, co zbývá dodat? Třeba nějaký vtípek ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily, lehce ovíněn, s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci, a tam je obrovitej gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, jak, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní, objednávejte vstupenky na adrese humoriáda.cz. Mějte se hezky.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Další radnice v Plzeňském kraji mají jasno, kdo bude po volbách vládnout. Vinaři dokončují letošní svatomartinské víno, kvůli suchu ho bude méně. Hokejisté Plzně ovládli základní část Ligy mistrů a dnes bude po rozpuštění oblačnosti a mlhy polojasno, teploty až 17 stupňů. Pěkné čtvrteční ráno zprávy přináší Andrea Samešová. Další radnice v Plzeňském kraji se dohodly na vytvoření koalice. V Rokycanech bude vládnout vítězná strana Rokycanští patrioti současného starosty Tomáše Rady. Dále hnutí ANO a dvě místní uskupení Naše Rokycany a Pro Rokycany zdraví a sport. Dohromady mají 15 z 21 mandátů. Potvrdil to právě Tomáš Rada, který má setrvat na pozici starosty. V Plzni je jasno o koalici v centrálním městském obvodu. Tvořit je bude hnutí ANO, STAN a Pro Plzeň. V zastupitelstvu z 33 křesly bude mít 22 hlasů. Podle koaliční dohody by se měl starostou potřetí stát David Procházka z hnutí ANO. Ve spáleném Poříčí na jižním Plzeňsku vznikne nová dětská ordinace. Krajští radní na to schválili finanční podporu 500 000 korun, a to především na vybavení ordinace, tedy zdravotnickou techniku, diagnostické přístroje, počítačové vybavení anebo potřebný lékařský software. Další podrobnosti doplní mluvčí hejtmanství Eva Mertlová.
2: Nová ordinace má pomoci zajistit dostupnost pediatrické péče v oblasti ORP Blovice. Dosavadní dětská lékařka totiž ukončila ze zdravotních důvodů poskytování péče už na začátku června letošního roku. No a stávající prostory nejsou pro provoz nové ordinace vůbec vyhovující. Nové pracoviště proto vznikne v prostorách zdravotního střediska ve spáleném Poříčí.
0: Zemědělci mohou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Připraveno je 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze půjdou z národních zdrojů. Kompenzace má pomoci zemědělcům zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do 31. října. Moravští a čeští vinaři dokončují výrobu letošních mladých vín. Do příštího týdne musí stihnout vinařskému fondu odeslat vzorky těch, která chtějí označit jako svatomartinská. Kvůli horku a suchu, ale bude vína letos výrazně méně než obvykle.
3: Enoložka vinařství ve Velkých Bílovicích Karolina Zpěváková otáčí kohoutkem na několik metrů vysoké nerezové nádrži a do sklenice už teče bílé víno.
4: Letos je toho tak o 30% míň.
3: Podobně je na tom i většina ostatních tuzemských vinařů. Na ceně vína se to ale nejspíš neprojeví, upřesňuje výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
5: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny.
3: Svatomartinské víno se jako každý rok smí začít prodávat 11. listopadu. Šimon Franz, Český rozhlas. Sport.
0: Hokejisté Plzně ovládli základní skupinu Ligy mistrů, vyhráli všech 6 zápasů. Včera na závěr základní části zdolali finskou Saipu 6-3. 2 góly si připsal Ivo Sedláček.
1: Počasí.
0: Dnes bude zpočátku mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně během dne většinou polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách 11 až 14 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky během dne většinou dobré a bio-2, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se časně ráno pracuje před Berounem na 12. kilometru ve směru od Prahy na Plzeň. Uzavřen je levý jízdní pruh. Důvodem je údržba povrchové kanalizace. Buďte proto opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Teď
6: Bečku za zprávami udělala Andrea Samešová 5 minut po 5. hodině. Společně vám přejeme příjemné ráno. Betonový prach ze staveb by mohly zrecyklovat bakterie. Na tomhle nápadu pracují čeští vědci. Už za chvilku vysvětlíme, jak by to podle nich mělo fungovat v praxi.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
6: Čtvrtek 15. října. Hezký poslech a pěkné ráno.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Jak a kde se suší sušenky?
1: V mikrovlnce.
2: Že se upečou v troubě.
3: Oni se vůbec nesuší.
4: Že se vytvarujou někde v nějaký pekárně různě.
5: O, že to dáte na sluníčko, ono se to suší.
6: Že můžeme do té sušenky udělat díra, pověsit ji na provázek a dát ji třeba na větev, aby uschla.
3: Třeba je dáme na topení, na takovou síťku, třeba jak se dělají křížaly, taky se suší na topení. Ahoj!

0: V regionu jsme tu pro vás i v 5 hodin a 15 minut. Přejeme hezké ráno.
1: Počasí.
0: A v tom regionu dneska bude zpočátku mlhavo nebo zataženo nízkou oblačností, postupně během dne většinou polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší denní teploty je mezi 14 a 17, na horách do 14 stupňů Celsia. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky budou během dne většinou dobré a biometeorologická zátěž střední.
1: Otázky Tondy Procházky vezou hosty do Volduch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Volduchy. Otázky Tondy Procházky. V pátek 23. října od 18 hodin. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: vím.
1: V době, kdy 19. minuta našla klíč k 5. hodině, vám přejeme hezké ráno. Odpadní betonový prach by už nemusel končit na skládkách. Čeští vědci přišli na způsob, jak z něj opět vytvořit pevný stavební materiál, a to bez použití cementu. Stačí k němu přidat bakterii, která funguje jako jakési přírodní lepidlo. V současnosti se jemný betonový prach prakticky nerecykluje, a to přesto, že dle vědců tvoří až třetinu stavebního odpadu.
2: Tento jemný drcený beton pochází z dálnice D1 a vidíte, že je to opravdu velmi, velmi jemný prášek, který v současné době nemá využití.
3: Takový moučkový cukr, akorát v šedé barvě.
2: Ano. A my jsme pomocí bakterií z něho byli schopné vytvořit takovéto krychličky.
3: Ukazuje mi Hana Stiborová z Ústavu biochemie a mikrobiologie Vysoké školy chemicko-technologické, která do výzkumu zapojila i svou koupelnu, respektive odpad z její rekonstrukce.
2: Tak je tam i jemný prášek, i trošku větší zrníčka, úlomky kachliček, takže tam můžete cítit i ostřejší částečky.
3: Je to tam i slyšet, že tam jsou nějaké kousíčky.
2: No a tady máme materiál, který se nám zase podařil vytvořit, a když vidíte, tak opravdu s ním takhle můžeme poťukat a je to vlastně taková opravdu pevná cihla.
3: Mikrobiologové vyzkoušeli různé druhy bakterií, dokonce i z koněpruských jeskyní, než našli ty správné.
2: Které jsou schopné tvořit krystaly uhličitanu vápenatého, něco jako lepidlo, kdy ty jemné částečky spojí dohromady a vytvoří z toho kompaktní soudružný materiál.
3: Kristýna Kliková teď bere tu bakterii.
4: To jsou kolonie bakterie Sutcliffeella coli v tomto případě. Nabírám jemně drcený beton. Teď tam přidávám bakteriální suspenzi.
3: Teď už vidíme, že je to taková jako tuší směs, něco jako malta.
4: Součástí bakteriální suspenze jsou i vápenaté jonty, které bakterie využije ke srážení toho uhličitanu vápenatého.
3: A to může trvat až 20 dnů. Pak vzorky čeká zkouška pevnosti. Ale nejprve je Petr Holeček z fakulty stavební ČVUT kontroluje pod elektronovým mikroskopem.
5: Vzoreček nalepíme na uhlíkový terč, ten zajede do elektronového mikroskopu. Můžeme vidět zrna toho drceného betonu, která jsou obalena v různých typech krystalů. Přesně takovou strukturu hledáme a teď může vzorek jít na další zkoušky.
3: Aby bylo možné recyklovat betonový prach pomocí bakterií, čeká odborníky ještě hodně testování pro zvýšení pevnosti nového materiálu. Eva Kézrová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: je půl šesté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: 17-letého mladíka Stachovska, kterého policie v úterý obvinila z pokusu o vraždu, poslal soud do vazby. Informovala o tom policejní mluvčí Pavla Burešová. Muž je podezřelý z toho, že v sobotu popoledni u Boleveckého rybníka v Plzni bodl do zad 39-letou běžkyni. Svou oběť si vybral podle policie náhodně. Plzeň stále nemá strom, který o Vánocích ozdobí náměstí Republiky. Město se znovu obrací na obyvatel.

0: obyvatele Plzně i celého regionu. Darovat mohou jehličnan 13 až 15 metrů vysoký pravidelného tvaru. Důležité podle informací města je také to, aby se ke stromu dostal jeřáb a téměř 20-metrový tahač s podvalníkem. Kvůli modernizaci přeruší ode dneška provoz rentgenové pracoviště na poliklinice v Tachově. Odstávka potrvá až do prosince. V plánu je kompletní rekonstrukce a instalace nového rentgenu. Provoz mamografu a ultrazvukového vyšetření omezený nebude. Lídři států Evropské unie projednají na summitu v Bruselu přípravy nového víceletého rozpočtu Evropské unie. Nový upravený návrh počítá se škrty o 8%. Řešit budou také obchodní vztahy s Čínou anebo přípravu Evropské unie na rozšíření o další státy. Hokejisté Plzně ovládli základní skupinu Ligy mistrů, vyhráli všech 6 zápasů. Včera na závěr základní části zdolali finskou Saipu 6-3. A ještě počasí. Dnes bude v regionu zpočátku mlhavo nebo nízká oblačnost, poté většinou polojasno, přechodně až oblačno. Nejvyšší teploty 14 až 17, na horách vystoupí na 11 až 14 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 ještě dnes pokračují práce v tunelu Valíku Plzně mezi kilometry 78 až 77. Pracuje se ve směru na Prahu. Na Rokycansku je uzavřená silnice Týček Líšná. Tam se provádí stavební práce a objíždí se přes náměstí Kapitána Kučery a dále přes Cerhovice, Drozdov a Žebrák. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Víte, jak se stanovuje biologický věk a čím se liší od toho kalendářního? Za chvilku vám to povíme ve zbrusunovém díle rubriky Zdraví v cajku. Dozvíte se i to, jak se biologický věk stanovuje a jestli si ho můžete změřit doma.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Víte, že rozhledna Chlum na stejnojmenném kopci v Plzni Doubravce je vysoká 25 metrů? Na vrchol rozhledny postavené v roce 1929 vede 121 schodů. Za dobré viditelnosti je vidět Šumava, Přimda nebo Čerchov. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Zdraví v cajku.
1: Víte, kolik vám je let? Na kalendářní věk se vás asi ptát nemusíme, ale znáte i ten biologický? Téma pro Miroslava Šutu. Pane doktore, vítejte, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Co přesně se označuje souslovím biologický věk? Jak tomu termínu máme rozumět a o čem vlastně vypovídá?
2: Ten termín je dneska velmi populární, hodně se o něm diskutuje a v zásadě to vypovídá o tom, jak si stojíme v porovnání s ostatními lidmi, to znamená, zda náš organismus spíše odpovídá lidem starším, mladším nebo lidem stejného věku.
1: Kdo nám to umí spočítat? Kdo ten biologický věk dokáže stanovit?
2: Lékaři, chemici a genetici za poslední desítky let objevili celou řadu znamení, takových markerů, které souvisí s tím, jak náš organismus stárne. Tyhle markery jsou zajímavé z hlediska medicíny, vývoje nových léků a podobně, nicméně objevil se celý průmysl, který se označuje jako longevity, což v podstatě znamená dlouhověkost. A já mám teď pocit, že vám test biologického věku nabízí úplně každý. Můžete si ho objednat nad nějakém fitku, existují speciální kliniky, prodávají ho i některé lékárny, množství jich je na internetu. Otázka je, k čemu nám tyto testy vlastně mohou sloužit?
1: Buďte v klidu, já vám ho nenabízím. Které parametry jsou klíčové pro určení biologického věku? Co všechno se sleduje?
2: Už jsme vysílali o takzvané epigenetice. Ukazuje se, že s tím, jak stárneme, tak se nemusí měnit ta samotná dědičná informace DNA, ale kolem ní se objevují takové značky, kterým se říká epigenetické změny. Ty vlastně říkají, jestli se ta dědičná informace použije nebo nepoužije. Takže jedna z metod je založená na této epigenetice. Další metody jsou založeny například na sledování množství a kvality určitých bílkovin. To množství bílkovin, tomu se říká proteom, takže se tomu říká proteomické hodiny. Jiné testy jsou založeny na stanovení dědičné informace, která má zkratku RNA a ta souvisí s tím, jak se ta hlavní informace DNA přepisuje právě do těch bílkovin. Takže těch metod je velké množství. Každá má své výhody, každá má své nevýhody. Existují také metody založené na hodnocení množství a kvality tuků nebo metabolismu.
0: Posloucháte Zdraví v cajku.
1: Co se týče určení biologického věku, kterým těm metodám je možné věřit a kterým ne?
2: Každá ta metoda má určitý šum, to znamená určitým způsobem zkresluje. Například ty epigenetické změny odrážejí spíš dlouhodobý stav, naopak ta metoda založená na RNA neboli přepisu transkripci odráží stav, který je poměrně nedávný. Problém je v tom, že například metoda založená na bílkovinách umí odlišit i věk jednotlivých orgánů. Čili třeba můžeme mít mozek v průměru o 2 roky mladší než ostatní naši vrstevníci, ale třeba játra nebo ledviny o 2 roky starší. Otázka pak je, jak tuhle situaci vyhodnotit a co si z toho vlastně vzít.
1: A na závěr, co všechno dělat, abychom se cítili na 20?
2: Pokud uvěříte těm, kteří prodávají ty testy biologického věku, tak vám určitě nabídnou různé prášky, koktejly, zaručená řešení. Pokud chcete věřit vědě, tak nezbývá, než být relativně nudný, to znamená spolehnout se na to, že spíte pravidelně a dost dlouho, máte dobrou stravu obsahující dostatek bílkovin, zeleniny, celozrnných potravin, máte dobré sociální vazby a také se pravidelně hýbete, ideálně alespoň 5x týdně po 30 minut.
1: Dodává v závěru Miroslav Šuta, děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A nezapomeňte, že i příště jsme tady pro váš zdravější život.
0: Další informace, včetně archivu odvysílaných dílů, najdete na našich webových stránkách.

0: 5 hodin, 47 minut, v jakém duchu se ponese dnešní počasí v regionu? Mlhavé ráno, během dne střídání oblačnosti.
1: Počasí.
0: A teď detaily. Bude polojasno až oblačno, zpočátku se v údolích budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty mezi 15 a 18, na horách do 15 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu. A za chvilku vyrážíme za kulturou v regionu.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň.

0: Tipy pro volný čas.
1: Swing Melody Orchestra zve na večer plný elegance, energie a nestárnoucích melodií. Atmosféra swingu naplní městské kulturní středisko v Domažlicích od 19 hodin. V Domě historie Přeštická se koná výstava Přeštice všední i sváteční a ne rok ve městě. Výstava ukazuje život města fotografiemi, listinnými dokumenty a předměty. K prohlédnutí je do 31. ledna. Závěrečný den Havelských trhů na náměstí Republiky v Plzni nabídne od 15, 16 a také 17 hodin kapelu MHS Country. V sále městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou proběhne od 18 hodin přednáška Stanislava Jalovce o Marku Pólovi a jeho dobrodružství na třech kontinentech. Kino Nekino v Plané u Mariánských lázní zve od 19 hodin na projekci českého filmu Proč bychom se nezabili. V Měšťanské besedě v Plzni proběhne od 19 hodin koncert Plzeňské filharmonie, na housle zahraje Anna Naomi Schulz a dirigovat bude Chuhei Iwasaki. V městské knihovně Boženy Němcové v Domažlicích se od 17 hodin koná přednáška Jaroslavy Volerové. Přednáška se bude věnovat národnostním menšinám jižní Číny. No a klatovské kino Šumava uvede projekci českého snímku Divočina. Film o ženě, která utíká se svými dvěma dcerami od toxického manžela a hledá bezpečí u svého stárnoucího otce na samotě, začíná v 8 večer. Tak přejeme hezkou zábavu, za chvilku od nás další zprávy a s nimi Andrea Samešová.
0: Český rozhlas Plzeň.

Český rozhlas Plzeň. Chcete vědět, co právě hrajeme? Jak vypadáme a co je v našem kraji nového? Uteklo vám něco z našeho vysílání? Sledujte náš web, Facebook i Instagram. Přidejte se k nám. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň stále nemá vybraný vánoční strom pro náměstí Republiky. Akutní nedostatek zubní lékařské péče vyřešili v Mirošově na Rokycansku. Poslanci zahájí debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. A čekej teplo jasno až oblačno, teploty do 18 stupňů. Připravené jsou zprávy a u nich vás vítá Andrea Samešová. Lidé stále mohou zasílat své tipy na vánoční strom pro Plzeň. Zatím město dostalo 8 nabídek, ale všechny muselo odmítnout, hlavně kvůli špatnému přístupu pro těžkou techniku. Podle mluvčí zprávy veřejného statku města Plzně Radky Žákové by měl mít vánoční strom asi 15 metrů a pravidelnou a hustou korunu.
2: Počátkem října, aspoň v posledních letech to tak bylo, tak už jsme měli ten finální strom vybraný a teď stále ještě nemáme. Samozřejmě nějaké kandidáty máme, ale nesplní úplně ty požadavky, které na ten vánoční strom máme, takže teď už nás opravdu tlačí čas.
0: Nabídku mohou případní zájemci zasílat zprávě veřejného statku města Plzně. V Mirošově na Rokycansku bude opět sloužit zubní ordinace. Nový lékař bude sídlit na náměstí Míru jako předchozí stomatolog. Do naplnění kapacity přijímá nové pacienty z Mirošova a blízkého okolí.
3: Mirošovská radnice tak pomohla vyřešit dlouhodobý problém s chybějícím stomatologem v regionu. Pacienti se do nového pořadníku mohou hlásit elektronicky už v těchto dnech, přičemž registrace nových zájemců z města a okolí bude následovat. Nová zubní ordinace otevře podle webu města 4. listopadu. Z Mirošova na Rokycansku Pavel Hala, Český rozhlas.
0: Poslanci by dnes mohli zahájit debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. Vládní novela trestního zákoníku je zvedá až na 10 let vězení. Mění také definice současných environmentálních trestných činů a zavádí některé nové, včetně postihování tzv. Ekocid, tedy nejzávažnějších forem ekologických katastrof. V úvodním kole by se měli poslanci zabývat také rozšířením trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání na hradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. V Německu platí ode dneška zákaz alkoholu na vlakových nádražích. Podle německých drah to zajistí větší pořádek a hlavně bezpečnost cestujících i zaměstnanců.
4: Alkohol und Gewalt leider oft zusammenhängen.
5: Mluvčí německých drah Anja Brekrová řekla, že násilí jde bohužel často ruku v ruce s alkoholem a připomněla taky incident z letošního léta, kdy opilý cestující bez jízdenky vystrčil mezi Baden-Badenem a Karlsruhe z rychle jedoucího vlaku zaměstnance drah. Přímo na vlaky se ale současný zákaz alkoholu nevztahuje. Naopak ve vlacích Intercity se dál bude alkohol i prodávat. Některé organizace činné v sociální oblasti proto kritizují, že opatření nezlepší podmínky chudých a závislých lidí, kteří se na nádražích často zdržují a jenom povede k jejich vytlačování. Z Berlína Tomáš Žavlín, Český rozhlas. Sport.
0: V Plzni na Slovanech dnes začne tradiční plavecký meeting plzeňské sprinty. Finálové bloky jsou na programu od 17 hodin a 20 minut. Jak popisuje organizátor Lukáš Luhový, na západ Čech míří téměř kompletní česká špička, včetně Barbory Šupenič a nebo Jana Čejky.
6: Z české špičky bude chybět akorát Daniel Grací, který se omluvil, a vlastně Miroslav Knedla, který studuje v Americe v zámoří, ale jinak vlastně kromě těchto dvou našich reprezentantů bude kompletní česká špička, takže se můžeme těšit na všechny naše nejlepší.
0: Hokejisté Plzně vyhráli i 6. zápas základní skupiny Ligy mistrů. Na ledě finské Saipy zvítězili 6-3.
1: Počasí.
0: Dnes bude podle nejnovější předpovědi polojasno až oblačno, v údolích zpočátku ojedinělé mlhy. Teploty 15 až 18, na horách 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky během dne většinou dobré a biodvojka, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: V Tachově zůstává ještě dnes uzavřená část Oldřichovské ulice. Důvodem jsou stavební práce na přejezdu. Na dálnici D5 přibylo omezení u Rochlova na Plzni severu mezi Stým a 110. kilometrem ve směru na Rozvadov, kde se pracuje a vozovka je zúžená na jeden jízdní pruh. Buďte proto za volantem opatrní.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Příjemné čtvrteční ráno vám přejeme, na hodinách aktuálně 5 minut po 6. hodině. Po čtvrté za rok a půl se proti sobě v Evropské lize postaví fotbalisté Ferencvároše a Plzně. Bilance je naprosto vyrovnaná. Večer se oba týmy utkají v Budapešti a podrobněji se tomu budeme věnovat za chvíli. Ještě předtím nás zaměstnají antikoncepční pilulky nebo výročí rozhlasové stanice našich olomouckých kolegů. To už je řeč o náplni dnešního kalendária, se kterým přijde Petr Jungmann. No a teď vám do uší posíláme Richarda Millera.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 6 hodin 12 minut je tady slíbené kalendárium.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
2: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Terezky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 spolknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Karl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí Habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 6 hodin a 19 minut, je papoušek, mazlíček pro každého, co všechno se od těchto fascinujících ptáků můžeme naučit. A jak dokáže takový žako, kakadu nebo ara zamíchat školní výukou? Poví nám to po 10. hodině Martin Procházka, autor projektu Papoušci do škol a vášní výchovatel těchto pestrobarevných tvorů. Papouška, rouška, si dopřejte dopoledne, teď vám povíme, jak dneska bude.
1: Počasí.
0: Polojasno až oblačno, zpočátku se v údolích budou ojediněle vyskytovat mlhy, nejvyšší denní teploty mezi 15 a 18, na horách do 15 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám. Český rozhlas Plzeň

0: 6 hodin 24 minut. Schválně, kolik znáte hráčů fotbalového Ferencvároše? Pokud jste v minulých letech sledovali zápasy Šance ligy, dva byste znát měli. Dres dnešního soupeře Plzně v Evropské lize totiž oblékají Kadu a Birmančevič.
1: Jméno Velika Birmančeviče vyvolávali fanoušci na Letné mnohokrát. Vždyť se hned ve svém prvním roce v Česku v dresu Sparty stal nejlepším hráčem sezóny.
2: Birmančeviče známe velmi dobře ze Sparty, je to vlastně tahovej křídelník, rychlej, hodně za obranu. No a sami jsme viděli, že tolik příležitostí teďka nedostává.
1: Říká trenér Plzně Radoslav Kováč. Naráží na to, že srbský křídelník zatím čeká ve Ferencvároši na start v základní sestavě i na první gól. Kadu je naopak jedna z opor týmu z Budapešti.
2: Kadu má vynikající ofenzivní schopnosti a velmi dobře cítí prostor. To znamená spoustu centrů, spoustu proběhů a je to chytrý hráč, dokáže udělat rozdíl.
3: Já tak na Kadu se těším, měl jsem s ním dobrý vztah. Strávil jsem s ním tady jeden rok, je velice dobrý dopředu. Samozřejmě vím, že dozadu to není zase tak úplně 100%. Uděláme všechno pro to, aby jsme našli tu skulinku a zvítězili tady.
1: Navázal na plzeňského trenéra Kováče jeho svěřenec Alex

0: je půl sedmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Plzeň do konce roku zajistí na 9 křižovatkách kompletní výměnu technologie. Modernizace souvisí i s novým projektem, díky kterému mají získat složky IZS přednost. Novinka obstará i řízení semaforů podle aktuálního provozu a pohybu vozů integrovaného záchranného systému. Město zaplatí téměř 27 milionů korun. V Domažlicích začalo čištění koryta řeky Zubřiny. Odbahnění se bude provádět v úseku dlouhém 1,5 kilometru. Město o tom informuje na svých webových stránkách. Práce začaly u akvacentra, postupně by se měly posunout až k mostu u hasičské zbrojnice. Akce probíhá v režii státního podniku Povodí Vltavy. V Mirošově na Rokycansku bude opět sloužit zubní ordinace. Nový lékař bude sídlit na náměstí Míru jako předchozí stomatolog. Do naplnění kapacity přijímá nové pacienty z Mirošova a blízkého okolí. Moravští a čeští vinaři dokončují výrobu letošních mladých vín. Do příštího týdne musí stihnout vinařství.

0: Evropskému fondu odeslat vzorky těch, která chtějí označit jako svatomartinská. Kvůli horku a suchu ale bude vína letos výrazně méně než obvykle. Hokejisté Plzně ovládli základní skupinu Ligy mistrů, vyhráli všech 6 zápasů. Včera na závěr základní části zdolali finskou Saipu 6-3. Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká zápas druhého kola Evropské ligy. Nastoupí v Budapešti proti Ferencvároši a pokusí se napravit porážku z úvodního kola. Dnešní duel začne v 21 hodin. A ještě počasí, dnes bude polojasno až oblačno, v údolích zpočátku ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Ještě do dnešního večera potrvají práce na dálnici D5 v tunelu Valík u Plzně, který prochází pravidelnou údržbou. Nárazově se mohou tvořit kolony. Na Klatovsku u Nalžovských hor v části Sedlečko se opravuje most. Je snížená rychlost na 30 km v hodině a pohybují se tam pracovníci údržby. I tudy projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Víte, že Velká synagoga v Plzni je třetí největší stavbou svého druhu v Evropě a pátou na světě? Jedná se o největší synagogu v Česku, která byla dokončena v roce 1893. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Franka Filipová a věnování čas po 13. hodině. I dneska věnujeme pořadu Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Gólman, který chytal v Praze, Petrohradu, na Kypru i za slovenskou reprezentaci. Kamil Čontofalský má ve své sbírce ruský titul i triumf v poháru UEFA. A dnes už své zkušenosti předává další generaci brankářů. Zároveň se objevuje v roli fotbalového komentátora. Alex a host začíná hned po zprávách ve 13 hodin.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
0: Řešíte potíže se sluchovým handicapem u sebe nebo u někoho ze svých blízkých? Pomoct by vám mohl Tichý svět. Tam s klienty komunikují různými způsoby.
3: Záleží na typu komunikace, kterou klient preferuje. Používáme znakový jazyk, používáme mluvenou češtinu, psanou češtinu, může to být kombinace všeho dohromady, může to být odezírání, může to být cokoliv.
0: Veškeré detaily uslyšíte ještě do 7 hodiny, stejně jako předpověď počasí. Teď je 6:40.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: pátek, George Harrison, Láska umí víc. No fakt, počkejte si na Lucii Vondráčkovou.
1: Počasí.
0: V Plzeňském kraji dneska bude polojasno až oblačno, zpočátku se v údolích budou ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty je mezi 15 a 18, na horách do 15 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
2: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Hezké ráno, v 6 hodin a 48 minut. Celorepubliková organizace Tichý svět pomáhá lidem se sluchovým handicapem už 20 let. Její sociální služby jsou zdarma a platí to pro všechny stupně postižení sluchu i všechny věkové kategorie klientů. A jak tichý je Tichý svět?
1: Tichý svět je někdy tichý a někdy je určitě velice hlasitý. Je to velice různorodé, tak jako každý klient, který k nám přichází, má jiné potřeby, tak je jinak hlasitý.
2: Na své klienty mluvíte i tiše.
1: Ano, teď to potvrzuji i ve znakovém jazyce. Záleží na typu komunikace, kterou klient preferuje. Používáme znakový jazyk, používáme mluvenou češtinu, psanou češtinu, může to být kombinace všeho dohromady, může to být odezírání, může to být cokoliv.
2: V Tichém světě v Nádražní ulici v Plzni nás přivítal vedoucí konzultant Dominik Dolejš. Co si představit pod pojmem Tichá linka, kterou také nabízíte?
1: Je to název pro naši tlumočnickou službu. To je specifická sociální služba pro naši cílovou skupinu, která zprostředkovává komunikaci mezi klientem a vlastně nějakou jako další stranou a pomáhá překonávat tu komunikační bariéru.
3: Jak je nás víc, tak je to špatný a uniká mi to.
4: Ono se to mění. To slyšíte a najednou zase slyšíte něco dobře.
2: I vaše další služby jsou tiché, třeba tiché poradenství?
1: To máme tak, aby jsme sjednotili ty názvy. Jinak tiché poradenství je odborné sociální poradenství, kde vlastně řešíme širokou paletu podpory pro klienty v nějakých těžších situacích. Máme tam právní poradenství, dluhovou poradnu a řešíme různé příspěvky a další podobné věci.
2: A v neposlední řadě poskytujete tichou podporu.
1: To je služba sociální rehabilitace, kde děláme takové měkčí věci, podpora toho klienta v těch každodenních situacích, ať už hledá práci, nějakou podporu při hledání bydlení a tak dále, při získávání větší soběstačnosti, ale může to být třeba u seniorů podpora při získávání sluchadla a podobně.
2: Pro člověka, který je neslyšící nebo má problémy se sluchem, bývá složité komunikovat s ostatními. K vám tedy říkáte, se nemusí bát přijít úplně sám.
1: Nemusí se bát a je to vlastně podstata našich služeb, že jako první s tím zájemcem o naší službu hledáme a mapujeme možnosti, jak přizpůsobit komunikaci.
2: Jak vás nejlépe kontaktovat?
1: Buď skrze telefonní číslo 607 086 461, i třeba přes facebookovou stránku Tichý svět Plzeň, a nebo k nám můžete přijít do Nádražní 20 v ambulantních hodinách v úterý a ve čtvrtek.
2: Tichý svět vám pomůže s nechtěným tichem.
1: I s čímkoliv dalším, pokud řešíte ztrátu sluchu.
2: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: A ještě jednou telefonní číslo plzeňské poradny Tichého světa 607 086 461.
5: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.
0: Plzeňští záchranáři se dneska připojí ke Světovému dni záchrany života, přivítají školáky. Podrobnosti za chvilku ve zprávách, se kterými přijde Andrea Samešová. Do sedmé Věra Špinarová a Billy Joel.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Plzeňští školáci dnes navštíví výukové centrum záchranářů, a to u příležitosti Světového dne záchrany života. Nové státní stavební správě hrozí nedostatek kvalifikovaných pracovníků. Hokejisté Plzně ovládli základní skupinu Ligy mistrů a čekejte polojasno až oblačno, teploty do 18 stupňů. U zpráv přeje pěkné čtvrteční ráno Andrea Samešová. Plzeňští záchranáři se dnes připojí ke Světovému dni záchrany života. Ve svém výcvikovém a vzdělávacím areálu na Doubravce připravili program pro žáky plzeňských škol. Pokračuje mluvčí krajských záchranářů Martin Štěpán.
5: Chceme ukázat, že k záchraně lidského života často stačí jen vlastní ruce a odhodlání pomoci. Děti ze základních škol Plzeňského kraje si pod vedením našich zkušených instruktorů prakticky vyzkouší základy resuscitace.
4: Janovice nad Úhlavou mají už dané priority na nové volební období. Ve městě byla jen jedna kandidátka v čele se současným starostou. Město tak bude pokračovat v naplánovaných akcích, říká starosta Michal Linhart ze Sdružení nezávislých kandidátů.
6: Chtěli bychom hlavně zvládnout rekonstrukce místní části Podlány, což je Vilová čtvrť, kde bychom chtěli dělat nové komunikace, chodníky, parkovací místa a kompletní výměnu kanalizace a vodovodu. Ta akce pohybující se kolem 25 a více milionů a je to jedna z největších staveb, které tady budou nebo i byly.
4: Ještě letos chce město vyhlásit výběrové řízení. Začít by se mělo na jaře. Nové státní stavební správě hrozí nedostatek kvalifikovaných úředníků. Většina úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni zaměstnanci budou ochotni opustit a přejít do nového systému. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z Hnutí ANO bude stát potřebovat nejméně 4 000 pracovníků, aby se dodržely lhůty pro povolování staveb. Jednotná státní stavební správa má začít fungovat od roku 2028. Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. Chce chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu mohla přistoupit až po vyčerpání jiných možností a musela by zajistit další vzdělávání dítěte.
7: V téhle fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, aby se vrátilo jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo je bude dělat míň.
8: Popisuje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý s tím, že je třeba poskytnout podporu jak vyloučenému žákovi, tak i třídě. Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
9: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
8: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
10: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
8: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hipšerová, Český rozhlas. Sport.
4: Hokejisté Plzně ovládli základní skupinu Ligy mistrů. Vyhráli všech 6 zápasů. Včera na závěr základní části zdolali finskou Saipu na jejím ledě 6-3. 2 góly si za Plzeň připsal Ivo Sedláček.
2: Počasí.
4: Dnes bude polojasno až oblačno, v údolích zpočátku ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách vystoupí na 12 až 15 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr, rozptylové podmínky během dne většinou dobré, aby o dvojka, tedy střední zátěž.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
11: Sponzorem pořadu je
12: Auto.cb, váš autorizovaný servisní partner Škoda. www.auto.cb.cz.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 se řidiči opět zdrží před Prahou. Kolona se tvoří už od poloviny kopce u Loděnice a měří aktuálně zhruba 8 kilometrů. Nehoda se stala na jižním Plzeňsku v Kasejovicích v části Újezd u Kasejovic. Projíždějte i tímto úsekem opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Příjemné čtvrteční ráno vám přejeme a jsme moc rádi za to, že jste s námi. Na Čerchově je dokončená nová venkovní expozice. Přiblíží turistům nejvyšší vrchol českého lesa v různých obdobích. Za pár minut uslyšíte detaily. Teď pro vás máme trochu tučného.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Za chviličku nám děti v rubrice Ahoj rádio řeknou, jak to vypadá, když je někdo na krupici. František je na dně, už nechodí ladně, po probdělé noci nemá tělo v moci. Je doslova na krupici, navíc došli v makrupici, nemůže se nadspat, tak to půjde zaspat.

0: jak to vypadá, když je někdo na krupici.
1: Že je starý, má nějakou nemoc.
2: Je mu zima, je mladý,
3: že je opilej,
4: nebo že se nějak zlobí.
5: Že se rozpustil,
6: nebo je nějaký hrudej,
7: nebo mu je horko.
8: A nebo je smutný,
9: že se topí.

0: Milujeme západní Čechy a víme, jak v nich bude.
1: Počasí.
0: Protože tu máme meteoroložku Petru Polívkovou, tak jaký je aktuální stav? Dobrý den.
2: Dobrý den, tak v současné době je na našem území relativně hodně oblačnosti. Jde o oblačnost vysokou, jinak se nám ojediněle vyskytují také mlhy a teploty jsou poměrně nízko, pohybují se mezi 4 až 1 stupněm Celsia a místy se nám vyskytují i přízemní mrazíky.
0: Jak bude v plzeňském kraji vypadat celý dnešní den?
2: V počátku budou v těch údolích ještě ojediněle mlhy, ale jinak bude polojasno až oblačno. Dnes to bude o vysoké a střední oblačnosti a její množství se bude v průběhu dne měnit, takže přechodně ji bude více, přechodně méně. Nejvyšší denní teploty na dnes vystoupí mezi 15 až 18 stupňů Celsia. Na horách tam by mělo být někde kolem 13 stupňů a foukat nám moc nebude. Bude vát jen slabý proměnlivý vítr o rychlostech do 4 metrů za vteřinu.
0: Vás bude přechodně více zase za hodinu a půl. Těšíme se. Naslyšenou.
2: Naslyšenou. Hezký den.
1: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Nová venkovní expozice vznikla na Čerchově v Českém lese na Domažlicku. Je součástí přeshraničního projektu Connecting Border, což můžeme trošku přeložit jako hranice nás spojuje. No a dneska se s výsledkem seznámí všichni partneři. Ta nová stezka vede těsně pod vrcholem v místech, kde dříve byly ostnaté dráty a železná opona. Jsou tam 4 zastavení, která se věnují různým obdobím v historii Čerchova. No a s námi ve spojení je v tuto chvíli koordinátorka projektu Kristýna Pinkrová. Přeju vám hezké ráno.
1: Dobrý den.
0: Ta naučná stezka je tedy dokončená. Co vy osobně považujete za nejvíc povedené?
1: Tím, že je přímo v přírodě, přímo v srdci českého lesa, tak určitě to, že je v souladu s přírodou a ta okolní krajina, pohyb světla, stíny, sluníčko jí tak jako hezky dotváří. Takže to je pro mě zdrojem radosti.
0: Tak a teď pro naši představu. Můžete přiblížit na jednom konkrétním zastavení, jak je ta stezka koncipovaná, jakým způsobem mají lidé k těm exponátům přistupovat, jak můžou vnímat různé zajímavosti a informace?
1: Každé to zastavení obsahuje, dalo by se říct, 4 kategorie. Ta první z nich je ta vizuální. Všechna zastavení jsou koncipována tak, že slouží jako fotopointy, takže to nejjednodušší, co můžete udělat, najít si místo, které se vám nejvíce líbí a vyfotit se. Můžete si zároveň i pustit rozšířenou realitu, která vás trošičku uvádí do děje a do atmosféry doby. Přečíst si stručný text, který období charakterizuje, a pokud nikam nespěcháte, tak máte možnost i přímo v mobilní aplikaci dozvědět se více a prohlédnout si fotogalerii.
0: Takže nezapomenout mobilní telefony?
1: Kdo to má rád, tak určitě doporučuju. Samozřejmě, ale užijete si ji i bez nich, když si chcete vyvětrat hlavu a vyrazit do přírody bez techniky.
0: A to taky není málo. Ten projekt zahrnuje kromě vlastní stezky a několika zastavení i digitální část. Můžete ji prosím posluchačům víc přiblížit?
1: A to je právě zmiňovaná rozšířená realita, kdy si můžete na 4 zastaveních přehrát, dalo by se říct, takový krátký film, který vám představí dobovou atmosféru, to, co se na Čerchově odehrávalo. Tady je jedna důležitá věc, která se ukazuje takovým drobným úskalím. Je zapotřebí dbát na vodu a na začátku si to celé stáhnout offline do mobilu, protože tím, že se nacházíme v hlubokém lese a na místě tedy, které bylo střeženo, tak dodnes není pokryto mobilním signálem.
0: Tak to se musím doptat, je ten návod dostatečně srozumitelný?
1: Já si myslím, že ano, testovali jsme ho opakovaně, ale návštěvník musí být vytrvalý a hnedka na tom začátku opravdu se podívat na všechny 4 body a to je vidět, že ta trpělivost nám trošku dneska už chybí.
0: Tak přejeme vytrvalé návštěvníky. Pro koho je ta stezka vhodná? Jak je dlouhá a kde začíná a končí?
1: Začíná těsně pod vrcholem Čerchova, když člověk vyjde vlastně jedinou oficiální cestou přes takzvanou panelku, tak hned po pravé straně uvidí první velký ten úvodní objekt a může si těsně pod vrcholem projít pár stovek metrů. Takže co se týká do délky, tak je opravdu krátká. Co se týká toho rozsahu, jaký jsem zmiňovala, záleží na tom, jak spěcháte. Když budete uspěchaný návštěvník, za 15 minut to určitě proběhnete a prohlédnete si, ale když budete chtít opravdu studovat všechny ty 4 možnosti na každém zastavení, tak je to tak na 3/4 hodinky.
0: A komu je tady určena, pro koho je vhodná?
1: Snažili jsme se právě nalákat od těch nejmenších tím vizuálním pojetím až pro milovníky Čerchova a turisty. On to říká každý, udělá to tak, aby si každý něco odnesl, ale my jsme se na tom dávali opravdu záležet, tak já věřím, že to tak bude. A tím, že je česko-německá, tak je samozřejmě i pro naše bavorské sousedy.
0: V závěru poprosím už jenom stručně, můžou se už teď zájemci na tu stezku vydat, případně kdy představíte veřejnosti?
1: Vydat se, zkoumat můžete hned, ale tím, že je vyrobena z materiálu z kortenu, tak bych doporučovala vyčkat na jaro, kdy bude také slavnostně otevřena a on nám ten korten hezky dozraje a přes tu zimu získá barvy, které má ta stezka mít. Teďka je to ještě takové holátko čerstvé.
0: Tak se těšíme. Na Čerchově je dokončená nová venkovní expozice. Teď jsme si o ní povídali s Kristýnou Pinkrovou. Díky za informace, přejeme vše dobré, nashledanou.
1: Na shledanou.
2: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Je 7:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Plzeňští záchranáři se dnes připojí ke Světovému dni záchrany života. Ve svém výcvikovém a vzdělávacím areálu na Doubravce připravili program pro žáky plzeňských škol. Podle mluvčího krajských záchranářů Martina Štěpána si vyzkouší například resuscitaci. Plzeň stále nemá strom, který o Vánocích ozdobí náměstí Republiky. Město se znovu obrací na obyvatele Plzně i celého regionu. Darovat mohou jehličnan 13 až 15 metrů vysoký, pravidelného tvaru. Důležité podle informací města je také to, aby se ke stromu dostal jeřáb a téměř 20-metrový tahač s podvalníkem. Kvůli modernizaci přeruší ode dneška provoz rentgenové pracoviště na poliklinice v Tachově. Odstávka potrvá až do prosince. V plánu je kompletní rekonstrukce a instalace nového rentgenu. Provoz mamografu a ultrazvukového vyšetření omezený nebude. Žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě musí do 1. listopadu podepsat dodatek ke smlouvě, jinak přijdou o rezervaci kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby má opatření zajistit, že žadatelé rezervovanou kapacitu opravdu využijí. Změna se týká domácností a firem, které elektřinu odebírají, ale také těch, které mají fotovoltaiky anebo bateriové úložiště. Hokejisté Plzně ovládli základní skupinu Ligy mistrů, vyhráli všech 6 zápasů. Včera na závěr základní části zdolali finskou Saipu na jejím ledě 6-3. A ještě počasí, dnes bude v regionu polojasno, přechodně až oblačno, teploty 15 až 18, na horách vystoupí na 12.

0: až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na Plzni severu se dnes pracuje v úseku Pňovany-Rájov v místě železničního přejezdu. Na dálnici D5 se řidiči zdrží, pokud míří od Plzně na Prahu. Před hlavním městem se vytvořila zhruba 7-kilometrová kolona. A ještě se stojí v místě omezení u Nýřan ve směru na Plzeň. Přejeme řidičům šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Sál centra Šlovice je po rekonstrukci. U Hausvaldské kaple nedaleko Srní letos přibyla skleněná socha Panny Marie Lurdské. To je nabídka dnešní rubriky O čem se píše, která tu bude za chviličku. Na hodinách máme 3 minuty po půl osmé.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Víte, že kašny na náměstí Republiky v Plzni symbolizují anděla, chrtici a velblouda, motivy z městského znaku? Chrliče jsou z bronzu a na jejich pozlacení bylo použito zhruba 720 gramů zlata. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: 7 hodin 39 minut.
1: O čem se píše?
0: O dokončení obnovy budovy někdejší apotéky v Čermínské ulici ve městě Touškově informuje Touškovský zpravodaj a přidává současnou a dobovou fotografii domu. Novou podobu získala historická čelní fasáda bývalé lékárny i objekt ve vnitrobloku, který byl zateplen a opatřen novou fasádou. Celkové náklady na obnovu fasád činily přibližně 1,5 milionu korun. Při opravě se podařilo znovu odhalit a obnovit taky původní dekorativní keramické dlaždice. Před bálovou sezónou se do nového kabátu oblékl sál centra Šlovice. Opravená byla dřevěná parketová podlaha, okna dostala venkovní žaluzie, takže v letních měsících se už sál nebude tolik přehřívat. Interiér centra byl nově vymalován, rekonstrukci částkou 140 tisíc korun podpořil Plzeňský kraj. Dočtete se v Dobřanských listech. No a dozvíte se taky, že pěvecký sbor PUDU slaví pozítří v Káčku v Dobřanech 25. narozeniny a hledá nové členy. V lese nedaleko šumavského Srní je místo, které lidé po staletí považovali za zázračné. Upravené pod kostelním vrchem stávaly 3 kaple a poutníci tam přicházeli prosit o uzdravení i naději. Po druhé světové válce bylo poutní místo zničeno. Díky spolku Karla Klostermana ale Hauswaldská kaple i s pramenem po letech znovu ožila. A letos se dočkala nové skleněné sochy Panny Marie Lurdské. Článek s reportáží o ní i s fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu plzeň.cz. rozhlas.cz.

0: Za chvilku telefonická soutěž, tentokrát o jednu inspirativní knížku, tak s námi rozhodně zůstaňte. 7 hodin 44 minut, to je aktuální čas.
1: Počasí.
0: V plzeňském kraji dneska bude polojasno až oblačno, zpočátku se v údolích budou ojediněle vyskytovat mlhy, nejvyšší denní teploty mezi 15 a 18, na horách do 15 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Lucie Bílá minulý týden vystoupila v Plzni a zaspívala tu i tuto píseň. Zpíváš mi Requiem v 7 hodin a 48 minut. André Stern, to je velice inspirativní člověk. Narodil se v Paříži, je hudebníkem, skladatelem, mistrem kytarářem, novinářem a taky autorem knih. Vyučuje hudbě, přednáší, intenzivně pracuje v oblasti informatiky a s velkým úspěchem zastává různé pozice v tanečním a divadelním světě. Je to šťastný člověk, pracovně i společensky naplněný a napsal knihu, kterou v tuto chvíli držím v ruce. Vy ji můžete vyhrát na čísle 221 554 222. Ta kniha odkrývá inspirativní příběh o šťastném dítěti, jehož nekonvenční dětství odhalilo jeho mimořádné schopnosti. Tak co? Nalákal jsem vás? Podle názvu knihy André Stern nikdy nechodil do školy, nebo si nikdy nehrál s dětmi, anebo nikdy nezažil nudu. Tak co vy na to? Dlouho neotálejte a ozvěte se nám na čísle 221 554 222. Telefonní soutěž je tady. Zdravím vás, dobrý den.
1: Dobré ráno, tady Jindro.
0: Jindro, zdravím vás, trošku na mě křičte, to spojení má k ideálu daleko. No. Tak a křičte ideálně správnou odpověď, co jste si vybral?
1: Pane Vladimír, prosím vás, tu třetí jsem vůbec nějak utekla.
0: Nezaregistroval. Takže ji chcete zopakovat, to mi chcete říct.
1: Tu třetí jenom.
0: Nikdy nezažil nudu.
1: Dom Bčko.
0: Bčko, nikdy se nehrál s dětmi. To by bylo smutné dětství, co? Bohužel je to špatná odpověď. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, hezké ráno. A můžeme pokračovat, přeju vám hezké ráno, koho tam máme.
2: Dobrý den, tady David.
0: Dobrý den, Davide, tak povídejte.
2: No, já bych zkusil to Cčko.
0: Nikdy nezažil nudu. No, tak si představte, že André Stern nikdy nechodil do školy. Já vím, moc to, těším se někdy příště, mějte se hezky, naslyšenou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Sportovní minuty. Zajímají vás výsledky a výkony týmů a sportovců z Plzeňského a Karlovarského kraje? Poslouchejte Sportovní minuty. Souhrn víkendového sportovního dění na západě Čech očima Vladislava Janouškovce. Sportovní minuty. Každé pondělí po 15. hodině.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
3: Tam si chystáš hurvajs?
4: Na ITEP do Plzně, za sněhem, pro levnější skipasy, nové typy a inspiraci na zimní dovolenou.
3: A co naše divadlo?
4: Samozřejmě bude, zahrajeme dětem i dospělým.
3: Tak přičte 23. a 24. října na veletrh cestovního ruchu ITEP do TJ Lokomotiva v Plzni.
4: ITEP.plzeň.cz.
5: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
6: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
6: Zámek v Bezdružicích na Tachovsku je znovu na prodej. Stát ho nabízí v aukci nejméně za 45 milionů korun. V Dobřanech na Plzeňsku zůstává starostou Martin Sobotka. Hokejisté Plzně si v osmifinále Ligy mistrů utkají s Davosem. A čekejte polojasno až oblačno s teplotami do 18 stupňů. Příjemné ráno přeje Andrea Samešová. Stát se už po sedmé pokusí prodat zámek v Bezdružicích na Tachovsku. Opravenou barokní památku získal jako propadlý majetek v trestním řízení. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových snížil cenu na 45 milionů korun. Elektronická aukce se uskuteční 8. a 9. prosince, říká Linda Rauová z plzeňské pobočky majetkového úřadu.
7: Kdo by měl zájem si zámek koupit, tak by se měl nejprve podívat na náš server úřadu www.nabídkamajetku.cz. Tam visí veškerá dokumentace k zámku a i k té elektronické aukci.
6: Zámek si mohou zájemci prohlédnout příští čtvrtek 22. října a ještě ve čtvrtek 26. listopadu. Starostou Dobřan na Jižním Plzeňsku zůstane i nadále Martin Sobotka, zvolený za Sdružení nezávislých kandidátů Aktivní Dobřany. To získalo v komunálních volbách přes 65% hlasů a v 17 členem zastupitelstvu obsadí 12 křesel. Místo starosty zůstávají Michal Trdlička a Jaroslava Umnerová. Opoziční strany se podle Sobotky shodly na rozdělení funkcí předsedů výborů. Letošní sklizeň zelí v Česku bude podprůměrná až průměrná. Může za to sucho, někde i bouřky a krupobytí. Výnosy může zlepšit sklizeň pozdních odrůd zelí, které stále ještě rostou.
8: Některé hlávky mají 2 kila a některé až 15. To vynahradí jarní ztráty a úroda bude nakonec nad naše očekávání aspoň průměrná.
9: Podle tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy Zuzany Přibylové jsou i letos velké rozdíly mezi jednotlivými lokalitami, kde se zelí pěstuje.
10: Nižší minusy jsme měli doposud avizované třeba z Litoměřicka nebo z části severní Jižní Moravy. Nicméně vše se ještě díky počasí a probíhající sklizní průběžně mění.
9: Sklizeň zelí potrvá do poloviny listopadu. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
6: Ukrajina podle prezidenta Volodymyra Zelenského obnoví útoky na ruské rafinérie. Prohlásil to v rozhovoru pro britský deník Financial Times. Kyjev útoky na ruská ropná zařízení na několik dní přerušil poté, co americký prezident Donald Trump ohlásil energetické příměří. Moskva ale podle Zelenského na ukrajinskou energetickou infrastrukturu útočila dál. Podle Zelenského navíc Ukrajina i přes pozastavení útoků přestala dostávat od Spojených států upozornění o vypálení ruských balistických raket.
0: Sport.
6: Tenistka Karolína Muchová do čtvrtfinále turnaje ve Wuhanu nepostoupila. Ve třetím kole prohrála 5-7 a 3-6 s ruskou Dianou Schneiderovou. Hokejisté Plzně vyhráli základní skupinu Ligy mistrů bez ztráty bodu. V šestém zápase zdolali finskou Saipu 6-3. V úvodním kole play-off nastoupí Plzeň proti Davosu. S tímto týmem si včera poradil Liberec. Zvítězil 2-0.
0: Počasí.
6: Dnes bude polojasno až oblačno, v údolích zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Teploty 15 až 18, na horách 12 až 15 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky během dne většinou dobré, aby o dvojka, tedy střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
11: Sponzorem pořadu je
12: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
6: Na dálnici D5 se řidiči zdrží ve směru od Plzně na Prahu. Kolona stojí před tunelem Valík Uštěnovic, kde se pracuje na údržbě tunelu, a ještě před Prahou. Tam se vytvořila zhruba 7-kilometrová kolona. Na Rokycansku se pracuje na silnici 2/233 v úseku Bušovice Střapole. Projedou pouze vozy integrovaného záchranného systému, jinak řidiči musí přes Vytinku, Březinu a Bezděkov.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
13: Hezké ráno, víte, proč se nám zdají sny? Odpověď hledal Martin Písařík a nabídne nám ji už za chvilku v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
13: Teď jdeme až na vrcholky hor. To není sen, to je Věra Martinová.
0: Český rozhlas Plzeň.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vaš.

0: Páteční dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 8 hodin a 16 minut. Plzeňský soubor Mladina, kapela Trioja a také malá Cecilka vystoupí na sobotním charitativním koncertu pro Pavla. A my vás na něj pozveme už za chvilku.
1: Počasí.
0: Dneska bude v regionu polojasno až oblačno, zpočátku se v údolích budou ojediněle vyskytovat mlhy, nejvyšší denní teploty mezi 15 a 18, na horách do 15 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 4 metrů za sekundu.
1: Otázky Tondy Procházky vezou hosty do Volduch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Voduchy. Otázky Tondy Procházky. V pátek 23. října od 18 hodin.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Dnešní den má v rodném listě datum 15. října 2026, na hodinách aktuálně 8 hodin a 20 minut. Před mnoha lety přichystal plzeňský lidový soubor Mladina první koncert pro Pavla. A tato hudební akce bude i letos. Vstupenky na sobotní charitativní koncert v divadle Alfa v Plzni stále ještě jsou. No a já už teď zdravím vedoucího souboru Libora Hnáta, přeji vám dobré ráno.
1: Dobrý den přeji.
0: Ještě než se dostaneme k tomu sobotnímu koncertu, pojďme se vrátit na úplný začátek. Proč a kdy jste vůbec začali koncert pro Pavla pořádat?
1: Hele, první koncert pro Pavla se pořádal v roce 93, protože můj kamarád, bývalý člen Pavel Gruber, onemocněl v roce 92 leukemii a tím to vlastně všechno začalo. 93 vlastně mu brácha daroval kostní dřeň, a byli vlastně jedni z prvních dvojčat, kterým se podařilo vlastně tu kostní dřeň dát, a aby se uchytila. A tím se vlastně, tím to všechno celý začalo, začali jsme dělat koncert pro Pavla, který se jmenuje, a bylo to vlastně pro nadaci kostní dřeň.
0: Takže dlouhá tradice a tím Pavlem, ano, měli bychom dodat, je každý rok někdo jiný. Po každé vyberete většinou nemocné dítě, kterému se snažíte tím koncertem pomoct. Tak se ptám, kdo je to letos a na co konkrétně ta vaše pomoc půjde?
1: Hlejte se, letos je to pro Cecilku, který jsou 3 roky. A Cecilce vlastně, když se narodila, tak jí byl diagnostikován Downův syndrom.
0: A na co konkrétně ty peníze půjdou?
1: Cecilka chodí do normální školky, do soukromí samozřejmě, takže to bude určitě daný na školku a na rehabilitace a všechno, co to obnáší.
0: A předpokládám na spoustu aktivit, které nehradí pojišťovny.
1: Ano, přesně, ono těch věcí, co nehradí pojišťovna, takovýmhle lidem, co mají nějaký problémy, je spousty.
0: Teď už k tomu samotnému koncertu, co zahraje, zaspívá a zatancuje Mladina, na to se chci zeptat a určitě nechci ani zapomenout na vašeho hosta.
1: Ano, ano, ano. Tak soubor zatancuje klasické věci, co jsou Schodka z jižních Čech. Máme taky Pepíky, který se obnovili, protože mi přišla nová generace mlaďochů. Jinak dnešním hostem na koncert pro Pavla je kapela Triola, což je vlastně čtveřice muzikantů divadlo Alfa.
0: Teď mi řekněte jako lajkovi, jak mám chápat informaci, obnovili jsme Pepíky?
1: Tak Pepíky to není plzeňský tanec, ale je to vlastně staropražský tanec, takže je to taková sranda.
0: No, my jsme mluvili v úvodu o tom, že stále ještě jsou vstupenky na ten sobotní koncert pro Pavla k dispozici. Kde jsou k dostání?
1: K dostání jsou samozřejmě na stránkách Mladiny, ale já mám ze včerejška informaci, že už je asi posledních 5 stupenek, takže jako je to úplně skvělý.
0: Tak věřím, že nás teď poslouchalo alespoň 5 lidí a už jdou na web.
1: Ano, přesně.
0: U telefonu byl Libor Hnát. Díky za informace, přeju vše dobré. Naschledanou.
1: Zdravím posluchače Plzeňského rozhlasu.
2: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: je půl deváté.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Starostou Dobřan na jižním Plzeňsku bude i nadále Martin Sobotka, zvolený za Sdružení nezávislých kandidátů Aktivní Dobřany. To získalo v komunálních volbách přes 65% hlasů a v 17 členem zastupitelstvu mu patří 12 křesel. V Domažlicích začalo čištění koryta řeky Zubřiny. Odbahnění se bude provádět v úseku dlouhém 1,5 kilometru. Město o tom informuje na svých webových stránkách. Práce začaly u akvacentra, postupně by se měly posunout až k mostu u hasičské zbrojnice. Akce probíhá v režii státního podniku Povodí Vltavy. V Mirošově na Rokycansku začne opět sloužit zubní ordinace. Nový lékař bude sídlit na náměstí Míru jako předchozí stomatolog. Do naplnění kapacity přijímá nové pacienty z Mirošova a blízkého okolí. Celkem 180 jízdních kol pro Afriku shromáždili v Tachově. Použité bicykly od lidí z Tachovska a okolí odvezlo nákladní auto do Ostravy, kde se připraví pro další transport. Do sbírky se Tachov zapojil už po třetí. Zázemí pro sběr kol poskytla základní škola Zárečná. Na převoz přispělo město Tachov. Hokejisté Plzně ovládli základní skupinu Ligy mistrů, vyhráli všech 6 zápasů. Včera na závěr základní části zdolali finskou Saipu 6-3. V osmifinále nastoupí proti Davosu. Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká dnes zápas druhého kola Evropské ligy. V Budapešti proti Ferencvároši nastoupí v 21 hodin. A ještě počasí, dnes bude v regionu polojasno až oblačno, v údolích zpočátku ještě ojedinělé mlhy. Nejvyšší teploty 15 až 18, na horách vystoupí na 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Slučné na Plzni severu je ode dneška uzavřená Slunečná ulice, důvodem jsou stavební práce. Ve Vejprnické ulici v Plzni na vozovce rozlitý olej a zasahují tam hasiči. Na dálnici D5 čeká řidiče zdržení před tunelem Valík u Plzně ve směru na Prahu. A ještě před Prahou kolona se tvoří už před Rudnou až do hlavního města.

0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Ruku na srdce. Donesli byste člověku za to, že vám 2 roky blokuje pracovní nabídky láhev rumu? Herec Lukáš Vaculík to kdysi udělal a celý příběh si rozhodně poslechněte za chvilku. Máme 3 minuty po 8:30, přejeme hezký čtvrtek.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

Víte, že hrad Radyni založil v polovině 14. století císař Karel IV.? Původně se jmenoval Karlskrone, tedy Karlova koruna. Dnes je znám jako Radyně. Podle pověsti ho vlastnil Radouš, napůl člověk, napůl zvíře s oslíma ušima a kančími zuby. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: 8 hodin 39 minut před spuštěním dnešní archivní nahrávky je potřeba mladším ročníkům připomenout, že AUS byl armádní umělecký soubor a taky to, že u nás mladí muži chodívali na vojnu. Herci Lukáši Vaculíkovi zůstal v paměti mimo jiné velitel.
1: Ten velitel AUSu, kam já jsem nastoupil jako konferenciér, tak mi řekl: Vaculík, já vás prostě nemám rád. Mě tady od rána drnčí telefony, ať vás furt uvolním na nějaké natáčení. Prosím vás, řekněte všem těm vašim produkcím, že na 2 roky vás tady mám já a já vás nepustím na jeden jediný den, ať mě nikdo neotravuje, ať je to jako hotový. A těsně před koncem mi volali ohledně něčeho, že se točí něco o armádě, a já jsem říkal, helejte se to, já bych jako strašně rád, ale to já tady mám náčelníka, to je hrozný pes, ten mě nepustí, to je prostě jako, to nejde. A oni říkali, to se nebojte, tohle to je pod záštitou Ministerstva národní obrany. To je to nejmenší, tohle to zařídíme do týdne. A teď já se úplně vytřeštil, tak jsem za ním běžel a říkám: náčelníku, víte, jak jste říkal, že dokud tady budete, takže jako, že si nenatočím. Říkám, no to platí, Vaculík, to platí, ještě 3 měsíce, to platí, se nezatočíte. A já říkám, no já jenom doufám, že jste jako fakt chlap a že teda držíte slovo. Možná vám budou volat teďka, že bych mě otočil. Říkal, to já s nima vytřu dveře, toto jako to uvidíte. Pak mě volali asi za 10 dní z té produkce a říkali: hele, ten tvůj náčelník, ten, co to je za magora, čověče? Jemu volali z generálního štábu a on řekl, že ani náhodou, že ať mu to když tak dají rozkazem, a jestli mu to dají rozkazem, že on odchází do civilu, ale že prostě on tě neuvolní. Člověče, je to blbý, ale ty nemůžeš v tom točit. Já říkám, no to je teda smůla. Tak jsem šel, koupil jsem láhev rumu a donesl jsem mu flašku a řekl jsem mu: děkuju, to máte za to, že držíte slovo, no.

0: Sexbomba, na pohled jí v rádiu člověk opravdu hodně ocení. Za chvilku Naďa Urbánková a Karel Černoch, máme 8 hodin a 44 minut. Počasí. Teď už zdravíme meteoroložku Petru Polívkovou a ptám se na aktuální počasí. Hezké ráno.
1: Hezké ráno. Tak aktuálně máme oblačnosti docela hodně, je většinou oblačno, teploty už nám trošičku stoupají, ale ne moc. V tuto chvíli se pohybují většinou od 5 do 2 stupňů Celsia a už na přízemní mrazíky už v tuto chvíli nemáme.
0: Ta oblačnost se bude chtít pozdržet nebo odpluje dál?
1: No, bude spíš takové oblačno až polojasno, ale tam to množství oblačnosti se bude v průběhu dne měnit. V těch dopoledních hodinách to vypadá, že by mělo být více a potom zase v těch pozdějších odpoledních hodinách. Kolem poledne zatím podle předpovědi oblačnosti trošičku méně a potom zase večer jí bude opět ubývat, nebo později večer jí bude opět ubývat, takže uvidíme. Mělo by se to měnit, většinou bude oblačno až polojasno a teď zpočátku se ještě budou někde ojediněle vyskytovat mlhy. Nejvyšší denní teploty dnes mezi 15 až 18 stupni Celsia a na horách tam by mělo být kolem 13 a foukat nám bude jen slabý proměnlivý vítr o rychlostech 1 až 4 metry za vteřinu.
0: Jak bude pohled na oblohu i na teploměr vypadat zítra?
1: Zítra se budou zpočátku místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost a po jejich rozpuštění bude postupně většinou polojasno, takže relativně slunečno, ale až v těch spíše až odpoledních hodinách k večeru začne oblačnosti od západu částečně přibývat a nejprve by se mělo jednat o vysokou kompaktnější oblačnost a později od severozápadu se přidá i ta střední oblačnost. Nejnižší noční teploty klesnou na podobné hodnoty, jako byly dnes ráno, a to mezi 4 stupně až 1 stupeň Celsia. V údolích se může ojediněle vyskytnout i teplota pod nulou až minus 1 stupeň Celsia. Nejvyšší denní teploty očekáváme, že budou většinou 17 až 20 stupňů Celsia, tam, kde bude delší dobu sluneční svět nebo relativně už v těch dopoledních hodinách a těch odpoledních hodinách, tam bude nejtepleji, tam, kde se udrží ta nízká oblačnost déle, tam očekáváme, že budou ty teploty pouze kolem 14 stupňů. A zítra opět budeme mít ten slabý vítr a to proměnlivý o rychlostech do 3 metrů za vteřinu.
0: Děkujeme, přejeme hezkou službu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Sledujete rádi krajinu ubíhající za oknem vagónu? Voní vám kombinace uhlí, horké páry, kouře a strojního oleje? Nebo vás naopak lákají především ta nejmodernější drážní vozidla? Od října do našeho vysílání zajíždí Západní expres, seriál o železnici na západě Čech. Rádi svezeme železniční nadšence i ty, pro které je cestování vlakem všednodenní záležitostí. Západní expres. Každý čtvrtek před 11:30 v našem vysílání. Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17:30 v našem vysílání. Volby 2026.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
2: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
3: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Vánoční strom pro své náměstí hledají také Rokycany. Novému centrálnímu stavebnímu úřadu budou chybět tisíce úředníků. Polojasno až oblačno, teploty do 18 stupňů, takové dnes čekejte počasí. Pěkný den přeje Andrea Samešová. Města v Plzeňském kraji hledají v těchto dnech stromy, které budou o Vánocích zdobit jejich náměstí. Nově se k výzvě přidali Rokycany, které hledají strom pro Masarykovo náměstí. Jak informují na webových stránkách, lidé mohou nabídnout smrk nebo jedli pravidelného tvaru s hustými větvemi a důležité je také to, aby se na pozemek dostal jeřáb a souprava pro odvoz stromu. Vánoční strom hledá také například Plzeň nebo Plané na Tachovsku. Na Šumavě žilo v loni minimálně 43 vlků. Dokládá to společný výzkumný projekt národních parků Bavorský les a Šumava spolu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Na ploše 2000 kilometrů žilo 38 jedinců v 11 teritoriích. K tomu dalších 5 vlků se pohybovalo samostatně a nebylo možné je přiřadit k žádné smečce. Podrobnosti dodává mluvčí šumavského parku Jan Dvořák.
2: Při sběru dat byly nejprve zkoumány a analyzovány pobytové znaky, jako jsou otisky tlap, trus, srst nebo zbytky kořisti usmrcené vlky. Další informace o tom, kde se vlci vyskytují a kolik mají mláďat, poskytly fotopasti. Zvláště podrobné poznatky jsme získali díky 11 vlkům, kteří byli na české straně od konce roku 2025 vybaveni GPS vysílači.
0: Nová centralizovaná soustava stavebních úřadů, která má začít naplno fungovat od ledna 2028, se bude minimálně na začátku potýkat s nedostatkem vyškolených úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni úředníci budou ochotní přejít, říká ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
3: Objeli jsme přes 550 stavebních úřadů. Na žádném se nám nestalo, že by nám řekli, že nikdo nepřejde. Nicméně přesná data zatím kvantifikována nemáme, ale vnímáme, že zhruba jedna polovina by přejít měla.
0: Podle Mrázové bude třeba minimálně 4000 vyškolených lidí. Bez problému jich bude podle odhadu přejít ochotno zhruba třetina. Sport. Dopoledními rozplavbami začíná v Plzni tradiční mezinárodní plavecký meeting plzeňské sprinty. Přihlášeno je rekordních 846 závodníků i s téměř kompletní českou špičkou. Chybí jen Miroslav Knedla a Daniel Gracík. Proč je bazén na Slovanech mezi plavci oblíbený, vysvětlí organizátor Lukáš Luhový.
4: Náš bazén má velmi dobrou pověst, co se týče, jakoby, že se tady plavou kvalitní časy. Myslím si, že má ideální podmínky, dno je pěkně rovné po celé dílce, takže to je ideální, je to desetidráha, což je taky super. A myslím si, že i zázemí, včetně nafukovací haly, kde se vlastně každý závodník může rozplavat podle svého programu, je ideální příležitostí, jako kde si zaplavat kvalitní časy. Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, teploty 15 až 18 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr a bio 2 střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Se zdržením stále musí počítat řidiči, pokud míří do Prahy po dálnici D5. Od Rudné až do hlavního města stojí kolony Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Přejeme vám krásné čtvrteční dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině. O houbaření můžeme nadneseně mluvit jako o národním sportu. Důležité je sbírat houby, které známe. A za chviličku vám povíme, do čeho houby ideálně sbírat a kdy houby zpracovat.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: rádio vašeho kraje a Pavel Rot. Václavky, čirůvky, ale i třeba bedly vysoké, to jsou houby, na které v našich lesích na podzim můžeme narazit. Možná vás právě tyto dny vylákaly na jejich sběr. Anděla Blašková si o houbách povídala s mykologem Lubošem Zeleným a nezapomněli ani na zásady bezpečného houbaření.
1: Ty lidé by měli dávat na sebe pozor při tom podzimním schánění hub v lese. Musíme si totiž uvědomit, že začíná i lovecká sezona pro celou řadu mysliveckých spolků a je to dost nepříjemné, když myslivci mají zataženou léč a najednou z ní vyběhne houbař, takže lepší je chodit do lesa v nějakém třeba výstražném oblečení, vůbec nevadí reflexní vesta, třeba sledovat bedlivě stránky místních jako mysliveckých spolků nebo obecního úřadu, často jsou obce, které to dávají svým občanům vědět, to je jedna taková část a druhá, co se týká té bezpečnosti, je parkování aut na lesních cestách, podél komunikací, v místech, které jsou třeba velmi exponované, kde ty houby rostou, tak potom v té sezóně je třeba i velmi těžko projet, brání to průjezdu třeba i integrovaným složkám záchranného systému, vadí to provozovatelům nebo majitelům těch pozemků, lesákům, takže měli bychom houbaři dávat pozor, kde to auto zastavíme, aby to bylo bezpečné pro všechny.
2: Do čeho houby ideálně sbírat? Košík, igelitka?
1: Nejlépe je nějaká prodyšná nádoba, optimálně košík, že jo, to je klasická věc pro houbaře, aby ty houby byly volně ložené, mohl mezi ně proudit vzduch, že v tom lese jsme nějakou dobu, nemáme často nazbíráno za pár minut. Určitě nedoporučuji nějaké igelitky, tašky, sáčky neprodyšné, že tam dochází k zapaření těch hub a může se stát, že houba jedlá, může být zkažena právě takovýmto nevhodným sběrem.
2: Doporučujete houby očistit už v lese, nebo je vhodnější nejprve houbu utrhnout a poté ji rovnou dát do košíku?
1: Tak vždycky je lepší, aby ten úlovek náš i nějakým způsobem vypadal, aby to bylo estetické, aby jsme si domů nenosili košík plný listí, jehličí a dalších takových věcí, které se na ty houby nabalí. Je dobré ty houby očistit přímo na místě. A co je velmi důležité, tak zahladit po sobě stopy, to znamená zamáčknout ten důlek od toho hříbku a nenechávat tam na té lokalitě známky o tom, že tam ty houby rostly. Nebo tím si škodíme sami sobě, protože dáváme vědět, že jsme tam ten daný druh našli.
2: Když byste houbařům měl dát radu ve smyslu, mají chodit tam, kde mají osvědčené cestičky, nebo je lepší zkoušet i místa, kde nikdy nehoubařili?
1: Vždycky je lepší taková jakoby kombinace. Jo, pro ty houbaře, kteří se hůře orientují v terénu, je ideální, aby chodili na místa, která znají. To je určitě doporučením, že čas od času se stane, že potom nějakého houbaře hledají, ale nebránit se tomu objevovat nová místa. Já třeba mám takové zkušenosti, že nejlepší houbaření pro mě jsou lesní cesty a okraje lesa vůbec jako nechodím nebo málo chodím, pokud sbírám houby pro jídlo někde do hlubokého lesa, protože ty nejpestřejší lokality jsou právě na těch okrajích.
2: A teď k tomu zpracování. Přijdeme domů, houby si vysypeme někam na plochu. Musíme je hned zpracovat?
1: Optimální je, pokud přijdeme z lesa, aby jsme si houby rozložili, sbíráme třeba různé druhy, tak rozložte si je třeba podle kategorií. Některé houby budete zavařovat, některé houby třeba chcete sušit, některé houby budou na nějakou jinou úpravu, na pozdější využití, tak vždycky je dobré si je třeba takhle rozdělit na tyto kategorie a optimální je okamžitě zpracovat po návratu z lesa, protože jsou druhy hub, třeba některé suchohřiby, které mohou právě být napadeny nedohubem, což je parazitická houba, taková jakoby plíseň a ta může způsobit i druhotné otravy hub. Jo, pokud bychom tu houbu nespracovali, nechali bychom to třeba do druhého dne někde v teplém prostředí, tak samozřejmě plísně velmi teplo milují, takže by mohlo dojít k nějaké sekundární ještě infekci po požití jedlých hub.
0: Říká o zásadách zpracování hub mykolog Luboš Zelený. A za chviličku vám nabídneme tipy pro volný čas. Je 9:45. Přejeme krásné dopoledne, příjemný poslech.

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin.

0: ukrutnou nudu.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vysokoškolská učitelka Lada před 11 lety opustila plzeňský panelák a rozhodla se farmařit na šumavském venkově. Její

Závěrečný den havelských trhů na náměstí Republiky v Plzni nabídne od 15, 16 a 17 hodin kapelu MHS Country. Kino Nekino v Plané u Mariánských lázní zve od 19 hodin na projekci českého filmu Proč bychom se nezabili. V Měšťanské besedě v Plzni proběhne od 19 hodin koncert Plzeňské filharmonie. Na housle zahraje Anna Naomi Schulz, dirigovat bude Čuhej Iwasaki. Diváky v Chebském kulturním centru Svoboda pobaví od 19 hodin stand-up komik Tigran Hovakimian, který se vydal na turné po Česku s programem Tigran je ve městě. Láska, sex a žárlivost, tak se jmenuje komedie, kterou v Lokeckém kulturním domě Dvorana uvede od 19 hodin Pražské Ladivadlo. A my vám přejeme příjemnou zábavu.

Víte, že v Hruškově meditační zahradě v Plzni Doudlevcích najdete dvě jezírka, kaply a množství stromů. Zahradu vytvořil politický vězeň Luboš Hruška, který se rozhodl takto připomínat hrůzy páchané totalitními režimy. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Je 15. října mimo jiné Světový den žen žijících na venkově. Před lety ho vyhlásila OSN a je věnovaný ženám, které žijí a pracují mimo město, hlavně v zemědělství, ale i těm, které dojíždějí za prací do měst. Cílem je podpořit venkovské ženy a přiblížit podmínky jejich života. Městský život za trvalou adresu na Šumavě vyměnila před 11 lety dnes 54letá vysokoškolská učitelka Lada.
1: Večeře.
2: Lada Wagnerová právě nakrmila kachny. Vy jste mě tady uvítala v gumovkách. Takže vy jste žila v Plzni, v paneláku.
1: V 8. patře s výhledem na Škodovku.
2: A jezdila jste sem na Trnový dvůr u Kašperských hor na víkendy. A 11 let teď už tady žijete natrvalo.
1: Ono na to musíte totiž mít toho správného chlapa. Toho jsem tady našla.
2: A s jeho současného muže Vladimíra.
1: A s tím jsme se rozhodli, že tady budeme topit v kamnech na dřevo. Já si dělám chleba, zpracováváme všechny ty naše produkty. To je ten pravý ráj.
2: Tedy tady máte dobytka. V čem je ta výhoda toho života na venkově? V čem je to pro ženu výhoda?
1: Jste daleko ve větším kontaktu s přírodou. Můžeme být ve větším klidu a člověk ví, co jí. Nevýhody jsou v tom, že pokud žijete v té přírodě, tak se jí musíte podřídit. Večer je člověk urvaný, ale spokojený, šťastný.
3: A je kuchyně, stůl.
2: Tak teď jsme uvnitř. Jste doktorka filozofie. Učíte na Západočeské univerzitě v Plzni na filozofické fakultě.
1: Většinu doby pracuji z domova a do Plzně musím na jeden nebo dva dny v týdnu.
2: Takže tady ťukáte do počítače. Nejenom prací člověk je živ.
1: A před lety mě oslovili místní ženy Sanína a nízké ženy, zakládali taneční spolek a od té doby jsem tam členkou.
2: Tak si můžeme pustit nějakou ukázku z vaší zkoušky.
1: A teďko zrovna trénujeme na vystoupení.
2: Ženy tančí kankán.
1: Ano.
2: A vy je drezurujete.
1: Já jim za to drezuruju. Já si myslím, že jako žena je dost důležité nebýt úplně sama. To znamená buď mít okolo sebe nějakou komunitu lidí, anebo mít toho chlapa, což je prostě úplně úžasný. Teďko potřebujeme ještě nakrmit krávy.
2: Tak seno připravené.
1: Pojď malá, pojď.
2: Už běží, není to bík?
1: Zatím běží krávy a telota. Jo, a už běží bejk.
2: No tak to bychom asi měli už jít.
1: Takže zrychlíme.
2: Z Trnového dvora u Kašperských hor, Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Mix a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Posloucháte rádio vašeho kraje, Freddyho Mercuryho vystřídá už za chviličku Eva Farná a také pro vás chystáme kalendárium. Připomeneme si auta, značky Zastava a také něco z historie České filharmonie. Už za 4 minutky.

0: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we can.
1: Čtvrtek 15. října. Svátek dneska slaví Terezky. A tereziánské babí léto nevypadá špatně. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Dnes je světový den mytí rukou. Pořádně. Na začátku roku 1901 se členům orchestru Národního divadla nelíbilo vedení Karla Kovařovice. Vstoupili do stávky a dostali výpověď. A tak propuštění jako Česká filharmonie začali bojovat o bytí a nebytí. 15. října před 125 lety odehráli v Praze na Žofíně první reprezentační koncert. Do konce roku jich odehráli ještě 48. Velitel německé Luftwaffe, maršál Hermann Göring, spáchal sebevraždu před 80 lety v roce 1946. Večer ve 10:45 polknul kapsly kyanidu. Tím se vyhnul popravám odsouzených nacistických zločinců v norimberském procesu, které se konaly hned na druhý den. Vídeňský rodák, americký chemik Karl Gerasi provedl před 75 lety v roce 1951 syntézu hormonu progesteronu a vyrobil hormon noretisteron. Ten se později stal základem prvních antikoncepčních pilulek. Stanice Československého rozhlasu v Olomouci začala samostatně vysílat před 70 lety v roce 1956. Vozy značky Zastava se začaly v jihosrbském Kragujevaci vyrábět před 55 lety v roce 1971. Zastava 101, přezdívaná Stojadin, hojná dříve i na našich silnicích se vyráběla 37 let. A třeba v Chorvatsku jich stále jezdí Habaděj. Před 100 lety se v New Yorku narodil spisovatel Salvatore Lombino. Že vám to nic neříká, bodejť. Svá nejslavnější díla napsal pod pseudonymem Ivan Hunter nebo Ed McBain. Já přeju hezký den.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Krajský soud v Plzni prošetří výsledky voleb hned na několika místech regionu. Rybáři z Domažlic zachovají cenu ryb pro vánoční prodej. Plzeňské fotbalisty čeká druhé kolo Evropské ligy a bude polojasno až oblačno, teploty do 18 stupňů. Pěkný den přeje Andrea Samešová. Krajský soud v Plzni zatím eviduje v souvislosti s komunálními volbami 8 stížností. Týkají se například výsledku voleb v Třepčicích, na Jižním Plzeňsku nebo v Toužimi. Pokračuje mluvčí soudu Jakub Štverák.
2: Návrh může podat oprávněný volič z dotčeného volebního okrsku nebo volební strana s registrovanou kandidátní listinou, a to do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb. Zdejší soud o těchto návrzích musí rozhodnout v zákonné lhutě do 20 dnů od doručení návrhu.
0: I přes letošní teplé a suché léto očekávají rybáři z Domažlic dobrý hospodářský výsledek. V listopadu je čeká výlov černého rybníka. Počasí ale rybáře potrápilo, říká ředitel společnosti Domažlické městské lesy Josef Forst.
3: Nás se to poměrně taky dotklo. Vlastně měli jsme hodně teplou vodu, což znamená, že jsme ty ryby nemohli krmit, když byla teplá voda. A tím, že jsme ty ryby vlastně 2 roky podrželi, loňský výlov jsme nedělali, protože nám rybník zamrzel, takže jsme nelovili loni a budeme lovit až letos a ryby budeme mít poměrně velké. U nás zůstane cena ryb stejná.
0: Výlov černého rybníka poblíž Babylonu se uskuteční 13. listopadu. Součástí bude i tradiční prodej ryb na hrázi. Návrhy Evropské komise na nově vlastní zdroje budoucího víceletého rozpočtu Evropské unie jsou pro Česko naprosto nepřijatelné, uvedl před začátkem summitu premiér Andrej Babiš. Předsedovi české vlády vadí především to, že část příjmů ze spotřební daně z tabáku, emisních povolenek, ETS a uhlíkového cla by nově směřovala právě do unijního rozpočtu. Právě návrh nového 7letého rozpočtu Evropské unie bude jedním z hlavních témat summitu, který dnes začíná v Bruselu. Sport. Fotbalisty Viktorie Plzeň čeká večer zápas druhého kola Evropské ligy. V 21 hodin nastoupí v Budapešti na hřišti Ferencvároše. Úvodní duel Viktoria prohrála se Saint-Gilloise 0-3. V domácí lize ale Plzeň o víkendu stejným poměrem porazila Mladou Boleslav. A to by podle plzeňského záložníka Alexandra Sojky mohlo pomoci i v Budapešti.
4: Musím říct, že to pro nás bylo velice důležité, protože jsme měli dlouhou reprezentační pauzu, něco jsme si připravovali. A ukázalo se nám, že to funguje, že takhle, když půjdeme touhle cestou, takže se to změní, protože potřebujeme sbírat výsledky a my jsme se pohybovali v tabulce jinde, než teďka jsme. Počasí.
0: Dnes bude polojasno až oblačno, teploty 15 až 18, na horách 12 až 15 stupňů. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky dobré, Abio 2, tedy střední zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se stále tvoří dlouhá kolona před Prahou, aktuálně měří zhruba 7 kilometrů. Na silnici 1/27 u Švihova na Klatovsku se provádí údržba vozovky a na silnici 1/20 u Nezbavětic na Plzeňsku se upravuje zeleň u silnice. I tudy projíždějte s velkou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Naše nejnovější čtvrteční zprávy skončily 4 minuty po 10. Zahrajeme si Petra Nováka, také skupinu Kex, a pak už vás čeká setkání s dopoledním hostem. Dneska to bude na téma papoušci. Počkejte si na to.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Máme 10 hodin, k tomu 11 minut. Slovo má teď Karlovarské studio a kolegyně Tereza Švecová se svým hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den, já děkuji za slovo. Ale já tu dneska nemám jenom jednoho hosta, ale dokonce hned několik. Tím prvním je Martin Procházka, ale spolu s ním přišli také Snoopy a Sunny. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: No a Snoopy a Sunny nás nepozdraví.
2: Snoopy, ten si jenom tak doma v kleci, to je takový narcísek, on se chválí furt, jaký je fešák, jaký je šikula, to on umí v kleci a Sunny, jelikož je to pětiměsíční miminko, tak teprve se učí mluvit.
1: Já to ještě objasním, protože Martin Procházka je chovatel papoušků a autor projektu Papoušci do škol, který nabízí zábavu, vzdělání i poznání zblízka dětem i seniorům. No a Snoopy a Sunny jsou tady papoušci. Jeden je Žako, říkám to správně?
2: Ne, to Amazonia modročelí. A druhý je Ararauna.
1: A já bych určitě doporučila posluchačům, aby si tentokrát zapli také naší kameru na adrese vary.rozhlas.cz. Tak papoušek, je to nádherně barevný tvor, pták, který se možná naučí i mluvit. Jací ale ve skutečnosti papoušci jsou jako společníci?
2: Tak společníci jsou úžasní, to nebudu říkat, že ne. Tím, že když je manželka v práci, tak já to vlastně ani nevím, že je v práci, protože máme i papoušky Žako, který umí nahradit hlas úplně identicky, takže je to takový, že vlastně máme tam Laurinku Lunu, který mluví manželky hlasem, takže vlastně já nikdy nejsem doma sám.
1: Vaše žena je s vámi stále.
2: Je se mnou stále, ku podivu. Jako doopravdy musím poděkovat, protože nebejt jí a podpory celé rodiny, tak bych to určitě dělat nemohl.
1: Kolik těch papoušků celkem máte?
2: Dneska už jich máme kolem 70 a většinou se jedná o papoušky zachráněný anebo vykoupený ze špatných podmínek.
1: Jak celý tento projekt vznikl a jak byste se sám stal takovým vášnivým chovatelem papoušků?
2: Vzniklo to tak, že prostě jsem k jedním narozeninám dostal papouška horského kouřového, ochočili jsme ho a nějak prostě přišli lidi a že mají Žaka, že ho nemůžou mít a takový a jestli ho nechci. No a tím začalo takový to první zachraňování z nějakých podmínek, kde ty papoušci nebyli spokojení. No a pak už se to nějak samo nabalovalo a dneska je z toho tolik, kolik je.
1: A jak se tedy z jednoho stane 70? Všimne si toho člověk, nebo je to najednou z ničeho nic?
2: Tak všimne si toho člověk hlavně tím, že musí neustále kolem toho chodit, musí kolem toho, že je to spousta práce a je to spousta času. A vlastně všimnete si to tím, že mám na zahradě rostou voliéry. No.
1: S čím vším člověk musí počítat, když si pořídí papouška? Jak náročná je ta péče?
2: Tak samozřejmě záleží na druhu papouška, ale pokud se jedná o papoušky, budeme brát střední a velký, což znamená tu ty dva fešáky, takže to je přesně ta náročnost, vlastně se zvyšuje. Ten papoušek vás potřebuje denně a vlastně doopravdy musíte tu pozornost rozdělovat, protože každý z těch papoušků potřebuje něco jiného, každý má jinou povahu, takže můžete třeba mít dva puštěný dohromady, který se snesou, ale nemůžete je pustit všechny, že jo? Protože v obýváku jich máme 10 a tam to doopravdy máme rozdělený na dvojce, který pouštíme, jinak by to nedopadlo dobře. Takže je s tím spojeno spousta práce, spousta času a hlavně je to pořád o nějakém vzdělávání, který vlastně pořád přicházíte na něco nového, co nevíte. A co ty papoušci vám ukážou, co vy pozorujete a je to doopravdy hlavně o tom si uvědomit, že takový papoušek vás potřebuje denně.
1: Pro koho je papoušek jeho mazlíček vhodný a pro koho je naopak nevhodný?
2: Tak samozřejmě vhodný, říkám to vždycky, je to o tom, jak moc si lidi nebo kolik tomu chtějí věnovat času, tomu papouškovi vyloženě. A jako prakticky pořídit se může každý, ale problém je v tom, že si musí uvědomit, kolik na něj bude mít času. Každý z těch papoušků, ať je to andulka, korela, nebo tyhle velký papoušci, potřebují váš čas, potřebují spoustu vašeho času. Aby vlastně jste měli mazlíčky, tak se tomu musíte doopravdy hodně věnovat.
1: Podceňujeme někdy inteligenci těchto tvorů? Jak chytří jsou?
2: Tak já si myslím, že inteligence u papoušku se podceňuje hodně, protože každý si myslí, že jenom opakujou. A teď dám za příklad třeba papouška Žako, který je schopný si zapamatovat i 300 slov, ale když vezmeme, tak jednu třetinu slov zná význam a umí je použít. Inteligence papouška Žako a Ary Araraony je 5- až 6-leté dítě. Takže vlastně je to krásný, ale na druhou stranu si všichni musí uvědomit, že pokud si takovýho papouška pořídí, tak mají 70 let 6-leté dítě. Což se dostáváme k té dlouhověkosti papoušků, která tam je, a to je další věc, kterou si lidi musí uvědomit, když si ho pořizujou.
1: Že papoušek s námi opravdu bude prakticky celý život.
2: I po 2 generace.
1: Říká Martin Procházka. A jen co nám dohraje písnička od Donny Summer, tak se dozvíme něco přímo o tom projektu Papoušci do škol.

0: Je 10 hodin a 20 minut a na Českém rozhlasu si stále povídáme s Martinem Procházkou a také se Sunny a Snoopem, protože i ti se nám tady poměrně rozpovídali. Líbí se jim tady u nás?
1: No, tak jako Sunny mu určitě tím, že vidíte, co dělá, dává mi docela zabrat dneska. A Snoopy, ten je spoky, no, takže asi jo.
0: Já proto ještě jednou řeknu tu webovou stránku vary.rozhlas.cz a uvidíte, jak Sunny tady okusuje ucho a doufáme, že se nepustí třeba do mikrofonu. Pojďme si teďkom představit ten projekt Papoušci do škol. Jak vznikl ten nápad vzít ty papoušky ven mezi děti?
1: Tak nápad vznikl tak, že vlastně se nám začaly právě množit ty zachráněný papoušci. A vlastně seděli jsme s kamarádem u kávy na zahradě a on říká, já říkám, ty já snad začnu jezdit někam a dělat nějakou osvětu. A on říká, to vůbec není špatný nápad, jo. No a vlastně takhle vznikl projekt Papoušci do škol, že to bylo vlastně vymyšlený jenom tak u kávy z podnětu toho, že vlastně se nám ty papoušci začaly neustále množit, jakoby přibýval stav. A vlastně jsme vymysleli ten projekt kvůli tomu, aby jsme rozšířili tu osvětu, jak se o toho papouška starat a co to všechno obnáší, že to není prostě jenom třívteřinový video na sociálních sítích, jo. Takže vlastně kvůli tomu celý ten projekt vznikl.
0: Takže jste takhle začali informovat děti a oni snad i ty informace donesou dál.
1: Tak ku podivu musím říct, že když jsme takhle u těch dětí, tak spousta těch dětí se ptá, Sunny se nám rozdováděl trochu. spousta dětí má i zajímavé otázky, takže jsem rád, že vlastně jakoby úplně není to bez zájmu a není to o tom nevědět a naopak, že ty děti doopravdy v těch školách už samozřejmě podle věku, ale i ty malí v prvních třídách mají docela zajímavé otázky, že jsem někdy hodně překvapený.
0: Jaký třeba?
1: Tak minule jsem dostal otázku, která mě teda hodně dostala, jak se říká, vymluvil jsem se z ní, pak jsem si to teda zjistil a tam se mě holčička ptala, jakou má sílu v zobáku papoušek, jo. Takže vlastně pak jsem se někde dočet nebo celkově poschání těch informací, že kdyby měl jazyk velký jako kráva, tak prakticky promáčkne střechu auta.
0: Jak taková návštěva ve škole prakticky probíhá?
1: Tak probíhá to většinou v tělocvičnách, kam jezdíme teda s 5 až 6 papouškama, což není případ, tady by se nevešli. A je to tak, že vlastně děti přijdou do tělocvičny a my jim vlastně řekneme, čím se zabýváme, že dneska už se zabýváme vesměs tou záchranou těch papoušků, socializací, dávání do adopce. A potom vlastně těm dětem vysvětlujeme, jak je to náročný. Samozřejmě se dozví, z jaký země pochází, v jakým přirozeným prostředí žijou, jak žijou v zajetí a tak dále. A vlastně závěr toho je, že kdo má chuť, co jste sami viděli, tak se Snoopem vyfotit se, když je to takový narcísek, není problém, ten jak vidí foťák, tak začne pozovat.
0: On i teď pozuje, abych to prozradila, ten tady stojí proti tomu žlutému pozadí Českého rozhlasu a tváří se, kdy už mě konečně někdo vyfotí.
1: Jo, on to má tak nastavený, takže on se rád fotí a ty děti si nesou jakoby z celý ty přednášky nejenom zahlcení informacema a samozřejmě se snažíme děti do toho zapojit, takže si povídáme i s těma dětma přímo, jako že chodíme mezi nima a povídáme si a vlastně dovršení toho zážitku je prakticky fotka se Snoopem anebo tady se Sunnym, když takhle nezlobí.
0: Teďkon, jak často po té návštěvě děti začnou prosit rodiče, že by chtěli papouška?
1: Tak většinou, když přijdeme, tak se ptám na začátku, kolik z vás by chtělo takového papouška, tak skoro celá tělocvična zvedne ruku. Potom, když vlastně skončíme a ptám se na konci, tak je to slabá třetina.
0: Že jim dojde, jak náročná je
1: ano,
0: to práce.
1: Ano, že nemůžou na dovolenou, že nemůžou doopravdy odjet, že si nemůžou dělat, co chtějí a že to je doopravdy náročný. A že vlastně pokud chtějí takovýho papouška, jak se mu musí věnovat, jo. Že to není doopravdy žádná sranda.
0: Jaké další projekty pro děti připravujete? Já jsem koukala třeba nějaké letní aktivity, tábory, návštěvy.
1: Máme příměstské tábory, děláme, které se nám osvědčily a zájem pomalinku i roste. akurát doopravdy je to, jsme kapacitně omezený, protože to děláme u nás doma, aby ty děti měly doopravdy tu interakci s těma papouškama, a většinou, když jsou příměstské tábory, tak to vychází na období, že máme mláďátka, který vlastně rodiče nechávají pravidelně každý rok, takže pravidelně každý rok dokrmujeme ručně, takže děti si zkouší i, jak vypadá po dvou hodinách dokrmování miminek, a vlastně tam už vidí tu náročnost, a proto k nám chodí na příměstský tábor a nepořizu si ho domů.
0: To je, myslím, dobrá varianta. Naším hostem je stále Martin Procházka, ale teď už je čas na další píseň, a konkrétně to budou Křídla z mídla, tak krásný poslech.

0: Tohle byly Křídla zmídla, vlastně docela tematický název, protože i s námi ve studiu Českého rozhlasu jsou hned čtyři křídla. Patří Sanimu a patří Trasany a Snoopymu, kteří jsou tady spolu s námi. Pojďme si ještě říct, kam se tito papoušci také podívají, protože kromě škol navštěvujete také domovy seniorů.
1: Ano, navštěvujeme je doopravdy hrozně rádi, protože ty domovy seniorů jsou... Ty domovy seniorů jsou takový hodně vděčný, protože doopravdy tam ty lidi mají, je vidět ta radost doopravdy z toho, že tam přijdete s těma zvířátkama a pokud si můžou potom snopy ho dát na rameno a vlastně můžou si ty miminka, který je Sany, teda nevypadá tak a pohladit a můžou si je poňuchňat, tak oni prostě jsou z toho takový doopravdy nadšený. Je tam vidět ta upřímná radost.
0: Na jaké vzpomínky právě ať už od dětí nebo od seniorů nejraději vzpomínáte? Co kde papoušci vyvedli zajímavého?
1: No, většinou se jedná spíš o slovíčka nějaký, z kterých moc spokojený nejsem, ale jako je to vlastně Rambo, který s náma jezdí, je to papoušek patagonský, tak ten jedný paní učitelce si začal z jejich vlasů stavět hnízdo, takže to bylo takový docela vtipný, jako já jsem myslel, že bude bavit děti a on si tam prostě ukotvil na hlavě a tím to skončilo, jako jo. Sice paní učitelku krásně učesal, tím to jí zdravíme. Ale jako to bylo takový, těch zážitků je spousta a nelze asi vypíchnout jenom jeden, nebo jo, je toho prostě hodně.
0: Kradou třeba svačiny?
1: To má v oblibě Rambo a Snoopy umí perfektně sundávat náušnice a řetízky.
0: Máte je krásně vycvičené. Kdyby někdo chtěl, abyste navštívili jeho zařízení právě s vašimi papoušky, co pro to musí udělat?
1: Tak stačí se podívat na naše webové stránky Papoušci do škol a tam vlastně se o nás dozví celkem dost. Jinak musím říct, že stránky se nám konečně podařilo po napadnutí zprovoznit včera po půlnoci, takže dneska už můžeme vesele prezentovat, že jsou funkční a doopravdy ty stránky vlastně jsou... přehledný a tam o nás lidi si přečtou přesně, jakým způsobem postupovat, když nás chtějí někam pozvat.
0: A naopak, co má dělat člověk, který má papouška a ví, že už tu péči třeba nezvládá, nebo se bojí, že nebude mít papouška komu předat? I takový člověk vás může oslovit?
1: I takový lidi nás oslovujou. Máme tam většinou... Už vlastně dva papoušky máme po úmrtí starších lidí a tím pádem vlastně je problém znova ty papoušky socializovat, znova je naučit a je to doopravdy náročný, protože oni jsou zvyklí na nějaký režim, většinou jsou to žakové, což je velký problém, to jsou takový autisti a je to takový docela doopravdy náročný potom to papouška, jakoby, aby vás přijmul. O tom to je.
0: Pojďme si tedy na závěr toho rozhovoru ještě jednou říct, co by měl tady člověk zvážit, než si pořídí papouška, aby taková situace právě nenastala.
1: Měl by zvážit, jestli má někdo

0: někoho, kdo to převezme. Jestli je někdo v rodině, aspoň jeden člen, který k tomu papouškovi taky tíhne, aby ten papoušek nezůstal potom sám. Aby to prostě bylo tak, že ten papoušek doopravdy nebude strádat. Jo, měl by to být člověk, který vlastně do té rodiny nějak dochází pravidelně, třeba aspoň jednou, dvakrát týdně, a ten papoušek ho zná, což je úplně super. Vlastně my to máme tak ošetřený, že po mně to převezme dcera, takže tím to bude vyřešený a papoušci jsou na ní zvyklí, takže na ní reagují všichni vlastně perfektně. Jo. A je tam jedna věc, na kterou bych chtěl všechny upozornit. Není pravidlo to, že si ho koupíte a vás konkrétně bude milovat. On si může zamilovat úplně toho člena domácnosti, který je tam nejmín. Rozhodně nesnažit se toho papouška nějakým způsobem zlomit na svoji stranu. Nedělá to dobrotu, protože ten papoušek potom doopravdy nějakým způsobem to nezvládne.
1: Já moc děkuju, že jste byl naším hostem. Děkuji i za tuhletu strašně důležitou osvětu. Děkuji samozřejmě Sany, která vás už úplně okousala, a Snoopymu, který tady hrdě stojí za to, že jste za námi dorazili do studia Českého rozhlasu.
0: My děkujeme za pozvání.

Víte, že Air Park v obci Zruč-Senec na severním Plzeňsku vystavuje 80 letadel? V muzeu uvidíte například dopravní proudové letadlo TU-104. Létalo do roku 1974. Poté se z něj v Olomouci stala restaurace. Dnes ho najdete nedaleko Plzně. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.

0: Posloucháte náš čtvrteční dopolední program, to byla Marika Gombitová 11 minut před 11. Nové kanceláře, šatny, sociální zařízení, ale i monitorovací místnost nebo prostory pro krizové řízení. V Chodově na Sokolovsku pokračuje rekonstrukce objektu, ve kterém sídlí městská policie i dobrovolní hasiči. Stavební firmě se daří práce urychlit a tak se záchranáři do opravené budovy přestěhují dřív, než byl původní plán. Součástí akce je i nové vybavení. Samotná rekonstrukce už byla nutná, protože v budově bylo všechno zastaralé.
1: Musíme to vypodložit ještě tam.
2: Ty trezory chcete dostat pryč tady odsud.
1: Musíme zvednout na ten podstavec. Tam je zakrýle podstavec, když se podíváte. A na ty podstavce to musíme zvednout.
3: My to musíme dělat postupně. My nemůžeme hodit do výšku.
2: Romane, vy jste tady ze stavební firmy, máte na starosti stavební práce. Co budete teď dělat?
1: Teď jsme dokončili jakoby vnitřní prostory. De facto čeká se na nějaké ještě dodávky určitých řemesel. Takže nějaký dodělávky potom a teď venku se hlavně věnujeme terénním úpravám, chodníkům prostě a fasádě, co jsme teď dodělali.
4: Ale k těm trezorům ještě přibydou další, menší, protože jsou to požadavky té městské policie, co všechno musí v těch trezorech mít.
2: S Jiřím Kyšem, velitelem dobrovolných hasičů v Chodově, procházíme zatím ještě rekonstruovanými prostory. Budeme se podívat dál?
4: Tady byla šatna vždycky, nicméně rekonstrukcí tohle objektu jsme získali další místo. Prodloužili jsme tu šatnu zhruba 4 metry. Vzhledem k tomu, že máme 30 členů jednotky, tak jsem potřeboval i místo pro šatní skříně, pro ten počet členů jednotek.
2: Co tedy bude lepší, než bylo?
4: Dá se říct, že úplně všechno, protože tady opravdu neodpovídalo. Už těm požadavkům, které dneska jsou, byl problém s elektrikou, byl problém s teplem, byly problémy se stavebníma věcma, s vodou a podobně. Prostě ten barák byl zhruba z 50. let stavěný v akci Z. A kdybyste viděla fotografie, kdy se odkryly všechny ty části, tak de facto celý barák zemnice musel vykutat, všechny příčky zbourat a všechno znovu postavit. Vlastně tady zbyly pouze nosné stěny a obvodové stěny.
2: Tak tohle to je vaše?
4: Tohle to je naše. Vznikly nám další prostory. Jo, jeden z těch prostorů je tady to schodiště, tím jsme vlastně oddělili městskou policii, má svoje schodiště od těch hasičů kvůli tomu jejich provozu.
2: Tady je prostor, kde bude sauna tady.
4: Vzhledem k tomu, že hasiči i policisté jsou to záležitosti u ohně a podobně, sauna je jediné místo, kde se hasič pořádně očistí.
2: Starosta Chodova Patrik Pizinger z Hnutí místní. Rekonstrukce objektu pro městskou policii a hasiče, jak je daleko?
5: Je vlastně v plném proudu a blížíme se k závěru. Původně jsme počítali, že až za rok by se hasiči mohli spolu s našimi strážníky vrátit. To, jak jdou práce rychle dopředu, ukazuje, že to bude minimálně o půl roku kratší.
2: Za opravu budovy pro strážníky i dobrovolné hasiče zaplatí město 35 milionů korun. Část peněz je evropská dotace. Do objektu se záchranáři i policisté přestěhují příští rok v létě. Z Chodova na Sokolovsku Andrea Štromajerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Sledujete rádi krajinu ubíhající za oknem vagónu? Voní vám kombinace uhlí, horké páry, kouře a strojního oleje? Nebo vás naopak lákají především ta nejmodernější drážní vozidla? Od října do našeho vysílání zajíždí Západní expres, seriál o železnici na západě Čech. Rádi svezeme železniční nadšence i ty, pro které je cestování vlakem všednodenní záležitostí. Západní expres. Každý čtvrtek před 11:30 v našem vysílání. Noční linka. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Jedenáct hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Pacienti hodnotí ve fakultní nemocnici v Plzni hlavně lidský přístup zdravotníků, ukázal průzkum spokojenosti. Dětský ombudsman považuje vyloučení žáka za krajní řešení, zvažuje to ministerstvo školství. A dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 18 stupňů. Příjemné dopoledne, zprávy pro vás má Andrea Samešová. V plzeňské fakultní nemocnici oceňují hospitalizovaní pacienti hlavně lidský přístup. Vyplývá to z národního hodnocení spokojenosti, které organizuje ministerstvo zdravotnictví. Lidé hodnotili kvalitu péče, komunikaci se zdravotníky, prostředí anebo zapojení blízkých do léčby. V případě plzeňské fakultní nemocnice dosáhla celková spokojenost na 95,6%. Co by si pacienti přáli zlepšit, doplní mluvčí Gabriela Levorová.
2: Pacienti upozorňovali například na kvalitu stravování, orientační značení v nemocnici, vybavení sociální zařízení anebo podmínky pro odpočinek na pokojích. Právě tyto připomínky představují důležitou zpětnou vazbu pro další zkvalitňování nemocničního prostředí a služeb.
1: Jak ochránit děti před agresivním spolužákem, řeší ministerstvo školství. V krajním případě zvažuje i možnost dočasně žáka vyloučit. Dětský ombudsman Martin Beneš připouští, že takový krok může v akutních situacích pomoci, ale měl by přijít až po vyčerpání dalších možností, včetně prevence. Během vyloučení také musí být zajištěné vzdělávání a například terapeutická pomoc.
3: Jde mi o to, aby to řešení bylo postavené tak, abychom měli elementární jistotu, že to dítě je skutečně jako postaráno a že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
1: Vláda chce prodloužit nařízení o vyšším počtu víz pro cizince v zemědělství. Lidé z vybraných zemí by nadále mohli podat až 2,5 tisíce žádostí o mimořádná pracovní víza ročně. Dále by mohli pracovat i v potravinářství nebo v lesnictví. Kabinet plánuje v pondělí kvůli nedostatku pracovníků v sektoru projednat prodloužení nařízení z roku 2024, které trvá jen do konce letošního roku. Vyplývá to z předkládací zprávy ministerstva zemědělství. Podle posledních dat pracovalo v zemědělství, rybolovu a lesnictví přes 23 tisíc cizinců.
0: Sport.
1: Hokejisté Plzně zůstali v lize mistrů 100% i po posledním 6. utkání v základní fázi. Na závěr vyhráli na ledě finské Saipy 6-3. V osmi finále se Plzeň utká s Davosem. Úvodní zápasy se odehrají 10. a 11. listopadu.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, teploty do 18, na horách do 15 stupňů, povane slabý proměnlivý vítr a biodvojka, střední stupeň zátěže.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
4: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
0: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Nehoda se stala v Plzni na Doubravce poblíž křižovatky Masarykova Habermanovo náměstí. Srazila se dvě osobní auta. Na Borských polích v Plzni v obchodní ulici nedaleko kruhového objezdu u Makra se střetlo osobně auto s nákladním a blokují provoz. I tudy projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Malíř a grafik Miloslav Čelakovský je plzeňský rodák, který si zamiloval po Šumaví. Žije a maluje v Sušici a i ve svých téměř 90 letech stále tvoří. Do jeho ateliéru se podíváme už za chvíli po písničkách Václava Neckáře a Miroslava Žbirky a přejeme pěkný poslech.
0: Dobré,

0: Náš příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: Malíř Miloslav Čelakovský, plzeňský rodák, žije a tvoří v Sušici. Na konci druhé světové války zažil v Plzni jako osmiletý chlapec bombardování a osvobození. Po sametové revoluci v Sušici spoluzakládal Občanské fórum. I když mu za půl roku bude 90, stále maluje a chodí do přírody. Ta je totiž jeho celoživotní inspirací. Svá díla vystavoval v Čechách i v zahraničí.
2: Nacházíme se v ateliéru malíře Miloslava Čelakovského v budově Sušické základní umělecké školy. Uprostřed je stůl plný barev, štětců a několik malířských palet a vedle toho je malířský stojan. Momentálně je prázdný. Malujete ještě?
3: Maluju, ale méně než jsem maloval, pač v 90 už je to horší trochu.
2: Jaká jsou témata, kterýma se zabýváte?
3: Já jsem teďka v poslední době dělal kmeny stromů.
2: Jdeme se podívat na plátna, která tu jsou složená v rohu.
3: Tady je jeden z těch kmenů. To jsem měl na výstavě v Plzni, tohleto, a ten mám rád, ten obraz, pač je střízlivý.
2: To jsou oleje?
3: Já dělám oleje výhradně, anebo kreslím. Tady je taky další kmen a rostlina nějaká.
2: Malujete v přírodě nebo spíš v ateliéru?
3: Kreslím v přírodě vždycky, ale maluju jenom doma. Já jsem ateliérová myš.
2: Vystudoval jste výtvarnou školu?
3: Já jsem vystudoval vlastně dvě. Pedagogickou fakultu, obor výtvarná výchova. Tam jsem měl na kresbu Cyrila Boudu. Potom jsem vystudoval stejný obor na filozofické fakultě a měl jsem taky profesora Boudu a dokonce mi dělal oponenta. Moje diplomní práce byla malba. Česká krajina se to jmenovalo.
2: To byla vaše fascinace už od mládí.
3: Já jsem vždycky rád, řekněme, zemi. Asi takhle bych to řekl.
2: Miloslav Čelakovský se po vysoké škole věnoval pedagogické práci, ale také volné tvorbě. Na přelomu 80. let namaloval křížovou cestu pro farní kostel ve Zbečně na Křivoklácku.
3: Křížovou cestu jsem dělal na půl tajně, až to bylo ještě za komunistů. Pan farář byl můj dobrý přítel, byl to sympatický chlap, jezdil k nám. A nikomu nikdy neřekl, že tu křížovou cestu jsem dělal já.
2: Že byste ji neměl podepsanou.
3: Ne, já jsem nemohl. Představte si za doby bolševiků, kdyby se to někdo dozvěděl, tak by mě vyhodili ze školy a ze svazu výtvarníků taky. Já jsem ji podepsal po revoluci, visí to tam dodnes.
2: Vy jste milovník vážné hudby a speciálně Janáčka.
3: To je moje láska, určitě, zvláště zápisník zmizelýho, ten mám moc rád.
2: Hudba vás inspiruje ve vaší tvorbě?
3: Někdy.
2: Teď se díváme na obraz, inspirovaný právě Janáčkem.
3: Ano, je to glagolská mše.
2: To vypadá jako postavy, které vztahují ruce.
3: Já vám to řeknu. To je motiv, Bože pomiluj, Gospodi pomiluj. To je to vzepětí na oru. Prosba. Víte, ono má všechno svoji barvu a muzika taky.
2: Jaký je život s malířem Miloslavem Čelakovským, popisuje jeho žena Jaroslava Čelakovská.
4: Pěkný a taky někdy dramatický. Mládí často mizel z domu, měl moc kamarádů, jezdili spolu po venkově, ale vždycky přišel a vždycky byl milosrdný. My jsme oslavili 50. zlatou svatbu, diamantovou svatbu a jsme spolu 63 let.
2: Díla Miloslava Čelakovského jsou zastoupena ve sbírkách západočeských kulturních institucí a galerií, ale také v Praze, Německu a Švýcarsku. V rámci výstavy Bilance v Sušické galerii Circus v roce 2022 byl o malíři natočený dokumentární film Lomy ticha – Vzpomínání Miloslava Čelakovského. Je volně ke zhlédnutí na YouTube kanálu. Ze Sušice Jitka Doubravová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

Posloucháte náš čtvrteční dopolední program, za 10 minut bude 11:30 a do našeho vysílání už za chvíli opět přijede Západní expres. Dneska se v seriálu věnovaném železnici zmíníme o elektrizaci tratí a také o elektrických lokomotivách. V Západním expresu sedí Jan Čubr a už se těší, až také přistoupíte. Za 7 minut.

Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

0: Express. Historie, zajímavosti i aktuality ze železnice na západě Čech.
1: Svět na kolejích se vyvíjel a pořád proměňuje až do dnešních dob. Na úplném počátku tahali vozy koně po dřevěných kolejnicích. Když se ve větší míře začínaly stavět tratě, vedly se spory o pozemky a mnohdy se odpůrci nových kolejí pouštěli do soubojů, ve kterých šlo dělníkům i o život. Když se stavitelé tratí potřebovali prokopat třeba terénními nerovnostmi, vzali si na pomoc trhavinu.
2: Obyčejní obyvatelé se ale báli, protože v odstřelech spatřovali ďáblovo zlo. Postupem času se ale z železnice stal tahoun rozvoje regionů a mnohde si uvědomili, že udělali chybu, když odmítli pustit železného oře do údolí, ve kterém se léta obešli bez kolejí.
3: Pak se řídí světla svítí mlhou černou tmou, někdo zvednul návěs, šraň kama nejde hnout.
2: Po letech pak parní vlaky na kolejích začaly střídat dýzlové a elektrické lokomotivy. A tak se především kolem hlavních tratí objevily další sloupy a stavby související se zajištěním dodávky elektrického proudu. První elektrifikovanou železniční tratí na území Čech a zároveň ve střední Evropě byla trať Tábor Bechyně. Projektoval ji rodák z Klatovska, František Křižík. A mimochodem, co se týká elektrických dopravních prostředků, jde za ním samozřejmě příchod tramvají do Plzně, ale už v roce 1898 předváděl v Praze i elektromobil. Ale zpátky k trati Tábor Bechyně. Ta svůj provoz zahájila v roce 1903. Od té doby u nás tratí, nad kterými se klikatilo trakční vedení, přibývalo. A víte, proč není trolejový drát rovně, třeba přesně nad středem kolejí po celé trati? Je to kvůli tomu, aby se rovnoměrně opotřebovával sběrač proudu.

0: Pak nastoupila masivní elektrifikace hlavních tratí a Škodovka se stala výhradním dodavatelem pro Československé dráhy. A od kdy šlo přijet z Prahy do Plzně elektrickým vlakem? Elektrizace tratě se uskutečnila po etapách. Ze Smíchova do Berouna bylo hotovo v roce 1973. Úsek Beroun-Plzeň pak v letech 1983 až 1987. To už se ale v jiné části našeho regionu dávno elektrické lokomotivy proháněly. Třeba zkušební provoz na trati Plzeň-Cheb byl zahájen v červnu roku 1968.
1: Železničáři Jihozápadní dráhy zahájili dnes v poledne zkušební provoz elektrické trakce na celém 107 km dlouhém hlavním tahu z Plzně do Chebu. Z elektrických 10 lokomotiv na střídavý proud tu zatím bude jezdit 6. V dalších měsících však má plzeňská Škodovka dodat dalších 40 strojů. Souběžně se dokončuje elektrifikace tratě z Chebu do Sokolova, na níž se má s jízdou elektrických lokomotiv začít koncem července. Ke dni 50. výročí vzniku samostatnosti našeho státu má být střídavou trakcí elektrifikován celý souvislý tah ze Sokolova až do Českých Budějovic.
0: Plzeňská Škodovka nedodávala lokomotivy jen na československé tratě. Své odběratele měla tehdy i v Severní Koreji a především v Sovětském svaze.
2: Kováci plzeňské Škodovky odeslali do Sovětského svazu k ověřovacím zkouškám dosud nejvýkonnější elektrickou lokomotivu. Má na trati z Moskvy do Leningradu vozit expresní vlaky rychlostí 200 km v hodině a tento úsek tak překonat za necelé 4 hodiny.
0: Tolik archivní zpráva z listopadu 1975. Ze Škodovky se na svou cestu vydalo spoustu lokomotiv i jiných železničních vozidel. Se Západním expresem si je připomeneme zase někdy příště.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Rádio vašeho kraje a Věra Špinarová, 5 minut po 12. V Plzni na Doubravce probíhá akce k Mezinárodnímu světovému dni záchrany života. Záchranáři zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje tam učí žáky základních škol praktickou resuscitaci i správný postup při volání na tísňovou linku 155. Podrobnosti má Jiří Trnka, uslyšíte je už po písničce.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: Až 80% případů náhlé zástavy oběhu nastává mimo nemocnice, nejčastěji doma nebo v zaměstnání. Rychlá laická první pomoc před příjezdem záchranářů výrazně zvyšuje šanci na přežití. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje se v rámci zítřejšího Světového dne záchrany života zaměřila na praktický nácvik u dětí v plzeňských základních školách. Detaily přímo z Plzně Roubravky má regionální stopař Jiří Trnka. Dobrý den.
2: Dobré dopoledne. Je to rušno a to už od brzkých ranních hodin záchranáři zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje sem postupně zvou třídy z plzeňských základních škol, aby si žáci vyzkoušeli nepřímou srdeční masáž přímo na trenažerech. Cílem akce je odbourat strach z poskytování první pomoci a naučit děti reagovat v krizových situacích ještě před příjezdem posádky zdravotnické záchranné služby. Žáci si zkouší celý postup oslovení postižení přes kontrolu dýchání až po samostatné stlačování hrudníků a před malou chvílí, tak jsme tady právě telefonovali na zdravotnickou záchrannou službu.
1: Jiří, jaké konkrétní zásady správné resuscitace záchranáři dětem a i veřejnosti připomínají?
2: Prvním krokem je vždy kontrola vědomí a dýchání, zkontrolování pohybu hrudníku. Pokud postižený nereaguje a nedýchá normálně, tak je nutné i hned volat tísňovou linku 155 a začít se stlačováním hrudníku. Ruce se pokládají doprostřed hrudníku koše, stlačuje se do hloubky 5 až 6 cm s frekvencí 100 až 120 stlačení za minutu. Pro utržení správného tempa pomáhá zpívat si rytmu známé písničky od Bee Gees Staying Alive. A já už tady mám u sebe Ivanu Krsovou, tady z výcvikového záchranného centra zdravotnické záchranné služby Plzeňského kraje, a zeptám se, co dělají záchranáři proto, aby se lidé a děti neobávali v takových situacích zasáhnout.
3: Důležité je to, že my se vlastně dnešní kampaní připojujeme k celosvětovému dni záchrany života a my se vlastně snažíme dětem ozřejmit jednotlivé kroky základní neodkladné resuscitace. Důležité je to, aby každý člověk, nejenom děti, pamatoval na své vlastní bezpečí v takové situaci. Následuje to, abychom dokázali rozpoznat to, že je pacient v bezvědomí a nedýchá. To uděláme tak, že k němu přijdeme, zatřeseme rameny a oslovíme ho. Haló, jste v pořádku? Pokud takový pacient nereaguje na oslovení, nedýchá, tak si potřebujeme zavolat někoho na pomoc, nějakou dospělou osobu, aby nám s tím pomohla. Následně aktivujeme tísňovou linku. Jak to uděláme? Můžeme to udělat několika způsobama. My doporučujeme aktivovat tísňovou linku číslem 155, po případě 112, anebo aktivovat přes aplikaci Záchranka, kde už jsou potom následně zkušení operátoři, kteří vám jednotlivé kroky připomenou.
2: To byla Ivana Krsová tady odsud ze výcvikového centra. Ještě připomenu, že v případě, že někde cedulka AED, tak je to automatický externí defibrilátor a ten, když nalepíte, tak vás následně celou záchranou života provede, včetně toho, kdy je nutno dát výboj, anebo také uvádí tempo, kterým byste měli nepřímou masáž srdce provádět.
1: Já snad ještě dodám, že záchranáři zdůrazňují, že největší chybou je neudělat nic. V dopoledním vysílání Jiří Trnka, díky, naslyšenou.
2: Ivo, to si řekla strašně pěkně, naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

Víte, že věž katedrály svatého Bartoloměje, stojící na náměstí Republiky v Plzni, je nejvyšší kostelní věží v Česku? Měří 102 metry a 26 centimetrů. Na ochos věže vede 299 schodů. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Umělá inteligence nám poradí s mastičkou na bradavice anebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené. Podle Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není náš lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
2: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
5: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
2: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
3: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
2: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak můžou dezinformace narušit naše vztahy s okolím.

0: tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.
1: Je 12 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: O víkendu se v Česku zatáhne a zaprší. Ve Zbuchu na severním Plzeňsku plánují úsporné veřejné osvětlení v ulici Na Šachtě. Plzeň stále hledá letošní vánoční strom. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 18 stupňů. Hezké poledne, zprávy pro vás má Petra Broučková. Víkend v Česku bude zatažený a deštivý. Teploty v sobotu dosáhnou maximálně 12 až 17 stupňů. V neděli se ochladí na 9 až 14 stupňů. Podle meteorologů se v noci na sobotu a pondělí taky můžou objevit přízemní mrazíky. Zítra bude ještě jasno a teplo. Nejvyšší teploty se budou pohybovat kolem 14 až 19 stupňů. Místy se ale může tvořit mlha. Ve Zbuchu na severním Plzeňsku chystají kompletní modernizaci veřejného osvětlení v ulici Na Šachtě. Nýřanský stavební úřad právě zahájil řízení o povolení stavby, do které se následně pustí společnost ČES. Vyplývá to z informací na webu města Nýřany.
2: Plán zahrnuje položení nových kabelů v délce 350 metrů a vztyčení 13 ocelových stožárů. Stará lampová tělesa nahradí úsporná LED svítidla. Lidé i dotčené orgány teď mají 15 dní na podání případných námitek. Ze Zbůchu na severním Plzeňsku, Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Veřejnost může stále nabízet tipy na vánoční strom pro Plzeň. Město zatím obdrželo 8 nabídek, všechny ale odmítlo, hlavně kvůli špatnému přístupu pro těžkou techniku. Podle mluvčí zprávy veřejného statku města Plzně Radky Žákové by měl mít nabídnutý strom asi 15 metrů a taky pravidelnou a hustou korunu.
3: Počátkem října, aspoň v posledních letech to tak bylo, tak už jsme měli ten finální strom vybraný a teď stále ještě nemáme. Samozřejmě nějaké kandidáty máme, ale nesplní úplně ty požadavky, které na ten vánoční strom máme, takže teď už nás opravdu tlačí čas.
1: Nabídku můžou zájemci zaslat správě veřejného statku města Plzně. Česku za 3/4 letošního roku zbankrotovalo 618 společností. Za stejné období je to nejvíc od roku 2016. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Za prvních 9 měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot firem. To je oproti loňsku skoro o pětinu víc.
0: Sport.
1: Fotbalisty Plzně a Sparty čekají večer v evropské lize druhé zápasy v hlavní fázi. Pražané doma přivítají norský Lillestrøm. Utkání má výkop v 18 hodin a 45 minut. Ve 21 hodin pak Plzeň nastoupí v Budapešti na hřišti Ferencvároše. Úvodní duel ligové fáze Viktoria prohrála doma se San Gilloise 0-3.
0: Počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré, aby o předpověď na stupně 2, střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni dejte pozor na nehodu dvou osobních aut v Masarykově ulici na křižovatce s ulicí Habermanovo náměstí a bouralo se také v obchodní ulici u kruhového objezdu u Makra. Střetlo se tam osobní auto s nákladním, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
4: Začínáme 4 minuty po pravém poledni. Telefonní číslo k nám je 221 554 222. Svojí gratulaci nebo přáníčko můžete poslat také e-mailem písničky@pl.rozhlas.cz. Iva Kokašová vám přeje krásné odpoledne a těším se na vás.

0: Jako první je dnes na telefonu paní Marie s Poděvou. Se zdravím vás, dobrý den.
1: Dobrý den, já bych touto cestou chtěla nechat zahrát naší milované dceři Božence Šmídové z Tlučné. Má dneska narozeniny. To jí Boži, všechno nejlepší. Hlavně hodně štěstí a zdraví. Moc ho potřebuješ. To tě přeje synáček Románek, přítel Roman, sestra Marie s rodinou a maminka a tatínek s Poděvou a všichni šla projít ze Staňkova. A lidi, kdo tě mají rádi, tak určitě tě to budou přát tež. Děkuji za tuto krásnou písničku.
0: Paní Marie, mějte se hezky a držte se. Naslyšenou.
1: Naschle.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, čtvrteční písničky pro vás. A teď budeme hrát k dnešnímu svátku vnučce Terezce Kovandové z Heřmanovy Hutě. Přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a úspěchů ve škole. Děda Karel, babi Mirka, mamka Michaela, taťka Patrik, bráška Filip, strejda Patrik, teta Bára a bratranci Štěpán a Krištof.

0: Paní Ilona nám telefonuje z Klatov. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den, zdravím vás všechny v rozhlase a taky všechny posluchače. Včera oslavila naše kamarádka Maruška Pohanková z Plzně a spolužačka z Plánice významné narozeniny, 2x35, a my bychom jí za naší partu Aleny, Hanka, Jana, Marušky a za mě popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a těšíme se, že se v sobotu všichni uvidíme na srazu v Plánici. Posíláme písničku, tak si Maruško pěkně poslouchej, sedni si, dej si kafíčko, měj se moc hezky a v sobotu na viděnou. A vám v rozhlase moc děkuju a hezký den.
0: Nemáte zač, rádo se stalo a tu sobotu si užijte. Naslyšenou.
1: Jo, určitě, naslyšenou.

0: Ty dovol duch na Rokycansku. Těšit se můžete na Aničku z filmu Někdo to rád v Plzni a na lékaře Josefa von Lechnera ze seriálu Já Matony. Veronika Frajmanová a Vladimír Kratina vás pobaví v pátek 23. října od 18 hodin. Vstupenky seženete na telefonu 737 216 165 nebo přímo před akcí v Kulturním domě Volduchy. Otázky Tondy Procházky v pátek 23. října od 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás a vyřídíme si další mailovou gratulaci. Budeme hrát pro sestru Janu, bratra Jirku a také pro manžele Kašovi Domrákova. Písnička je určena i všem posluchačům. Děkuji za zahrání a přeji hezký den, Marie.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje paní Marie z Puclic. Dobrý den.
1: Dobrý den. Tak já jsem taky dovolala, asi jako první se dovolala maminka, mojí sestřenice, která slaví dneska narozeniny. Chtěli bychom jí všichni popřát Boženko. Hlavně hodně zdraví, štěstí, to zdraví, jak říkala maminka, už potřebuješ, zasloužíš si to, protože si moje nejoblíbenější a nejmilejší sestřenice, máme tě všichni rádi a ty to víš. Užij si dnešní den a paní redaktorce děkuju za zprostředkování a všem posluchačům taky posílám tuhle písničku a všem Tereskám. Ty mají dneska svátek taky. Tak si to užijte všichni. Děkuju a přeji hezký den, naslyšenou.
0: Vám také, naslyšenou.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás a na telefonu je pan Miloš z Plzně. Dobrý den.
1: Zdravím vás, paní redaktorko. Můžu?
0: Ano, posloucháme.
1: Já bych dneska se dovolil popřát své tchýni, paní Terezi Kodlové, k jejím svátku a o to víc k jejím včerejším 90. narozeninám. Hodně zdraví, hodně pohody, pohodové dny a ať jí to začne dobře chodit. Přání za mě, za její dceru, Milušku, děti, vnoučata, pravnoučata. Pohodový dny, zdravím posluchače a děkuji za prostředkování.
0: Není zač, naslyšenou.
1: A dovolili jsme se, že to bude zase dneska od Matušky.
0: Ano,
1: díky,
0: pan Matuška je připravený, naslyšenou.

Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

Tady je Český rozhlas Plzeň, máme tady další přání k svátku, dvojité, řekla bych. Tereza Velická a Tereza Konopíková, obě dvě z Plzně, mají dneska svátek a oběma všechno nejlepší a pohodové dny přeje za celý kolektiv z práce Veronika.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Víte, že Loosovy interiéry v Plzni patří k největším skvostům, které město má? Světoznámý architekt Adolf Loos zde realizoval Brumelův dům, byt manželů Krauzových, Foglových nebo Semlerovu rezidenci. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

Hostem Alex Minářové bude dnes po 13. hodině bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský. A ještě vás pozvu na Humoriádu, tam bude po 16. hodině nabízet zábavné scénky a ukázky z pořadů herec, dramatik, scénárista a divadelní režisér Antonín Procházka. Za 10 minut bude 1 hodina, počkejte si na zprávy a Iva Kokešová vám přeje krásné odpoledne a příjemný poslech.

chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti,

0: nejlepší chvíle, ty strávené s rodinou. A na stole poctivá uzenina, která chutná všem. Třemušenská uzenina. Pro chvíle, na kterých záleží. Třemušenská uzenina CZ. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Krajský soud v Plzni prošetří výsledky komunálních voleb hned na několika místech regionu. Lidem v Nýrsku zkomplikuje návštěvu hřbitova o dušičkách uzavírka silnice. Dnes bude polojasno až oblačno a teploty do 18 stupňů. Pěkné čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Krajský soud v Plzni zatím eviduje v souvislosti s komunálními volbami 8 stížností. Týkají se například výsledků voleb v Třepčicích na jižním Plzeňsku nebo v Toužimi. Pokračuje mluvčí soudu Jakub Čtverák.
2: Návrh může podat oprávněný volič z dotčeného volebního okrsku nebo volební strana s registrovanou kandidátní listinou, a to do 10 dnů po vyhlášení výsledků voleb. Zdejší soud o těchto návrzích musí rozhodnout v zákonné lhutě do 20 dnů od doručení návrhu.
1: V Nýrsku se od pondělí kvůli rekonstrukci uzavře část krajské silnice 190, tedy Klostermanova ulice. Uzavírka potrvá do poloviny listopadu a zasáhne i do období dušiček. Město upozorňuje, že příjezd automobilem do bezprostřední blízkosti hřbitova bude výrazně omezený. Proto doporučuje lidem, aby úpravu hrobů provedli ještě před zahájením uzavírky, tedy do této neděle. Podle místostarostky Evy Denkové ze Sdružení nezávislých kandidátů se město pokusí na víkend před památkou zesnulých vyjednat alespoň částečné zpřístupnění silnice ke hřbitovu. V Česku meziročně přibylo neziskových organizací, oproti předchozímu roku jich bylo aktivních o necelá 4% více. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 tisíc spolků. Zároveň vzrostl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma nebo za netržní ceny. Jde třeba o pomoc lidem v nouzi, sociální služby, vzdělávání nebo rekreaci a sport. V některých francouzských supermarketech po kybernetických útocích stále chybí mražené a čerstvé zboží. Neznámí hackři na začátku týdne na dálku v obchodech změnili teplotu v mrazácích a chladničkách. Supermarkety kvůli tomu museli vyhodit jídlo odhadem za desítky milionů eur. Sport. Bývalý ligový rozhodčí Simon Vejtasa nesmí 15 let působit ve fotbale. Za korupční jednání zároveň dostal od etické komise Fotbalové asociace České republiky pokutu 150 tisíc korun. Komise o tom informovala na webu asociace s tím, že sudí dvakrát přijal úplatek za ovlivnění utkání a jednou si ho nechal slíbit. Vejtasa s trestem nesouhlasí a podle serveru eSport se proti němu plánuje odvolat. Počasí. Dnes bude polojasno až oblačno, nejvyšší teploty 15 až 18, na horách 12 až 15 stupňů Celsia. Fouká slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky většinou dobré a biopředpověď na stupni 2, střední zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni v centru v ulici Kopeckého sady dejte pozor na nehodu se zraněním. Zvýšená opatrnost je třeba na silnici mezi Janovicemi nad Úhlavou a Týncem. Pohybují se tam pracovníci a vozidla údržby silnic z důvodu pokládky mikrokoberce. A v Lužanech na jižním Plzeňsku je uzavřena silnice na Měčín u Klatov. Objížďka je značená. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Alex a host.
3: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
4: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
5: Nosím č

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se hovorí, keď nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes tie obrany dominují a brankári jsou neoddělitelnou součástí toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už tie nároky na těch brankárov jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mě napadá ta hláška, nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. Jako, že, ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólovi. Ale je to taká starší hláška a se to používalo skôr z také povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér poje, no pozri se na to, no nedáš, dostaneš.
0: No. No, ale platí to dodnes.
1: Já si myslím, že platí to dodnes. Jako nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Smolný gól.
1: Ano, no, ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď sa pozriem na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no,
0: ano.
1: Je to od Cristiana Ronalda, keď jsme hráli na Benfike s národným týmom, bylo to z priamého kopu a já jsem tu loptu takto lízel, ještě jsem si trošku zdeformoval ten prst. Trafil jsem se hlavou do tyčky a ještě z toho bol gól, takže 3-1. Nemám rád Cristiana od té doby.
0: To se vám musí špatně nosit, případně snubní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže tak v pohodě. Já prsten nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na gólmany v současné době jsou větší nároky. Gólmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají, tak není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil, vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se, je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol, do nějakého priestoru, ale byly to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, alebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do tej výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a více se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkom slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprimérný, ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkom slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkom viděl, ale hovorím, trenéři to nemali radě a keď jsem si urobil nějakou klučku, alebo keď jsem dal nějakou prihrávku na tu dobu riskantnu do středu ihriska, tak trenér mi nadával, Čaldy, kopni to nahoru, prostě.
0: No tak klasika. Proč jste se stavil do brány, proč jste nebyl útočníkem? Když jsem
1: začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi už zostalo, no. Zostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak potom mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástl až při běhu 2 rokov celkom dost. No a pamatám se, že mě hrozně bolili kolena, jak jsem vyrástl a vlastně ani nikdo mi neveril, že vyrástnem, protože nemal jsem pokom, rodiče nebyli nějak extrémně vysoký, ale nakonec jsem vyrástl, si myslím, že akurát na tu brankářskou výšku a ostal jsem bráně, no a nakonec ani jsem netušil, urobil jsem celkom slušnou kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvrt zápas, dá se povedat, taky malý turnaj, to je prvý formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy. Je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: tak
0: rychle.
1: Tak my jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Teda jsem si trošku ripol, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No já si taky rybnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému nároďáku, ale stále jsem Slovák, takže prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál.
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už i jako trenér nerád prehávam. A to, že to bylo na Bohemke tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, a ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, keď to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, to je Bohemka je tým povestná. Ľudia nadávajú na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mne teda včera nenadávali, ale ako takto v okolí a to je tam, je to dosť nehostinné prostredie pre ten hostujúci tým, tak to poviem.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo
1: nevnímal,
0: jste se cítil doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozdělený, ale tak já jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že je to zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, ako sú dnes, myslím.
1: No, myslím si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám určite. Tehdy mohlo
1: vyhovovať. Ne, tak to tam Dolíček bol vždycky známy tým, že bol plný a tí fanouškovia boli úžasní, keď som za ní chytal. Dneska to vnímam inak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se vám dařilo. A zase musím povedat, že velakrát mě nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nějak nevybavujem. Jako určitě byly zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou zášť ze strany fanoušků.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, jako se cítí, ne? Tak samozřejmě cítí se platou, či na tom má nějaký větší podíl viny, alebo ne. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolie, čo je pokokrát horší.
0: Jak jste to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dny zase, takže soustředíme se na další. Ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa tým začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čož je tá lepšia varianta.
0: A to každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlúpy gól, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas bude vidieť. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu, a tu si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že takých zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu.
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis treba, sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkovo obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Mladé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykový
1: bariéru? Já si pamätám, že do 3 měsíců jsem dával rozhovor už normálně jakoby do televizie, ale mal jsem ruštinu, myslím, 2 roky na základné škole, na střední už zase ne, ale dostal jsem se do toho, myslím, celkom rychlo a právě i ta slovenčina, i ty ruštiny, myslím, dost blízka a nemal jsem problém vůbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako sa to vezme. Ja som tie začiatky v Petrohrade úplne nemal na rúžiach ustlané, ako sa vraví, pretože tréner si tam vzal ešte ďalších 5 českých hráčov a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastne prvé kolo, keď sme hrali, si pamätám, domáci zápas, tak nepostavil mňa, ale postavil domáceho ruského brankára a vysvetlil mi to, nebo nevysvetloval mi nič, Petrohrad nikdy nevysvetloval. Zase nikdy nepáral, ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzinců, alebo těch hráčů, kterých si on přivedl, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas vonku, u ťažkého supera, u majstra, uradujícího na Lokomotiv Moskva, to bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám rád ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1. Takže ty Rusáci byli úplně nadšený, že je brankář, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohlo se mi tam, že je to trošku něco jiné. No zase domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi a postavil ma v Moskve zase vonku na Dynamu a to byl prvý zápas, keď jsme hrali všetci vlastně cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a já. No a my jsme tam dostali 7 gólov, nebo já jsem dostal 7 gólov. 7-0 jsme, 7 na to skončilo.
0: Ajajaj.
1: Já jsem po zápasu...
0: Za který jste mohl?
1: No tak jako dostal jsem 7 gólov, no čo k tomu dodať. Takže to byla velká facka, musím povedať, a po zápase mě fakt i vyhrkly slzy. No a
0: chtěl jste domů?
1: Chtěl jsem domů. Hmm. Fakt regulérně jsem chcel domů a z hodnou okolností hned druhý den jsem letěl si vybavit víza. Takže byl jsem v Prahe asi 2 dny, byl jsem rád, že jsem vypadl z Ruska. A teraz já jsem přiletěl sem a tu všetko krásně rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svítilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherně. Mně se nechcel vůbec naspäť. A tam v Rusku přece jen tam zima je pokročilejší a tam ještě v apríli nebo v dubnu všade šedivo, hnusně, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia. Se hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nějak ten rok som dokopal, potom som ešte chytal nejaký zápas, ale stejne som chcel odísť, no ale hovorím, prvý rok nebol nič moc z mojej strany.
0: No a kdy sa to zlomilo?
1: To sa zlomilo nejak ten druhý rok, ja som začal, chcel som nejak odísť, ale stále ma nejak v Rusku nechceli pustiť, alebo respektíve nebol nikto, kto by ma kúpil, ale začal som občas chytať, hrali sme nejaké poháre, tam som chytal. No a začal som jazdiť za slovenský nároďák, tréner Galis, ktorý mi ako dôveroval ako cudzincovi, teda cudzincovi, hráčovi, ktorý pôsobil v zahraničí. Takže som začal chytávať za slovenský

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies v prosinci 2015. Jste už 11 let mimo?
1: To už 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to letí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prišlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartmán, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak a hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proč Rusku asi příjemná změna?
1: Myslím,
0: co se počasí týká.
1: No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus,

0: kvôli rodine, aby si užili trošku slniečka. No a nakoniec, potom som sa vrátil nejak cez Grécko ešte do Slávie, ale potom po tej Slávii, hovorím, výborná zmena do toho, do Ameriky, a som si hovoril, že kde inde ukončiť kariéru, keď nie v Amerike na záver. Ako fakt, vôbec to nebolo o peniazok, ale o tom živote a užívaní si a ešte do toho človek tam hral, takže prvá sezóna vlastne za Fort Lauderdale Strikers a druhú sezónu som ešte dostal ponuku práve z Tampa Bay Rowdies a tak som zvládol ešte jednu sezónu, lebo respektíve s tehdajšou paní a vlastne synom, tak sme si vlastne urobili krásne časy v Amerike.
1: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou?
0: Ani
1: ne. Byl jste smířen?
0: No úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, keď jsem se vrátil, tak jsem mal nějaký ponuky u nás prvé ligy. Mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví. Takže já jsem si dal pauzu od futbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
1: To je krásné.
0: No, neviem. Ako chvíľku je to fajn, človek si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bolo moc a úplne človek nevie, čo so sebou. Skúšal som nejaké realitky a tak ďalej. A potom vlastne až nejakým spôsobom osud ma dovedol na spek futbalu.
1: Mm-hmm. A fotbal vám celú tú dobu nechybiel? Nebo jste občas si šel třeba zakopat nebo ani se mě, postavit do brány?
0: No velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarátmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
1: Tak teď jste tedy trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
0: To jste to krásně povedali. Ano.
1: Trochu složitěji.
0: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší práve o tú hru nohami a samozrejme záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam nie je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobídite dní, keď viac sa zamieriate na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihrávky, kratšie, stredné dlhé prihrávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže...
1: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
0: Ne úplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrať nohou, než chytat.
1: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. Vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu sa brankári, ktorí nie sú úplne vysokí ešte v dnešnom fotbale, ale je ich stále menej a menej a myslím, že sa to vytratí úplne časom, pretože dnes už v všetkých tých špičkových akadémiách už ten výber už tých mládežníckych tímoch je taký, že tam sa predikujú pomocou, neviem, kosti alebo čoho, alebo rodičov nejaké rastových hormonov predikujú vlastne centimetre budúcnosti a pokiaľ niekto bude mať nejakých, poviem, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dosť málo, tak väčšinou je odsunutý niekam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď môže byť vynikajúci brankár, dajme tomu, v tom veku, ale už v takto mladom veku viem, že proste vrcholné týmy v Čechách, ako treba Sparta Slavia, tak brankár ide preč, musí odísť z akadémie, pretože...
0: Môže do útoku třeba.
1: Bojím sa, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale to mohol by to skúsiť, keď je dobrý, prečo nie?
0: Je to pozdie?
1: No, ja si nemyslím si. Pokiaľ dneska s tými dovednosťami, vidíte, neviem, ako sa to povie slovensky, tak brankári tým, že sú naučení hrať nohami, môže to skúsiť v útoku, prečo nie? Ale myslím si, že do budúcnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte treba raz v Arsenale, jeden teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 183, ale to je fakt vyloženě výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech?
1: Ale dobré,
0: vy ho jeden... zavrhnete jenom proto, že
1: no,
0: prostě nemá 190.
1: Ja, ale väčšina trénerov. Hovorím, sú takéto výnimky ešte stále, ale je ich stále menej a menej. Ja hovorím, to je jeden, ja neviem, poviem, zo 100 000 alebo z milióna, ktorý sa presadil... ešte ich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer, ale ako brankár, keď nemá aspoň tých 175, alebo hovorím 190, je taká zahranica. Aspoň v mojom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka sa zväčšuje.
1: No branka je dosť veľká, má 7,32, vždycky malá. A je dosť široká, vysoká je 2,44, takže... Brankár tie centimetry proste potrebuje.
0: Tak, ale nejenom tie centimetry, ale určite mršnosť, nejakú odvahu položiť si do tých rány, neviem,
1: ano,
0: čo ešte.
1: To je jeden základov, keď sa brankár bojí lopty, nemá v tej bráne čo robiť samozrejme, takže báť sa nesmie, odvaha je základ, no a potom samozrejme, ako ste vravili, tie špecifické dovednosti, no. Musí byť obratný, mršný, ideálne to rozhodovanie nesprávne a to je komplex vecí, ktoré keď sa zídu, tak potom sú z toho talenty.
0: Tak a co nejaké povahové vlastnosti? Liší sa povaha brankáře od hráčov? Poli ste třeba, ja neviem, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného, brankáři?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedysi se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a všichni hovorí, no to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
0: A... Jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
1: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašne sa to zovšeobecňuje, alebo kedysi sa to tak dialo, že proste to je brankár, no tak ten, to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že ja som sa teda tak na to pozeral, prečo už len to, že povie, že ježi, to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý sme iný, bohužiaľ drtivá väčšina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplne všetci vzdelaní a preto sa tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy ste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl ste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavne tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, ja som to tiež tak mal, že keď som sa ponoril do toho zápasu, tak vedel som byť zlý na tých svojich, samozrejme.
0: Ale... Čili ste byl kapitola sama pro sebe.
1: sami ste to takto nazvali, takže kľudne.
0: Kamil Čontopalský je našim hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, že to je expert.
0: Fotbalový no, expert, tak host. To je to uvedeno, či host.
1: Dobre.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: Mali bychom se, já teda se připravujem, protože si pamatám, když jsem byl ještě nevím, x rokov rozhodu, tak to parka něco komentovat a člověk se na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, nevím, najít to správné slovo, ani nebudem vyslovovat, ale ne, dnes se připravujem. A zapať pán Boh nám vlastně ty vedoucí pracovníci športového oddělení posílají nějaké témata, rozhovory, články, které se týkají toho jednotlivého zápasu a vždycky tam máme nějaké body, které člověk buď se připraví alebo nepripraví a já hovorím, já si to aspoň prečítam a len to, co nám posílá Martin Kubíček, která momentálně, tak než si to prečítam, tak mi to trvá tak 2 hodiny. Takže příprava nějaká tam je.
0: Příprava tam je a baví vás to?
1: Musím povedať, že teraz áno, že predtým to bolo skôr také trápenie, ale teraz tie posledné vlastne štúdia, čo chodívam na tú na tú Ligu majstrov a tie majstra sveta, tak je to super, to je, že sme tam traja plus moderátor a nejakým spôsobom tá interakcia funguje inak a človek do toho sa tam ešte pobaví u toho, my ten zápas sledujeme, majíme sa u toho a je dobré v tom, že človek si musí dávať pozor na to, čo povie, pretože dneska sami to viete, tá sloboda toho slova sa trošku skracuje, no človek...
0: Tá hyperkorektnosť.
1: Tak, áno, no správne.
0: Tak bych to nazvala,
1: áno. Áno, hyperkorektnosť, no.
0: Takže dáváte si i velký pozor na to, co řeknete, jakým způsobem to řeknete, hlídáte
1: se? Ano, ale zase já jsem těž, že známý tým, prostě keď mě se pýtají na brankářské zákroky a tak dále a nemám problém brankára skritizovat, i keď je to úspěšný brankár a tak dále, ale si myslím, že o toho tam i som, ale někdy to někomu vadí, někomu naopak nie. Mám veľa pozitivních ohlasů, ale jsou i ľudia, kterým to vadí, ale to už hovorím zatiaľ. Ta partia, čo tam jsme, je to hrozně fajn a musím povedat, že jsem si v tom našel i zalubeně.
0: Tak a vy, když chodíte do televize jako expert, tak mluvíte slovensky, nicméně, jak jsem říkala, vy od roku 2000, ano. 26 let, samozřejmě s přestávkami, protože jste měla zahraniční angažmá, tak žijete v České republice, tak už občas, nebo se vám ta čeština vkrádá do slovenštiny, nebo někdy dokonce mluvíte česky?
1: Tak ono, keď nás budú počúvať nejakí Slováci, tak si budú hovoriť, čo to je za hatalštinu, pretože ja sa síce snažím hovoriť slovensky, ale mnoho ľudí mi vraví, že ty už máš taký praský prízvuk. A ja hovorím, ako môže mať ja praský prízvuk? Že hovorím slovensky. No áno, síce ti je rozumieť, ale máš taký praský prízvuk. Takže neviem, ťažko sa mi to posudzuje, ale priateľka mi hovorí, že mám inú slovenčinu, keď som medzi Slovákmi, než keď som s ňou a hovorím. Takže asi sa mi viac krádajú tie české slovíčka do toho a potom je z toho taká bohužiaľ hatalština, ale snažím sa dávať si na to pozor. Hovorím v práci, sa snažím hovoriť česky, mimo to so svojimi známymi a tak ďalej slovensky. Do médií sa snažím hovoriť slovensky, aby ma Slováci neukameňovali, ale občas hovorím, bohužiaľ, ten vek, tá doba, ktorú i ten vek, bohužiaľ, tá doba, ktorú trávim tu na v Čechách za tú dobu, tak už to bohužiaľ nedokážem vytesniť.
0: Tak a česky mluvíte, když trénujete Mladou Boleslav třeba?
1: Ano, tak ako som tréner, takže mal by spríjemný to, že by som mal hovoriť česky a hovorím, začal som hovoriť česky, pretože niektorí mladší mi nerozumeli a tak nejak sa snažím hovoriť česky, no. Na Čechov, na Slovákov hovorím slovensky.
0: Já si myslím. A tam se vám sní za ten pražský přízvuk?
1: No, ty to si nedovolia, ale tak to, keď někdo cudzí, alebo keď se bavíme někde, tak hovorím, no, akože odkiaľ si, alebo to hovorím, že já jsem z Košic, no tak to ani náhodou.
0: O, Vydáváte se ještě občas někdy do Košic? Je to štrka poměrně?
1: Je to dělka, ale občas jsem zaletěl za mamou vždycky na otočku, jako na Vianoce, ale teraz jsem tam byl, jsme tam hrali s slovenským národním týmem, takže to bylo příjemné a vlastně byl jsem prvýkrát na tom novém štadioně. Vyhrali jsme, takže všechno v pořádku.
0: Takže ano, jste zkrátka u fotbalu a když u fotbalu zrovna nejste, netrénujete, nekomentujete, tak co děláte? Věnujete se sportu?
1: Ano, rád by som, skôr som skúšal všetky športy, ale tým hovorím, jak je človek už opotrebovaný, tak som sa dopracoval ku golfu. Takže teraz mi ostal golf.
0: Niekteří fotbalisté, ti, kteří už jsou veterány, tak začínají s hokejem. Nikdy neskoušel?
1: Já jsem hrál hokej předtím dost často, no ano, hrál jsem hokej, dokonce jsem zverboval nějakou partičku, začali jsme chodívat pravidelně, ale já jsem z toho nějak vypadl, protože hovorím, rameno, operácia, kyčel vyměněná, tak jedno s druhým, no, ostal mi golf.
0: Součástky potřeba vyměňovat.
1: Je to tak.
0: Moc děkuji, že jste tu byl a ať se vám daří, Kamil Čontofalský.
1: Děkujem pěkně za pozvání a pěkný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

na cestách. Až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybím břiše by tvoje slova musel slyšet, vždyť voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky jiný.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě musí podepsat dodatek ke smlouvě do 1. listopadu. 180 použitých bicyklů posílají lidé z Tachova a okolí dětem do africké Gambie. Zítra čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 19 stupňů. Pěkné odpoledne zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě musí do 1. listopadu podepsat dodatek ke smlouvě. Pokud ho nepodepíšou, přijdou o rezervaci kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby má opatření zajistit, že žadatelé rezervovanou kapacitu opravdu využijí. Změna se týká domácností a firem, které elektřinu odebírají, i těch, které mají fotovoltaiky nebo bateriové úložiště. Celkem 180 jízdních kol pro Afriku shromáždili v Tachově. Použité bicykly od lidí z Tachovska a okolních regionů odvezlo tento týden nákladní auto do Ostravy, kde je připraví pro další transport. Do sbírky Kola pro Afriku se Tachov zapojil už potřetí. Zázemí pro sběr kol poskytla základní škola Zárečná. Na převoz bicyklů přispělo město Tachov a celou sbírku koordinoval správce dětského dopravního hřiště Rostislav Kvarda. Ten také upřesnil, komu použitá kola pomůžou.
2: Jste to posílala pro děti do Afriky, do Gambie, kde by ty kola měly vlastně sloužit těm dětem jako přesně do školy a podobně.
0: Navzdory letošnímu teplému počasí očekávají dobrý hospodářský výsledek rybáři z Domažlic. V listopadu je čeká výlov černého rybníka. Počasí ale i tak rybáře potrápilo, říká ředitel společnosti Domažlické městské lesy Josef Forst.
3: Nás se to poměrně taky dotklo, vlastně měli jsme hodně teplou vodu, což znamená, že jsme ty ryby nemohli krmit, když byla teplá voda. A tím, že jsme ty ryby vlastně 2 roky podrželi, loňský výlov jsme nedělali, protože nám rybník zamrzel, takže jsme nelovili loni a budeme lovit až letos a ryby budeme jim poměrně velké. U nás zůstane cena ryb stejná.
0: Výlov černého rybníka poblíž Babylonu je naplánovaný na 13. listopadu. Součástí bude tradiční prodej ryb na hrázi. Sport. Fotbalisté Viktorie Plzeň nastoupí v evropské lize proti Ferencvároši. Bude to 4. vzájemný duel za necelé 2 roky. Bilance je vyrovnaná. Večer by Plzni mohl poprvé od srpna pomoct i 34-letý útočník Matěj Vidra, kterého trápilo zranění. Potvrdil to trenér Viktorie Radoslav Kováč.
4: To náš kapitán, jsme strašně rádi, že s náma mohl cestovat, protože už jeho přítomnost je velmi důležitá pro tým. A samozřejmě těch tréninků tolik ještě s týmem neměl, pracoval tvrdě individuálně. A myslím si, že na 10-20 minut je připravený hrát.
0: Zápas začne ve 21 hodin. Počasí. V noci bude zpočátku polojasno až skoro jasno, postupně se vytvoří mlhy nebo nízká inverzní oblačnost, nejnižší teploty 4 až 1 stupeň, v údolích ojediněle až minus 1 stupeň Celsia, na horách 7 až 4. Zítra bude polojasno až skoro jasno, zpočátku místy mlhy nebo nízká inverzní oblačnost, která se během dne rozpustí. K večeru oblačnost částečně přibyde. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, v místech s déle trvající nízkou oblačností jen kolem 13 stupňů, na horách 15 až 18. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé, během dne mírně nepříznivé a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici mezi Přešticemi a obcí Kucíny dejte pozor na dopravní nehodu, probíhá úklid vozovky. Na dálnici D5 na 4. kilometru ve směru na Prahu bourala 2 nákladní auta. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: 4,5 minuty po 14. hodině vám přejeme pěkné čtvrteční odpoledne. Na Českém rozhlase Plzeň budeme opět radit, jak nenaletět. A dneska to bude o umělé inteligenci, která umí jednak pomáhat, ale taky škodit. Třeba když se s ní někdy radíme o zdraví, může nám tvrdit úplné nesmysly. Jak nenaletět si poslechněte za pár minut, tohle už je Hana Zagorová, ať se vám dobře poslouchá.
1: Český rozhlas Plzeň a Richard Jandovský.

0: Sopneckář byl součástí odpoledního vysílání na Českém rozhlase Plzeň a za 4 minutky už bude 14:15.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
0: Umělá inteligence nám poradí s mastičkou na bradavice anebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není náš lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
2: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
5: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné. A co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
2: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
3: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
2: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
0: Zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak můžou dezinformace narušit naše vztahy s okolím.
1: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Čtvrtek odpoledne jste ve společnosti Českého rozhlasu Plzeň a když se podíváme do kalendáře, tak 15. října mají svátek Terezy. Určitě přejeme všechno nejlepší a pokud nepohrdnete kapelou Kabát, tak to je tady pro vás právě teď. Za pár minut nabídneme tipy na dnešní akce a přejeme pěkné odpoledne.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Vyhodit Majland za neúčinný preparát? Zahájit rádoby zázračnou léčbu, která je úplně k ničemu? To se vám s námi nestane. Nejnovější a hlavně ověřené poznatky z oblasti medicíny s lékařem Miroslavem Šutou v rubrice Zdraví v cajku. Každé úterý po 9. hodině. Svoje náměty nám pište na adresu zdraví@pl.rozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na Českém rozhlase Plzeň byl Petr Rezek a vystřídá ho kapela ABBA. Zatímco stát deklaruje podporu veřejné dopravy, řešení chybějících parkovišť u vlaků zůstává na obcích. V Kařezu na Rokycansku se po 12 letech podařilo zdvojnásobit kapacitu parkování. Jakou kličku k tomu museli místní využít, se dozvíte od našeho reportéra, kterého máme přímo na Rokycansku.
1: Tipy pro volný čas.
0: Swing Melody Orchestra zve na večer plný elegance, energie a nestárnoucích melodií. Atmosféra swingu naplní městské kulturní středisko v Domažlicích od 19 hodin. Závěrečný den Havelských trhů na náměstí Republiky v Plzni nabídne od 15, 16 a 17 hodin kapelu MHS Country. V sále městského úřadu v Janovicích nad Úhlavou bude od 18 hodin přednáška Stanislava Jalovce o Marku Polovi a jeho dobrodružství na třech kontinentech. Kino Nekino v Plané u Mariánských Lázní zve od 19 hodin na projekci českého filmu Proč bychom se nezabili. Do městské besedy v Plzni můžete zajít od 19 hodin na koncert Plzeňské filharmonie. Na housle zahraje Anna Naomi Schulz, dirigovat bude Čuhej Iwasaki. V městské knihovně Boženy Němcové v Domažlicích se od 17 hodin koná přednášky Jaroslavy Volerové. Přednáška se bude věnovat národnostním menšinám Jižní Číny. A klatovské kino Šumava uvede projekci českého snímku Divočina. Snímek o ženě, která utíká se svými dvěma dcerami od toxického manžela a hledá bezpečí u svého stárnoucího otce na samotě, začne v 8 hodin večer. V Klatovech jsme ukončili čtvrdeční tipy, tak se dneska dobře bavte a hlavně taky využijte pěkného počasí.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a my se teď přesuneme za naším reportérem na Rokycansko. Parkování Ukrajinic a marné hledání volného místa u železniční zastávky v Kařezu je minulostí. Rychlíky na trati Plzeň Praha tu po optimalizaci trati staví už 12 let. Lidé ze širokého okolí, kteří si šikovný přestup na rychlíky do Prahy nebo Plzně rychle oblíbili, tu dlouho neměli kde zaparkovat. Od začátku bylo jasné, že 35 míst je málo. Obec teď svými silami dokázala zvýšit kapacitu záchytné plochy na 70 míst. Na místě je náš reportér Pavel Hala. Pavle, pěkné odpoledne. Jak to na parkovišti v Kařeze teď vypadá?
1: Pěkné odpoledne, tak ta kapacita je i teď odpoledne opravdu plná, včetně té odstavné plochy, včetně provizorní plochy. Je vidět, že železniční stanice Kařez hojně využívaná lidmi, kteří odsud dojíždějí za prací, ale i třeba do školy, do Prahy nebo Středočeského kraje, nebo naopak do Plzně.
0: Jak přesně se obci Kařez podařilo záchytná místa u nádraží rozšířit, když stát parkoviště 12 let vůbec neřešil?
1: Tak obec musela vzít vyřešení situace doslova do svých rukou. Až v roce 2025 se jí podařilo vyjednat s pozemkovým úřadem převod prvního pozemku pod parkovištěm, toho z roku 2013. Aby obec Kařez v čele s nezávislým starostou Václavem Kroftou nemusela čekat další roky na složité projektování a stavební povolení pro oficiální parkoviště, dohodla s úřady převod přilehlé plochy. Tu pak obec za téměř milion korun odkoupila od správy železnic a vznikla na ní takzvaná odstavná plocha pro parkování. Díky této kličce dostala obec auta zase trochu pod kontrolu, nemusí řešit nevhodné parkování, protože přiznejme si to, každý chce parkovat co nejblíž vlaku.
0: Ano, přesně tak. Budou tedy dojíždějící řidiči za parkování v Kařezu platit, jako je tomu například v sousedních Rokycanech?
1: Nebudou. Podle starosty Kařeza Václava Krofty o tom zastupitelé sice jednali, například o symbolické 50 koruně na den, ale nakonec se shodli, že by někteří lidé raději parkovali na nespoplatněných plochách a problém s parkováním po obci, třeba i na nevhodných místech, by byl zpátky. Pro obec je tak i ekonomicky výhodnější udržovat parkovací plochu zdarma s minimálními náklady, na rozdíl třeba od údržby závor a turniketů.
0: Ukazuje případ v Kařezu na obecnější problém, jak stát přistupuje k podpoře železniční dopravy.

0: ukazuje, přesně tak, zatímco se stát dlouhodobě hlásí k podpoře veřejné dopravy, například Správa železnic ucelenou koncepci pro budování záchytných P+R parkovišť u železničních tratí a nejvytíženějších stanic nemá. Řešení tak zůstává většinou na samotných obcích. Plzeňský kraj se ale snaží pomoct. Podle náměstka hejtmana pro dopravu, hejtmana Plzeňského kraje Pavla Číška ze STAN, teď probíhá studie, která má do konce roku prověřit možnosti zkapacitnění parkovišť u nádraží v celém regionu. A kraj chce obce v budování záchytných míst pro parkování v budoucnu podporovat i finančně formou dotací. Tady si ale v Kařeze pomohli sami.
1: Z Kařezu a parkoviště umístní vlakové zastávky, kde už ti teď, Pavle, hlásili odjezd vlaku, tak schvátej, aby si se dostal domů, se nám přihlásil reportér Pavel Hala. Díky a pěkný den.
0: Naslyšenou.
2: Jsme s vámi i na Rokycansku. Český rozhlas Plzeň. Žijeme tu s vámi.

Víte, že lovecký zámek Kozel u Šťáhlav na Plzeňsku byl jako jeden z mála klasicistních objektů na našem území postaven takzvaně na zelené louce? Není přestavbou staršího objektu. Díky tomu ho dodnes můžete vidět v originální podobě. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

Volby 2026. Senátní volby jdou do druhého kola. Čím vás chtějí přesvědčit kandidáti, kteří do něj postoupili? Poslechněte si jejich názory v senátním duelu. Už dnes v 17.30 v našem vysílání. Volby 2026. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Je tu rozhlasové tržiště, je pro vás otevřeno, tak volejte 221 554 222 a můžeme začít prodávat, kupovat a měnit. Pěkné odpoledne, jste první na řadě.
4: Dobrý den. Já bych se prodal novou elektrickou vrtačku 420 W, je ještě zabalená v krabici, nepoužitá, byla by jenom za 300 Kč. Za druhý bych prodal protostřih, je plně funkční, ostrý, vyzkoušený, byl by za 300 Kč taky jenom. A za třetí bych ruční elektrickou pilu Narex ECP 35, je na ní třeba oprava, jo. Takže na náhradní díly je kompletně s lištou a dobrým řetězem, to je samotný už větší než ta cena, kterou požaduji, zhruba 250 Kč. A je to doma Žlicko a telefon je 603 158 092. Zopakuji, 603 158 092 a po domově bych to mohl i zavést, kdyby někdo chtěl.
3: Dobře, děkujeme za váš inzerát, mějte se hezky, naslyšenou.
4: Taky naslyšenou.
3: Pokračujeme v rozhlasovém tržišti, další inzerát je od vás, povídejte.
5: Dobrý den, rozprodám ze zakoupeného objektu velké množství značkové a neznačkové konfekce. Je pěkné, nepoškozené, je tam i větší množství jízdních kol různých a knih různých žánrů. Je ve velice dobrém stavu. V případě zájmu můžu zaslat i seznam, fotografie a co neby byly nějak dohodu na telefon 602 182 150, je to Sokolov a můžu i zaslat po případě. Tak to je vše, děkuju.
3: Dobře, děkujeme za váš inzerát, mějte se hezky, naslyšenou a vy jste třetí na řadě, pěkné odpoledne.
6: Dobrý den, tady Ladislav z Berounska. Prosím vás pěkně, já bych velice rád koupil pásový traktůrek hračku, která se vyráběla v 60. až 70. letech. Na plochou baterii to bylo. Buď to byl na kabílek, nebo bez kabílku. A moje telefonní číslo je 704 048 097. A je to Berounsko.
3: Já jenom zopakuji vaše číslo 704 048 097 Berounsko.
6: Přesně tak.
3: Dobře, děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou.
6: Já děkuju, nashledanou, díky.
3: Budeme pokračovat s vaším inzerátem, tak povídejte, dobrý den, co máte?
7: Dobrý den, já bych prodal 3 kytary španělský a 1 12 strunku. Kdo by měl zájem, bylo by to na Poběžovice, u doma Žlic.
3: A telefon, prosím?
7: A moje číslo je 602 572 091.
3: Dobře, děkujeme za zavolání, já to zopakuji, 602 572 091.
7: Ano.
3: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou, jenom opět připomínám, abyste si stlumili vaše rádia, když k nám voláte, aby jsme se neslyšeli zbytečně dvakrát, tak teď je řada na vás, dobrý den.
8: Dobrý den. Já prodám foťák F50 Nikon, je to klasická zrcadlovka. Kontakt je 605 108 845. Díky, naslyšenou.
3: Naslyšenou, tak jeden foťák 605 108 845. Pán to velice rychle pokládá vždy. No a ještě se podíváme na váš inzerát. Dobrý den.
9: No, dobrý den. Prosím, aby měl na prodej králíky bourbonské, pak samce německého obrovitého strakáče a papouška královského. Je letošní a rozeli slámu žlutý. A to by bylo všechno na telefon 776 664 135.
3: Dobře. 776 664 135.
9: Ano.
3: Děkujeme za zavolání, mějte se hezky, naslyšenou.
9: Taky děkuju moc, nastanou.
3: A máme tady ještě jeden inzerát, daruji rotoped, je to starší model, je ale funkční, je na Plzni jihu, konkrétně ve Stoděm a informace jsou na telefonu 723 275 818. Jeden rotoped ve Stodě 723 275 818. Tolik dnešní rozhlasové tržiště, to další tady bude opět zítra ve 3:15.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech. Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Plzeň. Každý den vám přinášíme nejnovější informace z našeho kraje. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám zajímavé hosty i slavné osobnosti. Žijeme tu s vámi. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Další matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Hodin.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Pacienti hodnotí péči ve fakultní nemocnici Plzeň dlouhodobě velmi pozitivně. Ve Vejprnicích otevřeli nové dětské hřiště a školní venkovní učebnu. Zítra čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 19 stupňů. Příjemné čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. V plzeňské fakultní nemocnici oceňují hospitalizovaní pacienti hlavně lidský přístup. Vyplývá to z národního hodnocení spokojenosti, které organizuje Ministerstvo zdravotnictví. Lidé hodnotili kvalitu péče, komunikaci se zdravotníky, prostředí nebo zapojení blízkých do léčby. V případě plzeňské fakultní nemocnice dosáhla celková spokojenost 95,6%. Co by si pacienti přáli zlepšit, doplňuje mluvčí Gabriela Levorová.
3: Pacienti upozorňovali například na kvalitu stravování, orientační značení v nemocnici, vybavení sociální zařízení anebo podmínky pro odpočinek na pokojích. Právě tyto připomínky představují důležitou zpětnou vazbu pro další zkvalitňování nemocničního prostředí a služeb.
1: Venkovní učebnu a nové dětské hřiště dokončili ve Vejprnicích na severním Plzeňsku. Areál nad místní základní školou prošel kompletní revitalizací, která nabídla moderní zázemí pro výuku i volný čas dětí. Prostor poslouží žákům k venkovním vyučovacím hodinám a odpoledne pak veřejnosti. Pokračuje starosta Vejprnic Pavel Karpíšek z ODS.
4: V letošním roce jsme završili revitalizaci školního hřiště vybudováním nového dětského hřiště, také vybudováním venkovní učebny. Opravili jsme a vybudovali jsme nový antukový kurt pro vejprnické volejbalistky. Hřiště a kurt stály přibližně 5 milionů korun, dětské hřiště kolem 6 milionů korun a venkovní učebna téměř 4 miliony korun.
1: České radiokomunikace dnes nechali odstřelit dva stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítili současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byli tak téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Vysílač dřív využíval Český rozhlas, vysílání z něj ukončil v roce 2021. Prodejny Albert vypnuli do odvolání aplikaci Můj Albert. Důvodem je kybernetický útok ze začátku týdne na skupinu Ahold Delhaize, která prodejny v Česku provozuje. O výhodné akční ceny zákazníci nepřijdou, říká mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček.
5: Bezpečnost dat našich zákazníků a zaměstnanců je na prvním místě a proto nebude aplikace k dispozici delší dobu, než je obvyklé, a proto jsme promítli akční ceny do cen pro všechny zákazníky i bez aplikace. A tyto ceny, tyto nízké ceny jsou již dostupné.
1: Výpadek aplikace na zásobování Albertu nemá podle Marečka vliv. Sport. Karolína Muchová si zkomplikovala účast na turnaji mistryň pro 8 nejlepších tenistek roku. V čínském Wuhanu vypadla ve třetím kole. Podlehla Rusce Schneiderové 5-7 a 3-6.
2: Počasí.
1: V noci bude zpočátku polojasno až skoro jasno. Postupně se vytvoří mlhy nebo nízká inverzní oblačnost. Nejnižší teploty 4 až 1 stupeň, v údolích ojediněle až minus 1 stupeň Celsia, na horách 7 až 4. Zítra čekejte polojasno až skoro jasno. Zpočátku místy mlhy nebo nízká inverzní oblačnost, která se během dne rozpustí. K večeru oblačnost částečně přibyde. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia. V místech s déle trvající nízkou oblačností jen kolem 13 stupňů, na horách 15 až 18. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé, během dne mírně nepříznivé a biozátěž na dvojce, tedy střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Plzni ve Folmavské ulici u kruhového objezdu bouralo osobní auto s nákladním. Nehoda překáží provozu. Na dálnici D5 na 128. kilometru ve směru na Rozvadov dejte pozor na požár vozidla. Neprůjezdný je pravý jízdní pruh.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Po zprávách 15 hodin vám dělá společnost Český rozhlas Plzeň a půjdeme spolu na výlet na Šumavu. Frauenthal je zaniklá osada na pravém břehu řeky Křemelné. Svého času žila sklářským průmyslem. V 50. letech ale musela ustoupit vojenskému prostoru. V seriálu Příběhy nejen šumavské vám po písničkách budou vyprávět mnohem víc. Tohle už je kapela Krištof a přejeme pěkné odpoledne.

0: Kapela Katapult teď dohrává na Českém rozhlase Plzeň a po další písničce budeme soutěžit, tak pozorně poslouchejte náš seriál. Na území Národního parku Šumava se stále nacházejí pozůstatky desítek obcí. Některé zanikaly přirozeně, když lidé odešli třeba proto, že nebyla práce. Většina z nich ale zanikla násilně. Po roce 1945 je byli nuceni opustit původní obyvatele, sudečtí Němci, a v nadcházejících letech byly zlikvidovány. Důvodem bylo to, že leželi v přísně střeženém hraničním pásmu nebo v roce 1952 ve vojenském prostoru Dobrá voda. To je příklad vesnice Frauenthal. Její příběh vypráví Jan Dvořák a Iva Kokešová.
1: Příběhy nejen šumavské.
2: První stavení se na břehu Křemelné objevilo v polovině 18. století. Usedlost sedláka Lence v průběhu sta let změnila několikrát majitele. Až Izák Simon Bloch založil v roce 1863 nedaleko od ní brusírnu a leštírnu skla, později zvanou Starý Frauenthal.
3: Pět vodních kol o průměru až 5 metrů tady pohánělo 12 brousících a několik desítek lešticích strojů. Vyráběla se zde židovská zrcátka. O necelých 10 let později byla proti stávající brusírně postavená nová brusírna s dílnou na fazetování hran velkých zrcadlových skel.
2: V průběhu několika let se brusírenský průmysl rozvíjel natolik, že vznikla další část obce s názvem Nový Frauenthal. Té vévodila nová brusírna a leštírna, nazvaná Velká továrna, tedy Grosswerke. K ní náležel obytný dům s obchodem. Škola, kde se vyučovalo od roku 1890 do konce druhé světové války, a různé kolny.
3: Třetí část Frauenthalu, dolní, vznikla v roce 1882 asi 250 metrů pod Novým Frauenthalem. Byla zde opět brusírna, leštírna a fazetovna velkých zrcadel. Pohon pro všechny provozy zajišťovaly kanály a náhony vedené z Křemelné nebo z Prášilského potoka.
2: V roce 1910 se v této malé vesničce na Šumavě rozsvítily první žárovky. Vodní kola byla nahrazena Francisovou turbínou s generátorem o výkonu 37 kW. A malá elektrárnička poskytovala elektřinu nejen Frauenthalu, ale i okolním osadám.
3: A v roce 1932 byla ve Frauenthalu vystavena další technologická zajímavost. Limnografická stanice. Ta slouží k měření a registraci výšky hladiny vodního toku, jenže provoz té ve Frauenthalu trval pouze 6 let.
2: Rok 1938 byl pro Frauenthal opravdu černým obdobím. V červnu skončil provoz vybudovaného limnografu, což pro místní život asi neznamenalo nějakou zásadní změnu nebo snad tragédii, ale v prosinci přímo na Štědrý den skončil provoz místních brusíren.
3: Převálcovala je silná konkurence a nová továrna v Chodově u Karlových Varů. Do toho přišla druhá světová válka a po ní už zmiňovaný odsun. Na malou chvíli byla ještě zprovozněna malá vodní elektrárna a pak přišel plán vybudovat přehradu na Stodůlkách, což by znamenalo zatopení Frauenthalu.
2: Jenže pak přišel rok 1952 a vznik vojenského prostoru Dobrá voda, kterého se stal součástí. Armáda zlikvidovala všechny stavby, kanály a náhony. Jenom?
3: Zůstaly jenom pilíře mostu a budova limnografické stanice, kterou můžete i dnes navštívit.
1: Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Ve čtvrtek odpoledne je s vámi Český rozhlas Plzeň a pokud čekáte na soutěž, tak děláte určitě dobře, je tu právě teď, tak už můžete volat na číslo 221 554 222. Ve hře jsou dva lístky na neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka, ten bude 10. listopadu v divadle Alfa od 19 hodin, tak určitě volejte.
1: Český rozhlas Plzeň 221 554 222.
0: A my se podíváme na to, kdo se nám právě teď dovolal. Pěkné odpoledne, tady Richard Jendovský, Český rozhlas Plzeň.
2: Dobrý den, tady Jarda.
0: Jardo, odkud voláte, jestli to není tajné?
2: Od Holíšova.
0: Od Holíšova, včera taky někdo volal od Holíšova.
2: To neví, to se nepíše. Já
0: tak uvidíme, jestli jste tam všichni tak stejně chytří.
2: Tak on byl chytrý, já ne, teda.
0: Poslouchal jste náš seriál Šumavské příběhy?
2: Myslíte dneska ten Sprintel?
0: No teď ano, přesně tak.
2: No, slyšel jsem ho už.
0: Dobře. Tak, co založil v roce 1863 Izák Simon Bloch ve Frauenthalu na břehu řeky Křemelné?
2: No určitě to byla asi sklárna.
0: Dobře, tak já to uznám, brusírna a leštírna skla.
2: No to je asi jedno, to tež ne. Napřed musí to sklo na vykoukat, vyrobit a pak ho může vybrusit a vyleštit.
0: Dobře. Když bych to měl říct, vy jste tam nějaký chytrý jako rádio. K tomu Holíšovi.
2: Tak já budu říkat jako plzeňský rádio.
0: Jako plzeňský rádio, dobře. Cena je samozřejmě vaše, máte dva lístky na neočekávaný dýchánek Petra Jančaříka 10. listopadu. Koho vezmete sebou?
2: No, někoho si vyberu. Pokud mi to někdo nesebere.
0: Proč by vám je měl někdo sebrat? Teď jste je vyhrál, tak si k nám pro ně můžete
2: já
0: dojít.
2: Já vím, ale jako kdo by to chtěl?
0: Jo, někdo z rodiny, že by vám je sebral.
2: No.
0: Aha, no tak to se nedejte.
2: Říkáte 10.
0: 10. listopadu, přesně tak. Takže zůstaňte mi prosím na telefonu, ještě jednou gratuluji a za chvilku si domluvíme podrobnosti předání. Mějte se hezky, naslyšenou. No a už posílám další písničku na čtvrteční odpoledne. O tu se právě teď postará slovenská skupina No Name, jmenuje se Nie lebo áno a my vám přejeme z Českého rozhlasu Plzeň pěkné čtvrteční.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Vysokoškolská učitelka Lada před 11 lety opustila plzeňský panelák a rozhodla se farmařit na šumavském venkově. Její život vám představíme na Českém rozhlase Plzeň, protože dnes je světový den žijících na venkově.

Víte, že chrám na nebevzetí Panny Marie v Přešticích je největším českým mimopražským barokním kostelem? Délka chrámu je 55,5 metru, výška věží k vrcholu kříže je 52 metry. Český rozhlas Plzeň, milujeme západní Čechy.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a po Jiřím Kornovi uslyšíte i Lionela Richieho. Je 15. října, mimo jiné Světový den žen žijících na venkově. Před lety ho vyhlásila OSN a je věnovaný ženám, které žijí a pracují na venkově. Hlavně v zemědělství, ale i těm, které dojíždějí za prací do měst. Cílem je podpořit venkovské ženy a přiblížit podmínky jejich života. Městský život za trvalou adresu na Šumavě vyměnila před 11 lety dnes 54-letá vysokoškolská učitelka Lada.
1: Večeře.
2: Lada Wagnerová právě nakrmila kachny. Vy jste mě tady uvítala v gumovkách. Takže vy jste žila v Plzni, v paneláku.
1: V 8. patře s výhledem na Škodovku.
2: A jezdila jste sem na Trnový dvůr u Kašperských hor na víkendy. A 11 let teď už tady žijete natrvalo.
1: Ono na to musíte totiž mít toho správně.

0: chlapa. Toho jsem tady našla.
1: Vašeho současného muže Vladimíra.
0: A s tím jsme se rozhodli, že tady budeme topit v kamnech na dřevo, já si dělám chleba, zpracováváme všechny ty naše produkty, sbírám bylinky, to je ten pravý ráj.
1: Tady, tady máte dobytka. Tak co pak to tady máme?
0: Jo, tak tohle volání už k večeři. Kohouti začínají svolávat své slepičky domů z výběhů.
1: V čem je ta výhoda toho života na venkově? V čem je to pro ženu výhoda?
0: Jste daleko ve větším kontaktu s přírodou. Můžeme být ve větším klidu a člověk ví, co jí. Nevýhody jsou v tom, že pokud žijete v té přírodě, tak se jí musíte podřídit. Pokud je někdo zvyklý chodit s kámoškama na kafíčko a odpočívat, tady ty kafeterie jsou dost daleko. Večer je člověk urvaný, ale spokojený, šťastný. Pojď sem.
1: Koho voláte?
0: Snažím se zavolat housera.
1: Ale Bobek.
0: Ano.
1: To je co? Čí?
0: Husí.
1: Šla byste zpátky do města?
0: Ne. Jako je možný, že až jednou budu fakt stará, tak asi do města teda budu muset jít. Ale ta svoboda je úplně k nezaplacení. A je kuchyně, stůl.
1: Tak teď jsme uvnitř. Jste doktorka filozofie. Učíte na Západočeské univerzitě v Plzni na Filozofické fakultě. To tam jezdíte každý den, nebo jak to je?
0: Většinu doby pracuji z domova a do Plzně musím na jeden nebo dva dny v týdnu.
1: Takže tady ťukáte do počítače. Nejenom prací člověk je živ.
0: A před lety mě oslovili místní ženy Sanína a nízké ženy, jestli bych jim něčím nepomohla, neporadila, zakládali taneční spolek a od té doby jsem tam členkou.
1: Tak si můžeme pustit nějakou ukázku z vaší zkoušky.
0: A teďko zrovna trénujeme na vystoupení.
1: Ženy tančí kankán.
0: Ano.
1: A vy je drezurujete.
0: Já jim za toho drezuruju. Já si myslím, že jako žena je dost důležité nebýt úplně sama. To znamená buď mít okolo sebe nějakou komunitu lidí, anebo mít toho chlapa, což je prostě úplně úžasný. Teďko potřebujeme ještě nakrmit krávy. Tamhle to vlevo nahoře, to je bejk.
1: Tak k němu ne. Tak seno připravené.
0: Pojď malá, pojď.
1: Už běží. Není to bík? Ne, to není.
0: Ne, bík ne, zatím běží krávy a telata. Jo, a už běží bejk.
1: No tak to bychom asi měli už jít.
0: Tak nezrychlíme.
1: Z Trnového dvora u Kašperských hor, Lukáš Milota, Český rozhlas.
2: Jsme s vámi i na Šumavě. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.

0: chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na přírodní hnojiva. Podíváme se také do podzimních včelích úlů a připravíme autobaterii na studené podzimní a zimní časy.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Světové osobnosti současné ilustrace a animace se od 20. do 22. října setkají v Plzni na Mezinárodním sympoziu Jiřího Trnky. O této akci vám řekneme více zítra s ilustrátorkou Renatou Fučíkovou a Monikou Bechnovou z pořádající Fakulty designu a umění Ladislava Sutnara. Poslouchejte zítra Český rozhlas Plzeň po 10. hodině.

0: Kdybyste se stali piráty, jak by se jmenovala vaše loď?
1: Černá perla.
2: Modrá liška.
3: Osa z modré panny.
4: Pták papoušek.
5: Lepka.
6: Inteligentní loď.
7: Rozfláklaná kocátka.
8: Korá pouště.
9: Krvavá dýně.
10: Jednorožec.
11: Hnáta.
12: Mořská.

0: v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Je 16 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Cenový strop nafty zítra vzroste o 14 haléřů na litr, benzín naopak zlevní. Obec Mirošov na Rokycansku vyřešila akutní nedostatek zubní lékařské péče. Zítra čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 19 stupňů. Hezký čtvrtek, zprávy pro vás má Petra Broučková. Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů více než dnes, informovalo o tom Ministerstvo financí. Cenový strop na benzin naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů méně. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce. V Mirošově na Rokycansku bude opět sloužit zubní ordinace. Nový lékař bude sídlit na náměstí Míru jako předchozí stomatolog. Do naplnění kapacity přijímá nové pacienty z Mirošova a blízkého okolí.
2: Mirošovská radnice tak pomohla vyřešit dlouhodobý problém s chybějícím stomatologem v regionu. Pacienti se do nového pořadníku mohou hlásit elektronicky už v těchto dnech, přičemž registrace nových zájemců z města a okolí bude následovat. Nová zubní ordinace otevře podle webu města 4. listopadu. Z Mirošova na Rokycansku Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Starostou Dobřan na Jižním Plzeňsku bude i nadále Martin Sobotka, zvolený za Sdružení nezávislých kandidátů Aktivní Dobřany. To získalo v komunálních volbách přes 65% hlasů a v 17 členem zastupitelstvu mu patří 12 křesel. Místo starosty zůstávají Michal Trdlička a Jaroslava Umnerová. Opoziční strany se podle Sobotky shodly na rozdělení funkcí předsedů výborů. Ve věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Své texty načetl také v pořadu Psáno kurzívou. Patřil také průvodcům autorských pořadů Dobré jitro. Působil v časopise Mladý svět, později v týdeníku Televize.
0: Sport.
1: Střelec Jiří Přívracký získal na světovém poháru v Káhyře další medaili. V olympijské disciplíně třípolohové malorážce skončil třetí a navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky. Vyhrál Francouz Chris.
0: Počasí.
1: Zítra bude polojasno až skoro jasno, zpočátku místy mlhy nebo nízká inverzní oblačnost, která se během dne rozpustí. K večeru oblačnost částečně přibyde. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia. V místech s déle trvající nízkou oblačností jen kolem 13 stupňů, na horách 15 až 18. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé, během dne mírně nepříznivé a biozátěž na dvojce, tedy střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Ve Stříbře na Tachovsku v ulici Plzeňská bourala 3 osobní auta. Provoz je v místě řízen kyvadlově jedním jízdním pruhem. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Na silnici 27 v obci Borovi na Jižním Plzeňsku probíhá oprava vodorovného dopravního značení. V místě je možné zdržení. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
3: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
4: Dobrý den.
3: Kdo to s námi zkusí, zasmát se musí.
0: Humoriáda.

0: To byly Brontosauři, skupina, která nám hrála Růže z papíru a taky zpívala. Antonín Procházka je připraven ve studiu Humoriády jako náš dnešní host. Jako vždy otázka, jak se máte, co děláte?
1: No, posledních 40 let furt stejně, no.
0: No, ale neříkejte, že pracovně. Každý den je premiéra.
1: Prosím?
0: Že každý den není premiéra.
1: No, každý den není premiéra, ani každý den není svátek. Ano. Premiéru máme zdárně za sebou. Divadla Lucie Bílé, Obyčejnou holku. No a už dělám na jiném stavu teďka, no.
0: Vy nevydržíte posedět na místě, užít si ty úspěchy, vychutnat si a no, pak zamířit dál?
1: Na to není čas.
0: Není na to čas. A co to bude nového?
1: V divadle U hasičů teď zkoušíme novou takovou věc, se jmenuje Rande na slepo. A jsou tam hrozně fajn lidi, jo. Baví nás to všechny. Petr Rychlý, Martin Kraus, Lucka Vondráčková, Martina Randová a Sabina Laurinová, no, malý obsah.
0: Hvězdná sestava, ale no, malá, ale hvězdná.
1: Ano, ano.
0: Takže tyhle ty kočírujete, režírujete a ano. Zasmějeme se, stejně jako v Humoriádě.
1: A zasmějeme se.
0: A zasmějeme se.
1: Já doufám, že jo.
0: Dobře, zasmějeme se i v Humoriádě. S kým úvodem?
1: No tak s Janem Přeučilem.
0: V kanceláři televizního dramaturga Jan Přeučil a Pavel Trávníček.
2: Pojďte dál, pojďte dál, pojďte dál. Uvolněte se, uvolněte.
3: Děkuju, děkuju, děkuju.
2: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
3: Ano.
2: A řeknu vám upřímně, není to špatné.
3: Vážně? To bych ani nečekal.
2: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
3: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat?
2: No, po čem?
3: Poslat.
2: No, o čem jiný?
3: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraně.
2: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh a chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní, no víte, jak tam sní, no.
3: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růži.
2: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
3: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
2: Jak říkám, příběh funguje.
3: Ano.
2: Stručně řečeno je to...
3: Příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
2: No tak sám bych to nevystihnul líp. Ale v tom právě vidím ten problém.
3: V tom hrobu?
2: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
3: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
2: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně, ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukají se večer na televizi.
3: A co mám jako, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
2: No to by stejně nepomohlo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to je rozehrávka s Janem Přeučilem a Pavlem Trávníčkem. Můžeme pokračovat, když dají posluchači Ačko. Když dají Bčko, nastoupí Halina Pavlovská. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B. To jsou SMS, které pošlete na 90 011 04 nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Humoriádě dnes posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy Janu Přeučilovi nebo Halině Pavlovské. Tak koho si vyberete? Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Dobré odpoledne. Standa Zeník a Stavle zdraví.
2: Dobrý den.
3: Pana Procházku, jenom se ho zeptám.
4: Dobrý den.
3: Říkali vám taky na základní škole špacír.
4: Jo, mimochodem i špacír mi říkali, no. Já jsem měl různý přezdívky, no.
3: My měli Petra Procházkovi.
4: Jo.
3: Ale já bych dojel teda Ačko a zdravím vás oba.
2: Děkujeme pěkně, Stando. Mějte se naslyšenou. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
5: Halo. Dobrý den. Já bych si prosím vás přála pokračování.
2: A prosím vás, kdo?
5: Jana.
2: Jana, odkud volá?
5: Z Luhačovic.
2: Z Luhačovic.
4: Prosím, Luhačovic.
2: Ať víme, kam vám máme zamávat.
5: Vás oba.
2: Ano.
5: Oba vás zdravím, pánové, a přeji hodně zdraví.
2: A my oba vás. Nápodobně, děkujeme. Další prosím, kdo hlasuje? Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Procházko.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
6: A volím pokračování.
2: Děkujeme a mějte se hezky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Dobrý den, u telefonu posluchačka Hana, toho času na cestě ze Salzburku do Čech. A volím pana Přeučila a moc vás zdravím. Děkuji za krásný pořad.
2: Guten Tag, mějte se.
4: A uvidrzen, glicklicha reise.
2: Snaha byla. Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Honza z Plzně. Zdravím pana Procházku, velmi oblíbeného u nás v Plzni. Zdravím i vás, Pavle, a přeju si pokračování.
2: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
8: I taky, naschledanou.
4: Naschledanou.
2: Tak, jdeme se číst, přičíst, vypočítat všechno a máme tady výsledek. Pokračujeme v kanceláři televizního dramaturga ze Silvestra 2012.
9: Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale... co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé? Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
10: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
9: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly mezi manželi.
10: Rozdíly? Jaké rozdíly?
9: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
10: Ani tak zcela moc nepřesně.
9: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
10: Jakože je černoch?
9: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádný mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama, cítíte to taky?
10: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
9: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro muškrtil.
10: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jet.
9: Jet? Prosím vás, jet? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidí, jak se válí po ní a těma černýma prackama, yeah. Jak jí rdousí, yeah. Nádhera. Yeah, yeah, yeah. To vám každý rád natočí i ve 3D.
10: No, jestli to... jestli to jde, tak...
9: No, co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
10: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
9: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
10: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
9: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
10: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
9: Shakespeare, zajímavé!

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady Antonína Procházku, což je známý herec, režisér, autor a navíc vynálezce. No pochopte se.
2: V jedné hře.
1: Jo, v jedné hře.
2: Jsem hrál vynálezce, se jmenovalo Kouzlo 4D, Plzeňané tu hru znají asi. No a tam jsem hrál právě vynálezce. Jeden z mých vynálezů byly zvukotěsné slipy.
1: Mám se ptát, v čem to spočívalo, tento vynález?
2: Zvukotěsné slipy? Mm-hmm. No. To si můžete domyslet, no.
1: Aha, dobře. A ujal se ten vynález?
2: Bohužel právě, že ne. No právě. To bylo jenom v té hře, nevím.
1: Dobře, tak jo. Tak pojďme do dalšího našeho humoru. Koho vyberete posluchačům?
2: Tak já bych tady vybral Lucii Bílou a Karla Šípa. Oba dva mám rád.
1: Mm-hmm. Navíc Lucie je vaše šéfová vlastně v podstatě,
2: divadle, dá se principálka, říct.
1: Principálka.
2: Divadle, kde pracuju.
1: Zdravíme, ano.
2: Ano.
1: Z Kopičiny byl pořad, ve kterém zazněla i scénka o bulváru.
3: Ale víte co, já ten titul opravdu potřebuji.
4: No tak.
3: Možná, kdybyste mluvil, třeba by jsem se něčeho chytla. Mluvte, kdo vás dopravil domů. Bodyguard, taxík, manželka. Mluvte.
4: Jako po tom koncertě?
3: Jo.
4: Jo. 19.
5: Moment. Opuchlý jsem muchloval s 19.
4: No.
5: No to není špatné.
4: Muchloval, spíš jsem jenom tak jako nastoupil normálně.
5: No podrobnosti potřebuji. Co jste jí řekl? Co jste jí řekl?
4: Komu, co jsem řekl?
5: No ty perverzní ovce.
4: Tam žádná nebyla.
5: Ale?
4: Tam, pokud vím, tak tam byly akorát dva starší manželé, 4 přivopilí vojáci a jeden spící bezdomovec, rozumíte? Protože v noční 19. nás nikdy moc není. Bezdomovec ten je tam vždycky. Jen jsem nastoupil a zavětřil jsem ty tramvaje špatně větraj, rozumíte? Tak ten bezdomovec, ten hned mě teda jako takhle...
5: Nezdá se mi, že mluvíte o tramvaji, že ne?
4: Tramvaj?
5: Jenomže já nepotřebuji tramvaj. To není to, co hledám. Takže kdybyste byl tak, mluvte dál, třeba se něčeho chytím. Tak.
4: No tak dál. Tak jsem normálně vystoupil na koneční, tam já bydlím a šel jsem domů. A,
5: no,
4: pak jsem unaven po koncertě.
5: Ano.
4: A opilý úspěchem.
5: Opilý to jde.
4: Úspěchem padnul do postele.
5: A ona už tam byla.
4: Ach, nevěděl jsem, že o ní taky víte, ale vy vyšťouráte všechno. Dobře, přiznávám, už na mě čekala.
5: Proběh polibek na přivítanou.
4: Oni ne, spíš mě jenom tak jako volízla ruku.
5: Moment, moment. Milostná předehra začala olíznutím ruky. A to taky do záde. Cicárková, deník bleble. Cože, zlomil ti ruku? Rozbil ti foťák. Kdo?
6: To mi chci říct, že tě zmlátil vedchý stařec.
5: Jo, vedchý herec. Dobře, zítra to dám na dvojku. Máš to na druhé straně, jo? Čau, čau. Nezva, máme nul. No dál, kde jsme to skončili? Co jste to říkal?
4: Já jsem, no tak jako olízla mi ruku.
5: Ano, dál.
4: A tak jsem jí vzal teda ještě v noci do parku.
5: Vy to rádi děláte v parku?
4: No tak rádi, tak hlavně ona, já ani moc ne.
5: O, zpěvák žije s exhibicionistkou. To je slušný titul, kolik jí je?
4: Co řek?
5: Kolik jí je?
4: 12, ona už je starší trošičku jako.
5: No, podívej, jak to z tebe pěkně leze. Se pěkně vybarvuješ, brouku. No jo, zpěvák opruzelý přiznává pedofilní sklony. Nádherná. Tak, to by šlo. A jak se jmenuje?
4: Jmenuje se Asta.
5: Krásně. A co její rodiče?
4: A ona ani nemá snad žádný rodiče. Ona Asta je taková pouliční směska.
5: Ano. Opruzelý žije s Rómkou.
4: S labradorkou.
5: Prosím.
4: S labradorkou. Asta je labradorka, ještě k tomu křížená jezevčíkem, víte? Bůh ví, jak na její matku tenkrát ten hrošťák vyskočil, to do teďka.
5: To se mi asi zdá, ty mluvíš tady o čokoládě?
4: No.
5: Já mám před sebou padáka, nemám pro šéfa žádný titul a ty mi tady prostě budeš vyprávět, že si venčil nějakého čokolád.
4: No tak, samozřejmě, no. Já myslel, že si rozumíme.
5: Nerozumíme.
4: Dobře, dobře, dobře. Tak nic nenapíšete. Nenapíšete, omlouvám se, slečno Cirkulárková.
5: Já jsem Cizvárková, Cizvárková!
4: Že, slečno...
5: Deník bleble.
4: Slečno bleble Cizvárková. Nenapíšete, já se kvůli tomu věšet nebudu,
5: ono
4: no.
5: Se třeba teda ne... Moment. Pojď sem.
7: oplůzený pocem.
4: Co?
7: Ty jsi genius. To je to, co jsme hledali.
4: Říkaj to o mně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik humor, skoro čtvrt století starý, no. Nebo mladý, jak to berete vy, pane Procházko?
2: No, tak humor jako tolik nestárné, jako ostatní věci, třeba si vemte, že groteskám, který jsou starý 80 let, se pořád člověk může smát, ovšem filmům, takzvaně jako vážným, starým 80 let, zamilovaným, třeba už jsou dneska legrační. Že?
1: Bylo tam téma bulvárcovi a bulvár, máte hezký vztah?
2: Žádný. Já si myslím, že já bulvár nezajímám a bulvár nezajímá mě.
1: A já myslím, že šéfredaktorka časopisu nebo novin Bleble, Lucie Bílá, by z vás vytáhla pěkné věci jako z Karla Šípa, že?
2: No, za mě, já nemám nic tak zajímavého, co by bulvár jako prodal. Že
1: tak jo? Možná by to dokreslila, opepřila, přikořenila. To nevadí. Pojďme se podívat do ulice, do seriálu, ve kterém účinkujete. Budou další díly s vámi, můžeme se těšit.
2: Jo, tak určitě něco bude, já tam hraju teďko s mladými lidmi, jsem tam většinou, pač jsem tam za školníka, jo, no, takže jo. Mám podepsanou smlouvu na další rok, takže se tam budu zjebovat, no.
1: Uvidíme vás na obrazovce.
2: Ano.
1: Dobrá, co uslyšíme v Humoriádě? Vážení posluchači, Lucí Bílou s Karlem Šípem dál, anebo tady bude Hůr, Vínek a Spejbl. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
2: Tak přátelé, humoriádníci, máme pro vás plán výjezdů v letošním roce. Čeká nás Brno, Havířov, Pelhřimov, Plzeň a Mariánské Lázně. Pěkně postupně. Nejbližší termín v Brně 4. listopadu od 18 hodin v divadle Radost přivítá Patrik Rozehnal, Uršulu Klukovou, Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského. Zpívat budou Bohuš Matuš a Jana Chládková. Předprodej už probíhá, račte na stránku humoriada.cz. No a ještě tam máme už Havířov, předprodej na 12. listopadu, také od 6 hodin večer, Kulturní dům Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou, jasný. Vladimírem Ronem, zaspívá Ivona Čáková a Jana Chládková. Provázet večerem bude jako vždy Patrik Rozehnal a Antonín Procházka nám tu bručí.
3: No a kdy je ta Plzeň?
2: Plzeň je 24.
3: Jakýho?
2: Listopadu.
3: Listopadu. A kdo tam je? Že tam není Tonda Procházka?
2: Není.
3: No, to jsem si mohl.
2: Ale třeba se přidá ještě. Bude tam Naďa Konvalinková, no. Iva Hitnerová, Petr Jablonský.
3: Jasný.
2: A Ilona Čáková a Jana Chládková vám zaspívají. Zase. Tak můžete do obecenstva.
3: Děkuju, nechci. To je zadarmo.
2: To je nabídka, která se neodmítá. Třeba ne. Třeba by vám zaplatili honorář, když byste spolupracovali jako placený divák.
3: Tak to je jiná. To už můžeme domluvit.
2: Připravíme smlouvu, dobře. Tak, kdo je na telefonu 731 800 900 a hlasuje pro Lucii Bílou s Karlem Šípem nebo Hurvínka se Spejblem? Dobrý den.
4: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím ve studiu, tady Petr ze Zdounek.
2: Zdravíme.
4: Teď nedávno jsme měli Tondu Procházku z archivu, archivního. Teď ho máme živýho, jo?
2: Dokonce.
3: Ano.
2: Je velmi živý.
4: No velmi, velmi. A je s ním prča dost.
2: To je dobře.
3: Tak co pak, Ogare?
4: Takže já pokračování.
2: Pokračování, děkujeme.
3: Zařídíme.
2: Mějte se. Dobré odpoledne.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i panu Procházku.
2: Zdravíme.
3: Dobrý den.
5: A chlapi, já bych hlasoval pro Hurvínka.
2: Máme to zapsáno a mějte se.
5: Díky, nashle.
2: Nápodobně. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne, tady je Ludmila. Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den, děkuji.
6: A chtěla bych prosím vás, to byla Lucie Bílá a Hurvínek.
2: Ano.
6: Tak to Hurvínka.
3: Lucie Bílá, Karel Šíp.
2: Hurvínka. No, ale proti Lucii Bílé je Hurvínek.
3: A jo, takhle. Lucie jo? Bílé je Hurvínek.
2: No. Tak jo, děkujeme, paní.
6: Tak to Hurvínka.
3: Hurvínek.
2: Taky. To nebyl Hurvínek, to byl Antonín Procházka jako imitátor Hurvínka. No. Nebudete s tím vystupovat třeba?
3: Nebudu.
2: Nebudete.
3: Nebudu.
2: Tak to byl originál tady v Humoriádě, pouze pro dnes.
3: Ano.
2: Dobrý den.
7: Dobrý den. Haló. Krásná Plzeň. Tady
2: krásná Mirka. Plzeň.
7: Zdravím pana Procházku.
3: Dobrý den.
7: Taky bychom ho brzo slyšeli v našem divadle v Plzni.
3: No. Já už tam nehraju, miláčku.
7: No právě.
2: Musíte za ním do Prahy.

0: slyšet. No, to je moc daleko. Helejte, buďte zdraví, mějte se moc dobře, hodně zdraví přeju. A chtěla bych Hurvajze.
1: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
0: Taky, opatrujte se. Naslyšenou.
2: Taky Plzeňák, Hurbínek, že jo? Byl, no? Jsou Plzeňáci.
1: Ano, všichni jsou dneska z Plzně.
2: No, tak všichni ne, ale...
1: Všichni ne. Dobrý den, odkud jste vy?
3: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Já vás zdravím a zdravím vašeho hosta a chtěla bych Hurvínka.
1: Děkujeme pěkně.
2: Ano.
1: Naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Tak, přátelé, Plzeňáci jedou dál. Hurvínek, tentokrát o kávě z hovorů u Spejblu, Miloš Kiršner, Helena Štáchová.
4: Tati, jak by se to dalo Máničce vysvětlit?
5: Co by se mělo Máničce vysvětlovat?
4: Proč se pije káva, pane Spejble?
5: Káva? Proč by se nepila?
4: Pro děti přece káva není, že ne?
5: Pro děti ne, ale na dospělé má povzbuzující účinky, proto se pije.
4: Jaké povzbuzující účinky, pane Spejble?
5: No jaké, co pak Hurvínek neví, co jsou to povzbuzující účinky?
4: Vím jenom, že si je nedovedu představit.
5: Tak se podívejte, třeba je večer, ano?
4: A je dneska, nebo včera, nebo kdy?
5: Dneska, včera, kdykoliv, Máničko, prostě je večer. A někdo sedí u stolu, žano, a čte. Rozumíte?
4: Co, tati?
5: Že někdo sedí u stolu a čte.
4: Ale co, že čte?
5: No to je jeho věc, třeba noviny, nebo knížku, žano.
4: A jakou knížku, pane Spejble?
5: Jakoukoliv, Máničko, na tom přece nezáleží. Třeba Tři mušketýry, co napsal Alexandr Dumas, což se čte jako Duma, to je jedno. A teď jde na něho najednou spaní.
4: Kdo, tati?
5: Co kdo, co je to zase za otázku?
4: Kdo na něho přišel s paní? Ona mu chtěla pomoct, viď, protože by ho třeba sám nepřeprál.
5: Ale prosím tě, jde na něj s paní jako spánek dřímota. Ne, že by na něho někdo šel s nějakou paní.
4: Jo, takhle.
5: Aha, no je prostě unaven, žano. Ne, že by se chtěl prát. Tak si uvaří kávu, no a za chvilku je po únavě, může si číst dál, žano, a proč?
4: Že aby ty Tři mušketýry dočetl, vidíte?
5: Může si číst dál, no, Máničko, no. Protože má káva povzbuzující účinky, no. A proto se ta káva pije.
4: A kdo na to přišel, tati?
5: Na co, že má káva povzbuzující účinky?
4: No ano, ano.
5: To je správná otázka. Ano, ano, to je správná otázka. To je náhodou velice zajímavé. Zrovna jsem to tuhle čet. Prý se na to přišel tak, tedy už velmi dávno, žano, prý na to přišel jeden arabský pastýř, když pozoroval tyhle účinky na svém stádu.
4: Ono šlo na pastýře spaní, vidíte?
6: Na pastýře ne, vždyť slyšíš, že na to stádo.
5: Ano, ty ovce a kozy, které pásl, tak vždycky, když okousali kávovník, tak co myslíš, že na nich bylo znát?
6: Že jsou nažraný, tati.
5: Ale byli malátné, žano. Pak okousali kávovník, žano, a začali, co?
4: Spát, pane Spejble.
5: Ale spát, Máničko, co by spali? Byli malátné, ale když okousali kávovník, tak právě následkem těch povzbuzujících účinků začali, co, Hurvínku?
6: Začali číst, tati.
5: Ale číst, co by kozy a ovce četli, prosím tě.
6: Třeba Tři mušketýry, jelikož je třeba chtěli dočíst ještě večer, žáno, takže...
5: Co pak jste viděli někdy nějakou ovci, aby četla?
6: Viděli.
5: Neviděli.
6: Viděli, viď, Máni?
4: Ano, viděli, pane Spejble.
5: Kde, prosím vás? To mi teda ukažte.
6: V cirkusu jsme ji viděli, no, ovci, jak četla.
5: V jakém cirkusu?
4: V cirkusovém, pane Spejble. Jenže to nebyla zrovna ovce, ale byl to kůň.
5: Kůň a četl?
4: Ano, Šimano, tatí.
5: Nahlas?
4: Nahlas ne, ale potichu, viď, Hurvínku.
6: Šimano, jenže on nečet, ale počítal, ten kůň. Ano. Oni mu řekli, kolik je 3 a 3. A on dělal takhle 6x nohou.
4: Ano.
5: No, ty takhle děláš hlavou. Já chci, abys pochopil a abys mi řekl, že kdykoliv se to stádo páslo na kávovníkových keřích, tak začalo být, co?
6: Tak začalo být málo kávy, ano. Jelikož když se kávovník okouše, tak se z něho pak nedá vařit káva.
5: Na kávu se neptám, mně jde o to, že ty ovce a kozy potom kávovníku oživly, to abys řekl.
4: Jak to, že oživly?
6: No jak to, protože přece ten pastýř předtím všechny zapíchnul.
5: Nikoho nezapichoval, pásl je ten pastýř. Kdo myslíš, že je zapích pro pána krále?
6: Já bych teda hádal, že ten Alexandr
4: Dima, co se píše Dumas, protože nikdo jiný snad ani nepřichází v úvahu, jakož... Nebo co myslíš ty, Máničko?
7: Já nevím kdo, já jsem ještě nečetla ani jednoho mušketýra, jenom si mi o nich ty povídal.
5: Dumasa, Dima, do toho nepleť, prosím tě, nač by zapíchl ovci nebo kozu, Dumas, Dima.
7: Vidíte?
4: Buď to skrz to, že nechtěla číst tři mušketýry, anebo...
5: Ty ovce oživly v tom smyslu, že začaly být čilé. Rozumíte? Přitím prostě jen zívali, že ano, a ploužili se. Asi jako ty, když dostaneš něco, jak si, abys udělal.
7: Byly prostě unavené, vidíte, pane Spejble?
5: Ovšem, že ano.
4: Takže tu knížku ani nedočetli.
5: Šmanko, te dočetli! A já domluvil, a vy se seberte a jděte dělat něco užitečného. Ať si aspoň v klidu dopiju tu kávu.
4: Simano, tati, naschledanou.
7: Naschledanou.
8: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Hurvínek, Mánička řekli své naschledanou. Sejdeme se s nimi ještě v dalším vstupu, anebo nastoupí Jaroslav Sipal a Petr Martinák jako adepti do soutěže Superstar. Vyberte si SMS-kou Humor Mezera A, Humor Mezera B, pošlete na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomný Antonín Procházka.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečná volba našich posluchačů probíhá na telefonu 731 800 900. Přidáme další hlasy pro Hurvínka nebo Jaroslava Sypala. Tak kam to nasypeme? Dobrý den.
2: Dobrý den, Olda u telefonu z Vinohrad.
1: Oldo.
2: Pro tak koho? Já bych dal to Hurvínkovi, protože to je třeba pro Romanku.
1: To je klasika. Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Hurvínek už se chystá. Ano, dobré odpoledne. Kdo je s námi?
3: Jo, dobré odpoledne, tady Dalibor a my bychom měli zájem o to Bčko, což tam šoupníte to Bčko a pěkný pořad máte, mějte se. Na
1: děkujeme to pěkně, no šoupneme, uvidíme podle hlasovačky, jak to dopadne. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den. Haló, haló, dobrý.
4: Karel Bojkovic.
1: Karle.
4: Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
1: Ano.
5: Zdravím.
4: A já bych zkusil to Bčko.
1: Bčko byste zkusil, dobrá, dáme si váš hlas tam.
5: Bojkovic.
1: Tak.
5: Já znám Ševčíka.
1: Já myslím, že tam spolužák. Znáte všechny. Ševčík, zdravíme pana Ševčíka, spolužáka Bojkovic. Pana Procházky.
5: Ano.
1: Tak, a ještě vy nám poskytněte svůj hlas, dobrý den.
6: Pašek z Rumburka, zdravím pánové, a dal bych Bčko.
1: Bčko, děkujeme pěkně a naslyšenou. Tak, naslyšenou pa, pa, pa a jdeme sečíst a výsledek máme. Hurvínek pokračuje zelené, bílé a červené. Z pořadu další Hurvínkovi třesky plesky.
7: Maniško, teď si s Hádankou na řadě ty.
8: Jej, Danánky, já znala jednu strašně krásnou.
9: Strašně krásnou říkáš? No tak ji řekni, Máni.
8: Jenomže já ji zapomněla.
9: Ať ty, vzpomeň si.
8: Ne, počkat, no? Jsem dostala nápad, jo?
9: Nepovídej,
8: no?
9: Nepovídej.
7: To už je letos druhý a máme teprve listopad.
8: No dovol. No, mám nápadů a jeden...
7: Horší než druhý.
8: Jeden je lepší než druhý, abys věděl. Tak schválně. Pane Stejble, Hurvínku, co je to?
9: Ano.
8: Ráno je to zelené.
7: Je to zelené?
8: Poledne je to bílé.
9: Bílé?
8: A večer je to červené.
7: Ale, to bude asi nějaký divný chameleon.
9: Chameleon? Co to povídáš? Chameleon přece nemění barvu podle denní doby, Hurvájs.
7: Vždy taky říkám, že je to divný chameleon.
8: Ale vůbec žádný chameleon to není.
7: Není?
8: Ne. Dáte se poddat?
9: No, já bych... Počkej. Na to přece musím přijít. Říkáš, ráno je to zelené?
7: To je rosnička?
9: No počkej, rosnička, co pak rosnička v poledne zbělá?
8: A večer z červená.
7: Kdyby se přetřela bílou a pak červenou barvou.
8: Hurvínku, lakovat rosničku.
9: No to je nápad. Tohle.
8: Co kdyby někdo nalakoval tebe?
7: Na žluto? To bych si dal líbit.
8: Jej, Danánky, a proč?
7: Taťule by myslel, že mám žloutenku a nemusel bych do školy.
9: Ne, prosím tebe, přestaň takhle fantazírovat. Raději trošku přemýšlej.
8: No právě.
9: Ráno říkáš, je to zelené. V poledne je to bílé a večer...
8: Já vám napovím, pane Spejble. A večer? Večer se to jí.
9: Jako, že se to už...
8: Jí.
9: Jako baští.
8: Jo, jí.
9: No počkej, no tak... Ale ano, už to mám. Ráno, to znamená... Někdy na začátku, zpočátku, že ano, v poledne, tím se chci říct, že to znamená trochu později, nebo déle, že ano, a večer to znamená, když to uzraje, pořád nevíš, Hurvájs?
7: Kdepak?
8: Ty jsi ale natvrdlý, Hurvínku.
7: Já vím, proto nikdy nemůžu uhádnout, že myslíš třešínku.
8: Jo.
1: Tak Hurvínek to má za sebou, pan Procházka už skoro taky. Děkujeme za účast dnešní humoriádě.
5: No já také děkuji. Říká se, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe. Tak já bych všem přál, abyste se vždycky smáli naposled.
1: A nejlépe, když to nebude naposled. Tak se těšíme na příště. Hezký podzim. Loučí se i Pavel Kučera. Krásný den.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Je 17 hodin.
4: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Sněmovna v prvním čtení podpořila zvýšení postihu za trestné činy proti životnímu prostředí. Starostou plzeňské Doubravky zůstane Tomáš Soukup z hnutí ANO. Zítra čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 19 stupňů. Hezké čtvrteční odpoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Tresty za poškozování životního prostředí se možná zpřísní až na 10 let vězení. Počítá s tím vládní novela trestního zákoníku, kterou dnes v úvodním kole projednávání podpořili poslanci. V Česku se podle Ministerstva spravedlnosti většina protiprávních činů proti životnímu prostředí řeší jako přestupky. Nízká je i efektivita postihování. Novela zavádí nový trestný čin, těžké poškození životního prostředí, říká poslankyně hnutí ANO Jana Demjanová.
5: Nově bude možné postihovat jednání, kterým dojde k trvalému nebo dlouhodobému závažnému poškození půdy, vody, ovzduší, ekosystému nebo zvláště chráněných přírodních stanovišť.
3: Základní sazbě má za nový trestný čin hrozit 2 až 8 let vězení. Novelu trestního zákoníku teď projedná ústavně právní výbor sněmovny. Vítězné strany v komunálních volbách v Plzni na Doubravce dnes podepsali memorandum o koaliční spolupráci na další 4 roky. Kromě hnutí ANO povedou radnici 4. plzeňského obvodu ještě Starostové a nezávislí a taky hnutí pro Plzeň s podporou lidovců. Starostou zůstane Tomáš Soukup z hnutí ANO. Stejné hnutí obsadí i 2 pozice místo starostů, 3. získá STAN. Na vedení Plané na Tachovsku se dohodlo vítězné sdružení pro Planou, STAN a sdružení občanských demokratů a nezávislých. V 15členném zastupitelstvu budou mít většinu 8 hlasů. Jednání vedla dosavadní starostka Martina Němečková, zvolená za starosty a nezávislé.
6: Ty 2 kandidátky, tedy pro Planou se starosty a nezávislí z ODS, obsadí post starostky a na tom budu já. A 2 neuvolněný místostarostové budou, jeden z ODSky, jeden od starostů.
3: V 5členné městské radě bude mít sdružení pro Planou 3 zástupce a ODS 1. Jedno místo připadne nezávislým kandidátům s podporou hnutí ANO. Definitivně o rozdělení funkcí rozhodne ustavující zastupitelstvo. Po 3 dnech obnovila Ukrajina útoky na ruské ropné rafinérie. Podle Kyjeva je to odpověď na pokračující ruské údery na ukrajinskou energetickou infrastrukturu. Ukrajinské drony znovu zasáhly rafinérii v Rezanské oblasti. Sport. Plavci Matěj Zábojník a Vojtěch Netrh budou ve večerním bloku plzeňských sprintů bojovat o limit na mistrovství světa. Pokusí se o něj na trati 50 metrů prsa. Do finále postoupili jednoznačně, stejně jako Barbora Janíčková na 100 metrů polohově.
4: Počasí.
3: Zítra bude polojasno až skoro jasno, zpočátku místy mlhy nebo nízká inverzní oblačnost, která se během dne rozpustí. K večeru oblačnost částečně přibyde. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů Celsia, v místech s déle trvající nízkou oblačností jen kolem 13 stupňů, na horách 15 až 18. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé, během dne mírně nepříznivé a biozátěž na dvojce, tedy střední.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Z Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na dálnici D5 počítejte s kolonou od 6. kilometru ve směru na Prahu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Ano, je 17 hodin a 5 minut, začíná přehled událostí dne tak, jak je pro vás zaznamenal Český rozhlas Plzeň. U mikrofonu je s vámi Roman Stupka. No a dnes to bude hlavně o dalším senátním duelu, který začne zhruba v 17:30. Před druhým kolem senátních voleb svoje argumenty poměří Miroslav Plevný z Hnutí STAN a Sandra Cukerník z Hnutí ANO. Ale ještě předtím stihneme zavolat třeba meteorologům ohledně vývoje nejbližšího počasí. Tak příjemný poslech.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: A ve studiu už je Petra Broučková.
2: Pěkné odpoledne. V Plzeňské fakultní nemocnici oceňují hospitalizovaní pacienti hlavně lidský přístup. Vyplývá to z národního hodnocení spokojenosti, které organizuje Ministerstvo zdravotnictví. Lidé hodnotili kvalitu péče, komunikaci se zdravotníky, prostředí nebo zapojení blízkých do léčby. V případě Plzeňské fakultní nemocnice dosáhla celková spokojenost 95,6%. Mluvčí Gabriela Levorová uvedla, že pacienti by si přáli zlepšit stravování, orientační značení v nemocnici nebo vybavení sociálních zařízení. Před lety vyhlásila OSN 15. říjen Světovým dnem žen žijících na venkově. Cílem je podpořit venkovské ženy a přiblížit podmínky jejich života. Vysokoškolská učitelka Lada před 11 lety opustila plzeňský panelák a rozhodla se farmařit na šumavském venkově.
3: Můžeme být ve větším klidu a člověk ví, co jí. Nevýhody jsou v tom, že pokud žijete v té přírodě, tak se jí musíte podřídit, ale ta svoboda je úplně k nezaplacení.
2: Její život vám představíme už za pár minut. Navzdory letošnímu velmi teplému počasí očekávají rybáři z Domažlic dobrý hospodářský výsledek. Výlov černého rybníka poblíž Babylonu je naplánovaný na 13. listopadu. Loňský výlov se neuskutečnil z důvodu zamrznutí rybníka. Ředitel společnosti Domažlické městské lesy Josef Forst uvedl, že součástí výlovu bude tradiční prodej ryb na hrázi. Cena ryb zůstává stejná. Dnes večer fotbalisté Viktorie Plzeň nastoupí v Budapešti v Evropské lize proti Ferencvároši. Bude to čtvrtý vzájemný duel za necelé dva roky. Bilance je vyrovnaná. Poprvé od svého srpnového zranění nastoupí i kapitán Viktorky Matěj Vidra. Zápas začne ve 21 hodin.
0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Jak už jsem před chvílí slyšel, je 15. října, což je mimo jiné Světový den žen žijících na venkově. Před lety ho vyhlásila OSN a je věnovaný ženám, které žijí a pracují na venkově, hlavně v zemědělství, ale i těm, které dojíždějí za prací do měst. Cílem je podpořit venkovské ženy a přiblížit podmínky jejich života. Městský život za trvalou adresu na Šumavě vyměnila před 11 lety dnes 54letá vysokoškolská učitelka Lada.
1: Večeře.
2: Lada Wagnerová právě nakrmila kachny. Vy jste mě tady uvítala v gumovkách. Takže vy jste žila v Plzni, v paneláku.
1: V 8. patře s výhledem na Škodovku.
2: A jezdila jste sem na Trnový dvůr u Kašperských hor na víkendy. A 11 let teď už tady žijete a trvalo.
1: Ono na to musíte totiž mít toho správného chlapa. Toho jsem tady našla.
2: Vašeho současného muže Vladimíra.
1: A s tím jsme se rozhodli, že tady budeme topit v kamnech na dřevo, já si dělám chleba, zpracováváme všechny ty naše produkty, to je ten pravý ráj.
2: Tady máte dobytka. V čem je ta výhoda toho života na venkově? V čem je to pro ženu výhoda?
1: Jste daleko ve větším kontaktu s přírodou. Můžeme být ve větším klidu a člověk ví, co jí. Nevýhody jsou v tom, že pokud žijete v té přírodě, tak se jí musíte podřídit. Večer je člověk urvaný, ale spokojený, šťastný.
3: A je kuchyně, stůl.
2: Tak teď jsme uvnitř. Jste doktorka filozofie. Učíte na Západočeské univerzitě v Plzni na filozofické fakultě.
1: Většinu doby pracuji z domova a do Plzně musím na jeden nebo dva dny v týdnu.
2: Takže tady ťukáte do počítače. Nejenom prací člověk je živ.
1: Před lety mě oslovili místní ženy Sanína a Nínské ženy, zakládali taneční spolek a od té doby jsem tam členkou.
2: Tak si můžeme pustit nějakou ukázku z vaší zkoušky.
1: A teďko zrovna trénujeme na vystoupení.
2: Ženy tančí kankán.
1: Ano.
2: A vy je drezurujete.
1: Já jim za toho drezuruju. Já si myslím, že jako žena je dost důležité nebýt úplně sama. To znamená buď mít okolo sebe nějakou komunitu lidí, anebo mít toho chlapa, což je prostě úplně úžasný. Teďko potřebujeme ještě nakrmit krávy.
2: Tak seno připravené.
1: Pojď malá, pojď.
2: Už běží, není to bík?
1: Zatím běží krávě a telota. Jo, a už běží bejk.
2: No tak to bychom asi měli už jít.
1: Takže zrychlíme.
2: Z Trnového dvora u Kašperských hor, Lukáš Milota, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

0: počasí.
1: Jedna pranostika říká, po svaté Tereze mráz po střeše leze. Tak Terez je dnes a jak to bude s tím mrazem a ostatními věcmi podobnými, to nám řekne Petra Polívková z Meteorologického ústavu. Tu mám teď u telefonu. Petro, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne. Tak mraz nás v údolích může čekat již zítra a už, jak už tomu bylo i v minulých dnech. Většinou se sice budou teploty pohybovat mezi 4 až 1 stupněm Celsia, ale v údolích může být o 1 až minus 1 stupeň. A to je proto, že se nám bude, oblačnost nám bude ubývat. Teď je sice většinou polojasno, ale postupně bude až skoro jasno, ale během noci se nám začnou místy vytvářet mlhy nebo nízká inverzní oblačnost. A zítra bude relativně slunečno, bude polojasno až skoro jasno, ale zpočátku se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká inverzní oblačnost. A množství těch slunečních paprsků nebo slunečního světu bude tedy záležet na tom, kdy se nám ty mlhy postupně rozpustí. No a k večeru se začne oblačnosti od západu opět přibývat, ale spíše ta vysoká střední oblačnost. Nejvyšší teploty zítra se budou pohybovat mezi 16 až 19 stupně Celsia, pouze v místech, kde by ty mlhy nebo nízká oblačnost přetrvaly déle až do těch odpoledních hodin. Tam bude chladněji, tam očekáváme, že se ty teploty budou pohybovat jen kolem 12-13 stupňů Celsia. Na horách bude slunečno a tam ty teploty vystoupají jen 15 až 18 stupňů, ale nebude nám foukat, bude foukat jen slabý proměnlivý vítr o rychlostech do 3 metrů za vteřinu.
1: Tak teploty celkem vysoké, ale v sobotu prý čekáme nějakou studenou frontu. Projeví se to nějak?
2: Ano, očekáváme slábnoucí studenou frontu, která se bude postupně rozpadat. Projeví se to zejména oblačností, která během soboty bude přibývat, ale srážky ty očekáváme, jestli vůbec, tak spíše na západě kraje a v těch večerních hodinách, ale těch srážek by nemělo být mnoho. Uvidíme, jak to nakonec dopadne, ale bohužel spíše nám ta fronta zůstane za hranicemi někde v Německu.
1: Petra Polívková, děkujeme, naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.

0: Volby 2026. Senátní duel.
1: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Vladimír Kroc. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu číslo 3 Cheb, kde kandidovalo 6 uchazečů. Do druhého kola tam postoupil obhajující senátor Miroslav Plevný za STAN. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A Sandra Cukernik za ANO. Dobrý den.
3: Děkuji za pozvání. Dobrý den.
0: Volby 2026. Senátní duel.
1: Tento duel přetáčíme v pondělí 12. října ve 13 hodin, to znamená, že na případné následné události nemůžeme reagovat. Profesor Miroslav Plevný působí na Fakultě ekonomické Západočeské univerzity v Plzni. V prvním kole získal přes 40% hlasů, kandiduje za STAN jako nestraník. Podnikatelka a filantropka Sandra Cukernik má přes 27% hlasů, kandiduje jako nestranička v barvách hnutí ANO. Pane Plevný, uklidňuje vás ten rozdíl skoro 13% hlasů?
2: Tak já si myslím, že je ještě velice důležité to druhé kolo a uvidíme, jak to bude. Samozřejmě jsem rád, že to první kolo jsem s nějakým náskokem vyhrál, ale myslím si, že voliči budou rozhodovat v druhém kole.
1: Paní Cukernik, v politice jste nováčkem. Považujete těch necelých 30% hlasů a postup do druhého kola za úspěch?
3: Já bych určitě chtěla poděkovat za každý jeden hlas a nesmírně si toho vážím, protože, jak říkáte, jsem nováčkem a opravdu musím říct, že mě to velmi potěšilo a beru to jako velký úspěch.
1: Pane Plevný, nemáte pocit deja vu? V roce 2020 jste ve druhém kole senátních voleb také vstoupil do duelu s kandidátkou ANO.
2: Tak jako já prostě úplně nerozlišuju, kdo z jakého subjektu je ten kandidát. Sám jste říkal, že jsem nezávislý. Je pravda, že jsem nominovaný STANem, mám podporu širokého spektra demokratických stran, ale já si myslím, že práce senátora je o práci v tom regionu a samozřejmě potom o tom, jakým způsobem je schopný přispět právě k té hlavní pozici práci senátora, a to je ta kontrola těch zákonů, sledování legislativy, která nám dojde tak, aby v podstatě byla ve prospěch obyvatel.
1: A co vás vede k obhajobě mandátu? Proč chcete v Senátu setrvat?
2: Tak já bych rád navázal na tu práci, kterou jsem v Senátu dělal. Já jsem poslední 4 roky byl předsedou hospodářského výboru. Myslím si, že jsem tam nějakou práci odvedl. Zabýváme se především zákony, které souvisí s náplní našeho výboru. To znamená, jsme výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, čili je to poměrně.

0: postupně koukám na ten postupný úpadek, který se mi nelíbí. Jako příklad můžu jmenovat třeba dětskou pohotovost, která fungovala ještě 2 roky zpátky, nyní je v omezeném režimu. Krajskou nemocnici nemáme, co by Tachovsko, a vlastně, když máte tedy problém s dítětem, což jako matka velice dobře znám, většinou ty děti bývají nemocné večer, o víkendu, a to už je pohotovost zavřená. Takže si buď to musíte volat záchranku, nebo jet 70 kilometrů daleko. A to je jeden vlastně z takových startujících bodů. A musím říct, že vlastně nám ty pediatři stárnou, nepřivedli jsme žádné nové doktory, chybí nám praktici, stomatologové, jo, chybuje třeba jeden z nejhorších screeningů vůbec rakoviny prsu, to znamená, že je tam nedostatečná jakoby péče v tomhle tom nebo osvěta. Celkově vidím ten region jako velmi zanedbaný a chybí tam ten lidský potenciál a ten lidský spojovací faktor. Já bych chtěla určitě prostě zaprvé propojit lépe regiony Tachovska a více vnímat potřeby lidí, a ač třeba na všechno nemám kompetence, tak z lidského hlediska, já prostě nejsem hluchá ani slepá k žádným výtkám, co lidem chybí nebo co je trápí. Pokusím se to řešit, ať je to v kompetenci senátora, anebo není senátora.
1: A jak významná by pro vás byla linie hnutí ANO v té projednávané legislativě, i když nejste členkou toho hnutí?
0: Vždycky bych to objektivně hodnotila vzhledem vlastně k tomu, jak ten zákon za prvý jak působí vlastně na ten náš region, to by bylo primární. A opravdu tam vstupuju sama za sebe a za své názory a za své lidi, když to tak můžu říct.
1: Pane senátore, co byste chtěl dál prosazovat z Valštejnského paláce, případně v čem byste chtěl pokračovat?
2: Tak ono tady bylo řečeno, já jsem tady slyšel celou řadu problémů, které náš region má od paní Cukerník, a já s těma problémama naprosto souhlasím, akorát se trošku domnívám, že potom paní Cukerníková měla kandidovat spíše do krajského zastupitelstva nebo do obecního, protože to jsou většinou problémy, které jsou v kompetenci měst a obcí. Pokud se bavíme o školství, pokud se bavíme o zdravotnictví, tak tam je to primárně kraj, a pokud se bavíme o pohotovosti, lékaři, sama zmínila krajská nemocnice, čili to mluví za vše. Samozřejmě senátor může něco. Může v podstatě nějakým způsobem tlačit na ty lokální politiky, ale to může úplně stejně ten starosta města, nebo pokud, a víme, že v Plzeňském kraji je hejtman za ANO, takže tam ty problémy jsou řešitelné přesně z téhleté pozice. Senátor tam opravdu ty kompetence žádné velké nemá, maximálně může za to lobovat, a na to ale zase potřebuje podporu, protože sám jeden z 1,80 příliš nemůže. Takže proto možná ty naše úvodní řeči byly trošičku odlišné, protože já jsem se bavil o práci senátora, paní Cukerníková se bavila o tom, co by jsme chtěli, asi všichni, já neříkám, že já bych to nechtěl, ale prostě bavíme se o tom, co je práce senátora.
1: Je tedy senát to správné místo, odkud se snažíte ty problémy řešit?
0: Já si myslím, že určitě se vždycky ty problémy musí řešit od spoda nahoru. Ty problémy se mají vozit do Prahy a mají na sebe navazovat, protože ten senátor je taková ta spojka, ten most mezi tím regionem, a mě tam ten most absolutně schází. To, že já jsem schopná domluvit něco mezi starosty, já se v komunální politice určitě nehodlám realizovat. Já všechny tam samozřejmě se všema mám dobrý vztahy a se všemi ráda jako řeším ty jejich podněty. To určitě, ale myslím si, že se musí řešit vejš. Stejně jako říká pan senátor, že vlastně jakoby je to potřeba řešit směrem nahoru, tak on byl členem vládního hnutí minulého období. My tam máme enormní problém prostě s bezpečností, pocitem bezpečnosti. Máme tam 30% cizinců, jo, třeba v Tachově konkrétně. A musím říct, že vlastně proto pan Rakušan ani pan Plevný teda bohužel nic neudělal, aby tam prostě zvedli počty policistů, aby prostě se zlepšila bezpečnost, aby vůbec zhodnotili strukturální zhodnění toho regionu. Na to tam žádná pozornost nepadla. A stejně tak s tím zdravotnictvím. Já si myslím, že když se dostatečně bude komunikovat, tak je možné prostě najít cestu. Třeba i k postavení malé nemocnice, jako je projekt, na ní už je zadán, spal dlouho v šuplíku, teď já jsem se na něj několikrát vlastně opakovaně ptala, a je to projekt svaté Anny. Ale myslím si, že třeba konkrétně spojování té problematiky, tak na Chebsku už mají stipendia, jo? Třeba když se bavíme o tom návratu těch doktorů. Tam už mají stipendia vlastně medikem na Gimplu, Tachovsko to nemá. To znamená, na Karlovarsko už se budou vracet lékaři, k nám se stále vracet nebudou. A třeba teďkon vlastně půjde investice, jedna z klíčových investic, 300 milionů do Chebu, do chebské nemocnice, a já si myslím, že to Tachovsko si to taky zaslouží. A určitě bych za to bojovala a určitě bych bojovala za oba regiony stejně. Prostě je to, pro mě je to jeden region.
1: Pane Plevný, vaše reakce?
2: Já bych na to rád reagoval, protože to je

0: přesně to, co tady padlo. Proč má Karlovarský kraj stipendia pro mediky? Protože je vlastně vypsalo krajské zastupitelstvo. Mimochodem, já jsem krajským zastupitelem a hlasoval jsem proto, protože to bylo v rámci naší koalice a jsem velice rád, že teď, když se koalice před 2 rokama změnila, takže se v tom pokračuje. Ale samozřejmě to dlouhodobý proces, potrvá to. Pokud paní Cukerník zmiňovala 300 milionů pro chebskou nemocnici, to je 300 milionů, které jdou jako takzvané offsety vládní, ono jich je reálně 600, 300 půjde přímo do zdravotnictví, do Karlovarské krajské nemocnice a je to díky tomu, a tam si dovolím malinko říct, že jsem i přispěl díky tomu, že vlastně jako vládní priorita je chebská strategická podnikatelská zóna, kam přijde nový investor a v rámci toho, že vlastně každý investor přinese hodně pozitivního, ale částečně i některé negativní vlivy, tak na zmírnění těch negativních vlivů třeba do zdravotnictví nebo možná i do bezpečnosti jsou určené tyto offsety. Takže to není úplně tak, že já bych tam opravdu nic nedělal, protože za těch uplynulých 6 let je to hodně a pokud zmiňovala paní Cukerník například pana bývalého ministra Rakušana, já bych jenom chtěl říct, že já jsem nesouhlasil se všema věcma, která dělala vláda, dokonce jsem dával pozměňovací návrhy na zákony našich vlastních ministrů a pan Rakušan, možná se to nezaznamenala, ve svém období, bylo to asi před rokem a půl, v Tachově byl, přesně těmito problémy jsme se zabývali v rámci třeba tachovského business fora, což vám může potvrdit vedení
1: já
0: radnice.
1: Já jsem to zaznamenala, nicméně v žádný výsledek z toho nevzešel a to mám ověřené, takže hezký, že jako přijel na návštěvu, to je fajn. Ale jako když nejsou výsledky a že ty výsledky opravdu reálné nejsou. Já jsem teďkon svoji kampaň udělala tak, že jsem opravdu objela všech 84 obcí. Nešla jsem jenom na radnici na kafe. Já jsem si obešla ty občany a skutečně jsem se jí zeptala. Vůbec netušili, že mají senátora. Vůbec jako dobře znali vás z plakátu, protože jste visel po celém vlastně regionu už od ledna. To znamená, že jako určitě jako vás zaznamenali nikoli jako reálnou osobu a ty lidi za mnou chodili a prostě mě žádali o pomoc.
2: Dobrá, můžete na to krátce reagovat?
0: Samozřejmě, já jsem měl asi 2 billboardy v rámci celého senátního obvodu, nicméně já jsem těch 6 let objížděl vlastně, ano, primárně starosty, protože jako si myslím, že ty starostové reprezentují ty své obce, oni byli občany zvoleny. Já jsem neobcházel dům od domu, všechny to se prakticky nedá, region je příliš velký. Takže dobře, můžeme mít rozdílné názory na to, jakým způsobem se vede kampaň, ale já si osobně myslím, že primárně je důležité to, co ten senátor pro ten region může dosáhnout.
2: Posloucháte senátní duel kandidátů za obvod číslo 3 Cheb, Miroslava Plevného a Sandry Cukerník.
3: Volby 2026, senátní duel.
2: Pane Plevný, jste předsedou výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu. Jak se díváte na řešení střetu zájmů premiéra Babiše, zejména ve vztahu k evropským dotacím?
0: Tak to není věc, kterou by se zabýval náš výbor. To je prostě věc na trošku jiné úrovni, protože my se zabýváme legislativou. Já nechci hodnotit, protože nemám všechny podklady. Na druhou stranu, samozřejmě, pokud se vyhodnotí, a to vyhodnocuje primárně Evropská komise, jestli je pan premiér ve střetu zájmu, tak je to samozřejmě ohrožení, a to je už samozřejmě i náš zájem, ohrožení případných příjmů do státního rozpočtu ve formě dotací a jiných vlastně příjmů, které do České republiky z Evropské unie plynou. Ale já to nejsem ten, který to má hodnotit a opravdu to není náš úkol.
2: Evropská komise opatření přijatá k řešení Babišova možnost střetu zájmu nepovažuje za dostatečná. Jak to vidíte vy, paní Cukerník?
1: Tak já myslím, že to byla podmínka jmenování vůbec pana prezidenta a podle pana prezidenta ty podmínky splnil, takže to je jasně, že se dala nějaký podnět k Evropské komisi, tak oni se tím podnětem musí zabývat, to je prostě dáno. To je moje asi odpověď na to, tak každým podnětem se musí zabývat.
2: Čili jste klidná, máte pocit, že je to v pořádku?
1: Ano, jsem klidná, je to v pořádku.
2: Hodně se diskutovalo o výši schodku navrženého státního rozpočtu. Jaký je váš postoj k výši výdajů na obranu, tak jak je pojímá koaliční vláda?
0: Já si myslím, že na obranu je potřeba vynakládat, nemůžeme být černý pasažer z hlediska celoevropské obrany, ale klíčové je, jaký bude účel těch vynaložených prostředků, čili jakým způsobem vlastně je využijeme. Osobně si myslím, že jsme tak malý stát v rámci Evropy, že nemáme možnost budovat úplně všechny možné způsoby obrany od pozemního přes chemické, přes leteckou obranu, takže je potřeba prostě postupovat v rámci, koordinovaně v rámci Evropy, aby jsme prostě řekli, jaká je naše pozice v rámci celoevropské obrany a na to se zaměřili, tam směřovali ty hlavní výdaje. A to je asi klíč ke všemu.
2: Odpovídá Miroslav Plevný, jak to vidí Sandra Cukerník?
1: Tak určitě je důležité zhodnotit efektivitu vlastně vůbec těch výdajů, anebo efektivní vlastně nakládání z prostředky, abych to takhle řekla, na těch výdajů na obranu. Určitě jsem ráda, že konečně poprvé se dodrží teda ty 2%, i když se předtím o tom hodně mluvilo, nikdy se nedodrželi. Samozřejmě bezpečnost je prostě priorita číslo 1. A určitě s tím souhlasím a určitě budu ráda, když se budou transparentně prokazovat veškeré nákupy a prostě vyvarujeme se toho, že tady budeme kupovat předražené polní kuchyně a nesmyslné tanky, které v dronové válce dneska nemají žádnou hodnotu.
2: Jak se díváte na oficiální postoj Česka vůči Ukrajině?
1: Tak samozřejmě my stojíme za Ukrajinou, politicky podporujeme, proudila tam humanitární pomoc a v rámci Evropské unie určitě pomáháme, takže...
2: Jak to vidíte vy?
0: Já si myslím, že Ukrajině pomáhat musíme, protože veškeré problémy, které vlastně vyřešíme na Ukrajině, pak nebudeme muset řešit doma. Takže klíčové je, aby ten konflikt co nejdříve skončil a na druhou stranu, ale nemůžeme to být my, který má říkat, jak má skončit. Tam to prostě, to je asi tak, jako kdyby někdo z cizích chtěl nám diktovat, co má Česká republika dělat, kolik území má odevzdat a podobně.
3: Volby 2026. Senátní duel.
2: Prvního kola voleb se ve vašem obvodu zúčastnilo necelých 37% oprávněných voličů. To není moc. Je to známkou toho, že lidé u vás podceňují se na možná význam voleb vůbec?
1: Já si myslím, že přišlo dokonce víc lidí než v minulém období, nejsem se tím teda úplně jistá, ale tak celkově ty senátní volby nejsou většinou tak, jak to říct, populární nebo tak známé a ne tak významné, jako bývají ty ostatní, že? Tak teď určitě všichni zajímaly hlavně komunální volby a já musím říct, že jako jsem s výsledkem spokojená.
2: Jakou účast tedy očekáváte ve druhém kole?
0: Naprosto netuším, je to nevyzpytatelné. Samozřejmě obvykle, když se kouknete do historie, v druhém kole je ta účast nižší. Účast v prvním kole, jak tady bylo řečeno, ovlivňuje právě to, že to první kolo probíhá současně s jiným typem voleb, což je určitě dobře i z hlediska efektivity, ale já mám pocit, že těch 37% je zhruba standard, který máme, možná v průměru minulý před 4 roky to bylo nějakých 38-40%, takže ono se to moc neodchyluje, ale logicky máte pravdu, asi by bylo lepší, kdyby byla vyšší.
2: Často se připomíná význam Senátu jako pojistky demokracie. Funguje tak?
1: Já si myslím, že bohužel dneska je to taková jako, že pojistka vládních stran, což je celkem škoda. Uvedu třeba příklad, že teď vlastně za poslední půl rok vláda pana Babiše vlastně dala 24 návrhů, z toho 10 bylo vráceno a 6 zamítnuto. V minulé vládě to byl pouze jeden zákon, který byl zamítnut. Takže je to takový, jako, že mi to přijde, že není to velmi efektivní a určitě každý ten senátor znova má být objektivní, má hájit zájmy toho regionu. Když uvedu příklad, tak prostě už jsem to dneska říkala, ale samozřejmě opakování je matka moudrosti. Nedokážu si představit, že bych já jako senátorka za Chebsko a Tachovsko zvedla ruku pro zrušení školkovného, když máme klesající populaci a pro zrušení slevy na studenta, když jsme jeden z nejméně vzdělaných.
2: Co říkáte, ale ta otázka zněla, jestli je nebo není pojistkou demokracie.
1: Tak to je pojistka demokracie, ano.
2: Pane Plevný, jak byste popsal současný stav mezi horní a dolní komorou parlamentu?
0: Já bych možná ale rád reagoval
2: to vlastně
0: na to.
2: V rámci
0: to je v rámci toho. Bylo řečeno, že jsem zvedl ruku pro zrušení školkovného, pro zrušení slev. Není to pravda. Tohle to bylo v součásti zákona o EET2, čili...
1: To byl konsolidační balíček.
0: Konsolidační balíček není současně. Ten konsolidační
1: teď
0: balíček byl před 4 lety. Teďko,
1: ano, ale před 4 lety jste to zvedl pro to ruku. To jste zase
0: před 4 lety jsem zvedl ruku s výhradami, které jsme dávali v rámci doprovodného usnesení, s výhradami pro konsolidační balíček, protože bylo potřeba zastabilizovat státní rozpočet, co se mimochodem momentálně moc neděje.
1: A řídíme se,
0: já bych opravdu rád, kdybych mohl domluvit, já vám také neskáču do řeči. Což se momentálně neděje, protože ten deficit opravdu narůstá. A co se týče vlastně pokud se bavíme o vztahu mezi Senátem a poslaneckou sněmovnou, tak bych opravil ta čísla, protože jsem si je právě zjišťoval za období posledního roku, ono je to zhruba od prosince, kdy funguje vláda Andreje Babiše, tak my jsme vlastně ve znění, tak jak nám přišli, jako odsouhlasili 17 zákonů, asi 4 zákony jsme opravili, čili vrátili, čili nezamítli, ale vrátili
2: poslanecké
0: sněmovny s pozměňovacími návrhy. A 4, ale fakticky to byly 3, protože jeden zákon byl hlavní a pak byl k tomu doprovodný, jsme zamítli. A je zajímavé, že všechny ty zamítnuté návrhy byly poslanecké návrhy. To znamená, byly to ty zákony, které neprošly standardním legislativním řízením.
2: Poprosím už jenom krátkou reakci.
1: Já jsem řekla posledního půl roku, to bych opravila. A řekla jsem to takhle, že to je za posledních půl roku, jsem říkala, těch 24 a těch 12 zákonů. Nebo 12 zákonů a že před 4 roky jste zvedl ruku pro zrušení školkovného. To, že to teď vláda Andreje Babiše vrací zpátky, je úplně jiný příběh. Teď se bavíme o tom, víte, ono po každém období přijde období, kdy se skládají ty účty. Ano. A ty účty jsou jasné. A já se teda ptám, co jste pro ten region udělal v tom regionu? Jednoduchá otázka.
0: Můžu odpovědět.
2: Ale jenom jednou větou.
0: Já jsem pro ten region hlídal některé zákony, zákon pyrotechnice a přivedl jsem, nebo pomohl jsem přivést do regionu významného zaměstnavatele, který významně zvedne platy našich obyvatel.
2: Hosty byli Miroslav Plevný a Sandra Cukerní, kandidáti na senátorské křeslo za obvod číslo 3 CHEP. Oběma děkuji. Naschledanou.
1: Naschledanou. Děkuji. Naschledanou.
2: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Za pozornost děkuje Vladimír Kroc.
3: Volby 2026. Senátní duel. Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Víte, že Šlovický vrch u Dobřan na jižním Plzeňsku je od roku 2018 přírodní památkou? Jedná se o bývalé vojenské cvičiště. Kromě vzácných a ohrožených druhů rostlin a živočichů, zde také žije stádo divokých exmoorských koní. Český rozhlas Plzeň. Milujeme západní Čechy.

0: Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
4: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
5: a Patrik Rozehnal.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Vítězové voleb v Janovicích nad Úhlavou chtějí pokračovat v plánovaných opravách. Zítra čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 19 stupňů. Příjemný podvečer u zpráv přeje Petra Broučková. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
2: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
0: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Janovice nad Úhlavou mají už dané priority na nové volební období. Ve městě byla jedna kandidátka v čele se současným starostou. Město tak bude pokračovat v naplánovaných akcích, říká starosta Michal Linhart ze Sdružení nezávislých kandidátů.
3: Chtěli bychom hlavně zvládnout rekonstrukce místní části Podlány, což je Vilová čtvrť, kde bychom chtěli dělat nové komunikace, chodníky, parkovací místa a kompletní výměnu kanalizace a vodovodu. To je akce pohybující se kolem 25 a více milionů a je to jedna z největších staveb, které tady budou nebo i byly.
0: Ještě letos chce město vyhlásit výběrové řízení. Stavba by měla začít na jaře. Venkovní učebnu a nové dětské hřiště dokončili ve Vejprnicích na severním Plzeňsku. Areál nad místní základní školou prošel kompletní revitalizací, která nabídla moderní zázemí pro výuku i volný čas dětí. Prostor poslouží žákům k venkovním vyučovacím hodinám a odpoledne pak veřejnosti. Pokračuje starosta Vejprnic Pavel Karpíšek z ODS.
4: V letošním roce jsme završili revitalizaci školního hřiště vybudováním nového dětského hřiště, také vybudováním venkovní učebny. Opravili jsme a vybudovali jsme nový antukový kurt pro vejprnické volejbalisky. Hřiště a kurt stály přibližně 5 milionů korun, dětské hřiště kolem 6 milionů korun a venkovní učebna téměř 4 miliony korun.
0: Lídři států Evropské unie vedou na summitu v Bruselu tvrdý spor o podobu víceletého rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, aby do společné kasy tekly výnosy z emisních povolenek nebo daň z tabáku. Bohatší země čistí pláci, ale nechtějí dál navyšovat své příspěvky.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku místy mlhy nebo nízká inverzní oblačnost, která se během dne rozpustí. K večeru oblačnost částečně přibyde. Nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů. V místech s déle trvající nízkou oblačností jen kolem 13 stupňů. Na horách 15 až 18. Povane slabý, proměnlivý vítr. Rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé, během dne mírně nepříznivé až dobré. A biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se na exitu 18 u Berouna tvoří kolona vozidel z důvodu dopravní nehody na kruhovém objezdu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň, muziky.

Má rodná vesnice v údolí řeky. Ano, přátelé, tak je opěvována rodná vesnička Antonína Bulky v úvodní skladbě. Vítám vás u pořadu Muziky muziky. Připravte si skleničky, budeme slavit. Dnes je tomu 82 let, co se narodil Antonín Bulka, člověk, který od mládí muzicíroval a svoje nadání rozvinul do profesionality, ať už jako trumpetista, skladatel, aranžér nebo pedagog. V další písničce se dozvíme, že není třeba ani hodně not. A v té druhé se dozvíme, jak je to opravdu s tím zlatým mokem.

Po základní škole nastoupil do Amaty Kraslice, kde se vyučil hudebním nástrojařem. Tam také získával první orchestrální zkušenosti ve velkém dechovém orchestru Amaty. Po vyučení byl přijat na konzervatoř v Plzni, kde studoval trubku a vedle toho studoval soukromě skladbu u profesora Jaromíra Bažanta a Jiřího Temla. Orchestrální instrumentaci studoval u známého skladatele dechovky Jindřicha Pravečka. Po absolvování konzervatoře nastoupil základní vojenskou službu u divizní vojenské hudby v Klatovech, kde působil jako solo trumpetista. Přátelé, když jsem se zmínil o solo trumpetistovi, tak mi to nedá, abych vám nepustil krásnou solovou skladbu od Tondy, ale nebude to pro trumpetu, nýbrž pro tenor, neboli pro baskřílovku. Jmenuje se Tenore cantabile, čili zpívající tenor. Na tenor hraje solopozornista České filharmonie Jan Perný za doprovodu plzeňské 12. Jaroslava Tachovského. Jako druhá skladba zazní polka s názvem S hudbou nejsem sám. Zaspívají nám ji Jana Puterová a Jiří Langmajer.

Po odchodu do civilu prošel několika orchestry, například Plzeňská opera, Opera v Českých Budějovicích, Plzeňský rozhlasový orchestr, Karlovarský symfonický orchestr, ale i v Praze Filmový symfonický orchestr, Taneční orchestr Československého rozhlasu, soubor Plameny nebo skupina Josefa Laufra. V roce 1974 nastoupil do Československého rozhlasu v Plzni jako hudební režisér a působí zde již 52 let. Slyšíte dobře, 52 let. Přitom ještě stihl dirigovat rozhlasovou Plzeňačku, plzeňský Big Band, s Bulka Bandem byl v Japonsku, v USA a tak dále. Co tomu asi říkala rodinka? Já vám to prozradím. Když je manžel, otec hudebník, má samozřejmě vinou zaměstnání na rodinu méně času. Aby si to nějakým způsobem vyžehlil, tak napíše nějakému členu rodiny písničku. Tak to bylo i v rodině Bulků. Když se narodila dcera Markétka, tak otec napsal k tomuto slavnému dni mazurku dárek pro Markétku. Mělo to ovšem malinkou chybu. Autor si nemohl vzpomenout na žádný text, který by doplnil krásnou melodii. To zařídil až textař Jan Blaštík, ale až když dcera byla za slečnu. Tak si ji nyní poslechneme.

Pedagogická činnost Antonína Bulky se dá shrnout do let 1991 až 2017, kdy vyučoval na základní umělecké škole ve Stříbře. Tam se hlavně podílel na vedení dechového souboru Zlatíčka, se kterým slavil mnoho úspěchů. V současné době vede rozhlasovou Plzeňačku, spolupracuje s Plzeňskou dvanáctkou a Klatovskou Úhlavankou. V roce 2024 získal ocenění Plzeňského kraje v oblasti tradiční lidové kultury, takzvaný certifikát nositele nemateriálního kulturního dědictví. Tak co, přátelé, máte na lito? Tondo, do dalších let ti přeji i jménem našich dechovkářských posluchačů hodně štěstí, mnoho hudebních nápadů, ale hlavně zdraví. Přátelé, a i s vámi se loučím a někdy opět naslyšenou na vlnách vašeho kraje.

Jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň.

Posvícenská polka v hudebním zpracování Vladimíra Bajera otvírá dnešní špalíček lidových písní. Od mikrofonu Rádia vašeho kraje se přihlašuje Miroslav Šimandl. Připomenu v něm blížící se havelské posvícení s výhradně posvícenskými melodiemi. Přeji vám klidný a nerušen poslech.

Posvícení bývalo jedním z nejoblíbenějších svátků venkovského lidu, kterým zároveň oslavil ukončení polních prací. Posvíceň v Čechách a hody na Moravě se slavívaly na podzim, tedy po sklizni nového máku do buchet, zralých švestek na povidla, vykrmených hus a všeho dalšího, tedy v ideální době na posvícení. Stalo se výroční slavností, která se slavila většinou v neděli před nebo po svátku světce, jemuž byl zasvěcen místní kostel.

Raduj se k moci dvořáku, budem veselí. Bude u nás posvícení, dá Bůh v neděli. Vola už jsme zabíli, prasata jsme pobíli, čtyři usy náležitě jsme ukrmili.

Za starých časů se posvícení slavilo téměř v každé farnosti v jinou dobu. Lidé chodili na posvícení i do okolních obcí, aby navštívili své příbuzné a přátele, kdy cestou

něco málo utrželi prodejem různých výrobků, ale hlavně pak proto, že se jim naskytla příležitost dobrého jídla a pití, trochu odpočinku, popovídání si a zábavy.

Na vlnách rádia vašeho kraje právě posloucháte Špalíček lidových písní, dnes na posvícenské téma. Oslavami posvícení ale trpěla pracovní morálka. Císař Josef II. Chtěl nějakým způsobem sjednotit oslavy. A proto roku 1787 vydal nařízení, kterým chtěl slavit posvícení v jeden čas. Termín pak stanovil na neděli po svátku svatého Havla. A už jsme doma. Vzniklo havelské posvícení.

poslušní podaní přijali nařízení císaře beze zbytku a také ho pojmenovali na císařské hody nebo havelské posvícení. Ti druzí, kterým centralizace termínu nevyhovovala, si ale ponechali svoje místní posvícení, takzvané naše posvíceníčko.

V době posvícení bylo všeho dostatek. Základem byla snídaně. Tradičně se připravovala jáhelná kaše. Na oběd pak někde kaldoun s drob povětšinou husí. Zlatým hřebem tabule pak byla posvícenská husa, kachna nebo posvícenské kuře. Jako sladká tečka nesměly chybět posvícenské kynuté koláče s oblíbenou náplní, ať už tvarohovou, povidlovou nebo makovou.

Po posvícenském hodování následoval dlouhý půst. Do jídelníčku se tedy zařadili převážně luštěniny a obiloviny. A podzimní počasí už předpovídalo brzkou zimu. Přátelé, a tady už končí dnešní Špalíček. Klidný večer a zase na brzkou shledanou se těší Miroslav Šimandl.

dobrý časy při tej naší muzice. To jsou zlatý dobrý časy při tej naší muzice. Každá zpívá pěkně, skáče, prošoupá i střeví.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Nová metoda ve fakultní nemocnici Plzeň přesněji zobrazí nádory. Planou na Tachovsku povede dál sdružení pro planou současné starostky se sdružením občanských demokratů a nezávislých. Zítra čekejte polojasno až skoro jasno a teploty do 19 stupňů. Pěkný čtvrteční večer. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Fakultní nemocnice Plzeň začala používat novou metodu zobrazování nádorů a diagnostiky onkologických onemocnění. Kombinace radiofarmaka a vyšetření přístrojem, který kombinuje pozitronovou emisní tomografii a magnetickou rezonanci, využívá nemocnice podle jejího ředitele Václava Šimánka jako první na světě. Metoda poskytuje přesnější zobrazení nádorů, lepší rozlišení nádorové a zánětlivé tkáně a informace pro plánování operací. Na vedení Plané na Tachovsku se dohodlo vítězné sdružení pro Planou STAN a sdružení občanských demokratů a nezávislých. V 15členném zastupitelstvu budou mít většinu 8 hlasů. Jednání vedla dosavadní starostka Martina Němečková, zvolená za starosty a nezávislé.
2: Ty dvě kandidátky, tedy pro Planou se starosty a nezávislí z ODS, obsadí post starostky a na tom budu já. A dva neuvolnění místostarostové budou jeden z ODSky, jeden od starostů.
0: V pětičlenné městské radě bude mít sdružení pro Planou 3 zástupce a ODS jednoho. Jedno místo připadne nezávislým kandidátům s podporou hnutí ANO. Definitivně o rozdělení funkcí rozhodne ustavující zastupitelstvo. V Nýrsku se od pondělí kvůli rekonstrukci uzavře část krajské silnice 190, tedy Klostermanova ulice. Uzavírka potrvá do poloviny listopadu a zasáhne i do období dušiček. Město upozorňuje, že příjezd automobilem do bezprostřední blízkosti hřbitova bude výrazně omezený. Proto doporučuje lidem, aby úpravu hrobů provedli ještě před zahájením uzavírky, tedy do této neděle. Podle místostarostky Evy Denkové ze Sdružení nezávislých kandidátů se město pokusí na víkend před památkou zesnulých vyjednat alespoň částečné zpřístupnění silnice ke hřbitovu.
1: Sport.
0: Dnes večer fotbalisté Viktorie Plzeň nastoupí v Budapešti v Evropské lize proti Ferencvároši. Bude to čtvrtý vzájemný duel za necelé 2 roky. Bilance je vyrovnaná. Poprvé od svého srpnového zranění nastoupí i kapitán Viktorky Matěj Vidra. Zápas začne ve 21 hodin.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno, zpočátku místy mlhy nebo nízká inverzní oblačnost, která se během dne rozpustí. K večeru oblačnost částečně přibyde, nejvyšší teploty 16 až 19 stupňů, v místech s déle trvající nízkou oblačností jen kolem 13 stupňů, na horách 15 až 18. Povane slabý proměnlivý vítr, rozptylové podmínky ráno a večer nepříznivé, během dne mírně nepříznivé až dobré a biozátěž na dvojce, tedy střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 na 46. kilometru ve směru na Plzeň dejte pozor na stojící porouchané nákladní auto a dále na dálnici D5 na 77. kilometru Uštěnovic počítejte se zúžením vozovky na jeden jízdní pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V televizních reklamách si často všímám chyb, když jsou tam i titulky, že tam je nahrazeno krátké i za dlouhé i. Přitom tam má být to krátké i. Děláme ty chyby velmi často. A pravděpodobně ty reklamy vůbec neprocházejí korekturou, když tam je takováhle triviální chyba. Tím narážím třeba na takový balící vánoční papír, protože on opravdu není balící s dlouhým i, ale balící. Nebo takový hasicí přístroj je s krátkým i hasicí. A hasící je, až když ho vezmeme, když hasíme požár.
2: Ano, a to jsme hasící my a ne ten přístroj. Přesně. To jste vystihl jednu z častých chyb a ono by nevadilo, kdyby se to tam střídalo nebo bylo chybně, z kontextu pochopíme, o co jde. Ale striktně vzato jde o významový rozdíl, který jste velmi srozumitelně popsal. A když to řekneme trošku učeně, tak jde buď o přídavné jméno účelové, anebo dějové. Ten hasicí přístroj slouží k účelu hašení požáru a ta účelová přídavná jména tam mají zkrátka krátké i. No a pokud popisujeme děj, tak tam je to dlouhé i, to znamená, že je to opravdu významový rozdíl.
1: Takže hasicí jsme popsali, to balící, balicí papír a balící s dlouhým, teď mě nenapadá žádná věta.
2: No určitě bylo před Vánoci mnoho rodičů balících dětem dárky.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Dobrý večer. Dnes představíme mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež Uličník, který působí pod spolkem Ermosty. A budeme si povídat s Markem Bubenčíkem, který se představil v divadle Gong v rámci koncertu Romské legendy. Večer byl věnován romské tradiční hudbě. Mangautumenge savorenge, šukaršuniben.

Tak to byla písnička Lilia a poslech nám zpříjemnili Bertík a Jan Tancoš z kapely Duoband Kladno. V pražském divadle Gong zazněly minulý týden tradiční romské písně v podání několika generací hudebníků a zpěváků. Na koncertě pod vedením primáše Josefa Šenkyho a jeho kapely vystoupili Natálie Kuchárová, Simona Šenkyová, Kristýna Gunárová, Sebastián Holub a Marek Bubenčík. Vedle klasické cymbálové hudby zazněly i teskné písně známé jako Halgato. Koncert pořádala městská část Praha 9 ve spolupráci se spolkem Viva.

0: Marek Bubenčík, jeden z interpretů, který se dnes prezentoval na koncertu Legend. Marku, vy máte také svoji kapelu Šarkaní. Je to trošku jiný žánr. Jak se vám zpívalo dnes? Protože to byly staré romské písně.
1: Tak, skupina Šarkaní, to je úplně jiný šálek kávy, protože je to více méně popová hudba, dá se to tak nazvat. Klávesy, bicí nástroje a tak. No a cymbálová, to je samozřejmě klasika a je to moje srdce, protože už od malička prostě jsem měl vztah k téhletý hudbě. A ten dnešní koncert jsem si obzvlášť vychutnal. Děkuju Milanovi Demeterovi za pozvání, že si taky vzpomněl, že někdo na západě Čech by mohl účinkovat v Praze a zpívat, takže bylo mi velkým potěšením a za doprovodu Pepi Šenkyho a jeho bandy prostě bezchybný, teda aspoň v jejich podání, nevím, jak mojím, jak lidi reagovali, protože jsem tady nováček. Ale...
0: Publikum tleskalo. Tleskalo, to úspěch. Marku, jak vy dlouho se věnujete muzice?
1: Jako aktivně se věnuji od 14 let. Ale samozřejmě doma jsme v tom vyrůstali, protože děda hrával na kontrabas, můj táta nebo Štík na harmoniku, nebyl teda profi muzikant, ale hrávalo se doma, zpívalo se. Tenkrát nebyli, že dneska si pustíte bedny a že jo, prostě Rámus, prostě tu hudbu jsme si tvořili, nebo oni si tvořili doma sami, takže jsem v tom vyrůstal. Takže od 14 let potom aktivně už jsem začal zpívat na besídkách a tak různě. No.
0: Zpíváte podle not, nebo hrajete podle not?
1: Tak znám akordy, ale podle not jako absolutně jako hudební školu žádnou. Školou mi je sám život. Ta zkušenost, tak, to mi je školou a musím se teda pochlubit, že už jsem několikrát vystupoval i s orchestrem, s celým ansáblem, 40 člením a uspíval jsem to. Takže to je asi signál něčeho, že to je asi třeba z hůry daný, nebo je to štěstí i prostě na dobrý lidi, na dobrý dirigenty, který vás jako navedou.
0: K vaší kapele Šarkaní. Jak dlouho přinášíte lidem radost?
1: Tak Šarkaní jako takový existují, nebo jsme v tom seskupení už 15 let. A musím teda říct, to není chvála, chraň Bůh, ale je to fakt, že jsme celý ten rok, máme narvaný prostě všechny víkendy a nejenom jako romský, ale máme i český akce, hrajeme různý plesy, maturitní plesy, doktorský plesy, třeba se musím pochlubit v hotelu PUP, v Grand Hotelu ve Varech a všude možně Richmond a takhle. Byli jsme na Slovensku už 6x, jsme vystupovali, ale v Praze jsem dneska poprvý.
0: Jak je to
1: tak,
0: možný?
1: No, třeba to chtělo čas, jak říkám. Všechno je nějak nastavený, nějak naosudovaný, tak třeba teď budeme v Praze častěji.
0: Já se zeptám, vy přebíráte písničky nebo máte svoji vlastní tvorbu?
1: Tak, dobrá otázka. Písničky máme i vlastní, ale bohužel ta doba dneska už jako vlastní věci moc jako se člověk nechytne, pokud vyloženě není známý, ale my, ty menší kapely, okresní kapely, se vlastníma písničkama moc nechytne. Takže máme vlastní písně, tvoříme i s kolegou, s Vojtou Sivákem, ale převážně kavry. A mám záruku, když jsme třeba někde na sále, že začnu zpívat se laví, tím to končívá. Jo, to je píseň, jasně, Karel Gott. I to máme v repertoáru.
0: Ale tak, ve vašem hlase já slyším to, že vy toho Karla prostě máte.
1: No, tak jako asi tam je, protože i když zpívám v romštině, nebo když zpívám slovensky, moravsky, tak stejně ty lidi tam prostě to slyší, to příbuzenstvo toho hlasu tam je. No, tak, takže tak.
0: Říká
1: no.
0: Úžasný muzikant, zpěvák Marek Bubenčík. Já vám děkuji a držíme palce ve vaší kariéře.
1: Ano, děkuji. Hej, čoro.

0: Dospíval Marek Pilo a je s vámi Oromava Keren. Uličník je speciálně upravený nízkoprahový autobus, který slouží jako mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež, který provozuje organizace Ermosty v Praze. Děti a mládež od 10 do 21 let v bezpečném zázemí mají možnost poradenství a volnočasových aktivit. Iveta Durdoňová navštívila streetworkový autobus, kde oslovila vedoucího klubu Tomáše Reska.
1: Dobrý den, já vás vítám v našem streetbusu Uličník. My stojíme na náměstí Jiřího z Poděbrad přímo před základní školou. Je to výhodný pro nás i pro ty děti, navzájem se rychle potkáme a přímo z této základní školy k nám přijde za den 25 dětí. Pak jsou to jejich taky kamarádi, kteří nesouvisí přímo s touhle základní školou, ale tím, že nás potkají, nemají vůbec zakázáno k nám vstoupit a můžou klidně přijít i jiní kamarádi, jiní návštěvníci z jiného města nebo z jiné lokality. Je těch výjezd teďka na Praze 3 2, na Praze 4 to jsou 4 místa a na Praze Libuš ještě jedno jsme přidali místo. První důvod, proč nám ty děti přijdou, je zvědavost, protože ten autobus je prostě přebudovaný na obytný autobus, takže tam najdou stoly, sedačku, hry, ale to je pro ten náš první seznamovací kontakt důležité, aby se k nám odvážili vstoupit a aby se nás nebáli a aby jsme skrze hru se třeba poznali, ale hnedka zatím my od dětí zjišťujeme, že často potřebují pomoc třeba se nějaký základními otázkami, co se týče dospívání, nebo se vztahy, nebo třeba se školní úspěšností.
2: Když zjistíte, že některé dítě je šikanované v základní škole, můžete to vy nějak řešit?
1: Máme několik cest, jak to řešit. My můžeme, pokud nám to dítě dovolí, tak jdeme rychleji. Pokud nám to dovolí, jdeme kontaktovat samozřejmě rodiče s tím, že jsme my ta pomocná ruka, která pomáhá jednat se školou. Pokud rodič nechce, aby jsme jednali s tou školou, aspoň se od nás dozví, že to dítě nějakým způsobem tu zprávu teda nám předalo a sám ten rodič se aktivizuje a tím se to samo rozběhne, ale my rozhodně můžeme rodičům a dětem dát nějaké základní návody, co s tím dělat. To znamená, jak se chovat, o co žádat školu, na čem si trvat, jak situaci řešit, vytvořit nějaké ochranné plány třeba. Pro ty děti to často bývá první uklidňující rozhovor, pokud ta škola ještě sama neuměla reagovat.
2: K vám chodí různě děti, ať romské, jak z majoritní společnosti, tak i cizinci. Přišlo k vám někdy romské dítě, že má problém v základní škole, že mu někdo tam nadává?
1: Ano, takové děti vlastně u nás jsou. My máme kromě uličníka ještě ambulantní službu, kde máme přímo na adrese na Žižkově ještě intenzivnější kontakt s romskými dětmi a my se vlastně na tohle cíleně ptáme. My se ptáme, jak to v té třídě chodí, jak je tam spokojený se svými spolužáky, s učiteli, jestli zaznamenalo nějaké problémy. Pocity těch romských dětí nejsou vždycky úplně radostné, máme tam opravdu zážitky toho, že jsou z rasistických důvodů nějaké negativní reakce, jsou tam nějaké rysy šikany, jsou tam nějaká zpochybňování nebo zesměšňování těch dětí, a nebo tam může být i samotný ten vnitřní pocit toho romského dítěte, které se tam cítí poněkud osamělé, protože vnímá, že by chtělo být s více romskými dětmi v tom kolektivu.
2: Budete pořádat něco do konce roku pro děti?
1: Do konce roku my chystáme zorganizovat několik drobných věcí. Zažijou děti u nás halloweenské odpoledne například, budou taky dušičky, my to tak jako spojujeme, což se teda v posledních letech asi stává na hodně míst, takže se tyhle ty dvě události spojují. Potom budeme mít ještě třídenní výjezd, ale ten už máme uzavřený, ale děti se s námi podívají do Liberce, tam je spousta zajímavých míst, je to krásné město a my ty děti vlastně chceme vyvést z města Prahy, aby jsme jim ukázali další regiony republiky. Zažijou to trošku jinak, bydlí bez rodičů, bydlí kolektivu. No a potom už budeme mít mikulášskou tak, že nepořádáme ji my, ale máme šikovný děti, kteří hrají a tancují a posíláme je na akci městské části Praha 3, kde reprezentují jednak sebe, ale jednak i trošku naše zařízení uličníka a klub Ermosty. Takže tam budeme mít tanečnice, hudebníky a to bude mikulášská Prahy 3. Potom už jenom vánoční odpoledne a mezi Vánoci a Silvestrem budeme fungovat taky, takže děti se nebudou nudit ani v tomhle období prázdnin.
0: To je pro dnešek z Oromava Keren vše. Palikera Vojsanas Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Novou koncepci výstavby armády projedná příští týden nejprve Bezpečnostní rada státu. Ústavní soud dal zapravdu Středočeskému kraji ve sporu s Kladnem o veřejnou dopravu. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novou koncepci výstavby armády České republiky projedná v úterý Bezpečnostní rada státu. Teprve poté ji posoudí ministři na zasedání vlády. Českému rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč přitom minulý týden uvedl, že by kabinet měl novou podobu koncepce schvalovat už v pondělí 19. října. Středočeský kraj mohl omezit veřejnou dopravu v Kladně. Rozhodl o tom ústavní soud. Hejtmanství vyřadilo tamní městskou dopravu ze systému PIT. Kladenský magistrát odmítl přispívat na jeho provoz. Podle kladenského mluvčího Víta Herala má být finanční příspěvek měst a obcí dobrovolný.
2: Ústavní soud stížnost města sice odmítl, ale nadále platí, co pravomocně ve svém rozsudku z května 2023 uvedl Nejvyšší správní soud, tedy že Středočeský kraj je povinen v plném rozsahu a výlučně ze svých prostředků hradit a zajišťovat dopravu mezi Kladnem a Prahou.
0: Středočeský kraj chce podle radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN i nadále s městem o situaci jednat. Serval stepní uprchl ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatelé od středečních večerních hodin. Podle majitele Tomáše Protivínského by šelma neměla být nebezpečná. Lidé by se ji ale neměli pokoušet sami odchytit.
3: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kilo. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo popřípadě kontaktovat policii České republiky.
1: Sport.
0: Sportovní střelec Jiří Přívratský získal druhou medaili na světovém poháru v Káhiře. Po zlatu ve vzduchové pušce byl třetí v třípolohové malorážce. V souboji o bronz přitom porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala. Přívratský řekl, že měl proto z medaile hořkosladký pocit.
4: Člověk se z medaile raduje vždycky, nicméně mě mrzí, že to bylo právě na úkor Filipa, protože v tom finále se mu dařilo střílet pěkně a vlastně celou dobu se držel napříč nade mnou a až jeho poslední rána, která se mu úplně nepovedla, tak rozhodla o tom, že vypadl nakonec čtvrtý.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před zúžením na Šmejkalce. Kolona od 18. po 25. kilometr vás zdrží asi čtvrt hodiny. A na D1 ve směru do Prahy havarovalo na kilometru 198 auto do svodidel. Počítejte proto se zdržením i tam. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Nosím černý brýle.

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se i hovorí, keď nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou součástí toho týmu, jsou strašně důležití a dnes už ty nároky na těch brankářů jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mi napadá ta hláška, nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. Jako, že, ale zase je to spojené s brankárom, když brankář zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólovej. Ale je to taká starší hláška a se to používalo skôr z také povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér povie, no pozri se na to, no nedáš, dostaneš.
0: No. No, ale platí to dodnes.
1: Já si myslím, že platí to dodnes. Jako, nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Taký smolný gól.
1: Ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď sa pozriem na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no, ano. Je to od Cristiana Ronalda. Keď sme hrali na Benfike s národným týmom, bolo to z priamého kopu a ja som tú loptu takto lízol, ešte som si trošku zdeformoval ten prst. Trafil som sa hlavou do tyčky a ešte som ho bol gol, takže 3-1. Nemám rád Cristiana u tej ľuby.
0: To se vám musí špatně nosit případně snubní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže to je v pohodě. A prsteň nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na golmany v současné době jsou větší nároky. Golmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se, je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Ideálně do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, alebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do té výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a více se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkom slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprimerný, ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkom slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkom viděl. Ale hovorím, trenéri to nemali radi a keď som si urobil nejakú kľúčku alebo keď som dal nejakú prihrávku na tú dobu riskantnú do stredu ihriska, tak trenér mi nadával, čo ty, kopni to nahoru, proste.
0: No tak proč jste se stavil do brány? Proč jste nebyl útočníkem?
1: Keď jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi už ostalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak potom nějak mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástl až při běhu 2 rokov celkom dost. No a pamätám se, že ma hrozně bolili kolena, jak jsem vyrástl. A vlastně ani nikdo mi neveril, že vyrástnem, protože nemal jsem pokom, rodiče nebyli nějak extrémně vysoký. Ale nakonec jsem vyrástl, si myslím, že akurát na tu brankářskou výšku a ostal jsem bráně. No a nakonec ani jsem netušil, urobil jsem celkou slušnou kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvrt zápas, dá se povedat, taky malý turnaj. To je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy. Je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: tak
0: rychle.
1: My jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Já jsem si trošku rýpl, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No já si taky rýpnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému nároďáku, ale stále jsem Slovák, takže prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál?
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už i jako trenér nerád prehávam. A to, že to bylo na Bohemke tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, a ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, když to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, to je Bohemka je tím pověstná. Ľudia nadávají na toho supera, na těch hráčů jednotlivých, takže mě teda včera nenadávali, ale jako takto v okolí a to je tam, je to dost nehostinné prostředí pro ten hostující tým. Tak to povím.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo
1: nevnímal,
0: jste se cítil doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozdělený, ale tak jak jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že je to zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo. Bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano. Ale to byli fanoušci stejní, ako sú dnes, myslím.
1: No, myslím si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám tehdy mohlo vyhovovať?
1: Ne, tak to tam Dolíček bol vždycky známy tým, že bol plný a tí fanouškovia boli úžasní, keď som za ní chytal. Dneska to vnímam inak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se vám dařilo. A zase musím povedať, že veľakrát mě nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nejak nevybavujem. Ako určitě boli zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou zášť zo strany fanušku.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, jako se cítí, ne? Tak samozřejmě cítí se platou, či na tom má nějaký větší podíl viny, alebo ne. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolie, čo je pokokrát horší.
0: Jak jste to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dny zase, takže soustředíme se na další. Ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa tým začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čož je tá lepšia varianta.
0: A ta každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlupý gol, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas mu nevidí. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu a to si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že taký viac zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomie, istotu.
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis treba, sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkovo obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Malé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykovou bariéru?
1: Nemal, já si pamätám, že do 3 měsíců jsem dával rozhovor už normálně jakoby do televizie, ale mal jsem ruštinu, myslím, 2 roky na základné škole, na střední už zase ne, ale dostal jsem se do toho, co myslím, celkom rychlo a právě i ta slovenčina, i ty ruštiny, co myslím, dost blízká a nemal jsem problém vůbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako se to vezme. Já jsem ty začátky v Petrohradě úplně nemal na růžích ustlané, jako se vraví, protože trenér si tam vzal ještě dalších 5 českých hráčů a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastně prvé kolo, keď jsme hrali, si pamätám, domácí zápas, tak nepostavil mě, ale postavil domácího ruského brankára. A vysvětlil mi to, nebo nevysvětloval mi nič, Petrža nikdy nevysvětloval, zase nikdy nepáral, ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzincov, alebo těch hráčů, kterých si on privedol, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas vonku, u ťažkého supera, u majstra, u radujúceho na Lokomotiv Moskva. To bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám rád ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1, takže ty Rusáci byli úplně nadšený, že je brankár, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohlo se mi tam, že je to trošku něco jiné. No zase domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi. A postavil ma v Moskve zase vonku na Dynamu. A to byl první zápas, keď jsme hrali všetci vlastně cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a já. No a my jsme tam dostali 7 gólov, nebo já jsem dostal 7 gólov. 7-0 jsme, 7-1 to skončilo.
0: Ajajaj.
1: Já jsem po
0: za
1: zápas...
0: který jste mohl?
1: No
0: za
1: tak jako dostal jsem 7 gólov, no čo k tomu dodať. Takže to byla velká facka, musím povedať, a po zápase mě fakt i vyhrkly slzy. No a
0: chtěl jste domů?
1: Chtěl jsem domů. Fakt regulérně jsem chcel domů a z hodou okolností hned druhý den jsem letěl si vybavit víza, takže byl jsem v Prahe asi 2 dny, byl jsem rád, že jsem vypadl z Ruska. A teraz já jsem přiletěl sem a tu všetko krásně rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svítilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherně, mě se nechcel vůbec naspět. A tam v Rusku přece jen tam zima je pokročilejší a tam ještě v apríli nebo v dubnu všade šedivo, hnusně, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia, si hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nějak ten rok jsem dokopal, potom jsem ještě chytal nějaký zápas, ale stejně jsem chcel odjít, no ale hovorím, první rok nebyl nič moc z mojej strany.
0: No a kdy se to zlomilo?
1: To se zlomilo nějak ten druhý rok, já jsem začal, chcel jsem nějak odjít, ale stále má nějak v Rusku nechceli pustit, ale respektive nebyl nikdo, kdo by má koupil, ale začal jsem občas chytat, hrali jsme nějaké poháre, tam jsem chytal. No a začal jsem jezdit za slovenský nároďák, trenér Galis, který mi jako důvěroval jako cudzincovi, a teda cudzincovi, hráčovi, který působil v zahraničí. Takže jsem začal chytávat za slovenský národní tým a potom postupně vlastně i za Zenit. Vytlačil jsem Malafejeva z toho zbrány a byl jsem jednotkou a nakonec jsem tam ostal 7 rokov.
0: A zažil jste tam vlastně i své největší fotbalové úspěchy?
1: Bez pochyby, tak vlastně myslím si, že doteraz jsem jediný Slovák, který vyhrál pohár UEFA a super pohár, aj keď určitě na Slovensku máme o mnoho viac futbalistů, kteří mali o mnoho lepší kariéry, ale hovorím, tento primát si myslím, že mi patří dnes jako jedinému.
0: No i v České republice máme velkou řadu úspěšných a talentovaných brankářů, že?
1: Ano, bez pochyby.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jak zhodně mě už to úplně nebavilo, ale zase měl jsem možnost jít na Floridu, do Miami, kde to nebylo za nějaké velké peníze. Hovorím, já jsem tam platil větší nájom za apartman, než jsem zarábal měsíční výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to se nenaskytne len tak, a hovorím, ještě jsem mohl toho chytať.
1: A proti Rusku asi příjemná změna?
0: No,
1: myslím, tak co se počasí týká?
0: No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii, hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem si hovoril, že kde jinde ukončí kariéru, keď ne v Amerike na závěr. Jako fakt vůbec to nebylo o penězoch, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezona vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezonu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezonu, respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Americe.
1: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou?
0: Ani
1: jste smířen?
0: No, úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá svou nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky u nás prvé ligy. Mi volali nějaký manažery a tak, že by jsem nechcel, hovorím, že mě už to nebaví. Takže já jsem si dal pauzu od futbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
1: To je krásné.
0: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bylo moc a úplně člověk neví, co so sebou. Zkoušel jsem nějaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nějakým způsobem osud má dovedl na spek fotbalu.
1: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo
0: ani
1: se postavit do brány?
0: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarádmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
1: Tak teď jste tady trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
0: To jste to krásně povedali. Ano,
1: trochu složitěji.
0: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam nie je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobíte dní, keď viac sa zamieriate na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihávky, kratšie stredné dlhé prihávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže...
1: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
0: Ne úplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častěji hrát nohou, než chytat.
1: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. Vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu sa brankári, ktorí nie sú úplne vysokí ešte v dnešnom fotbale, ale je ich stále menej a menej a myslím, že sa to vytratí úplne časom, pretože dnes už v všetkých tých špičkových akadémiách už ten výber už tých mladžinských tímov je taký, že tam sa predikujú pomocou, neviem, kosti alebo čoho, alebo rodičov nejaké rastových hormonov predikujú vlastne centimetre budúcnosti a pokiaľ niekto bude mať nejakých, poviem, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dosť málo, tak väčšinou je odsunutý niekam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď môže byť vynikajúci brankár, dajme tomu, v tom veku, ale už takto v mladom veku, viem, že proste vrcholné týmy v Čechách, ako treba Sparta Slavia, tak brankár ide preč, musí odísť z akadémie, pretože...
0: Môže do útoku třeba.
1: Bojím sa, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale to mohol by to skúsiť, keď je dobrý, prečo nie?
0: Je to pozdie?
1: No, ja si nemyslím si. Pokiaľ dneska s tými dovednosťami, vidíte, neviem, ako sa to povie slovensky, tak brankári tým, že sú naučení hrať nohami, môže to skúsiť v útoku, prečo nie? Ale myslím si, že do budúcnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte treba v Arsenale, jeden teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 183, ale to je fakt vyloženie výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech?
1: Ale dobré,
0: vy ho jeden... zavrhnete jenom proto, že
1: no,
0: prostě
1: nemá
0: 190.
1: Ale väčšina trénerov. Hovorím, sú takéto výnimky ešte stále, ale je ich stále menej a menej. Ja hovorím, to je jeden, ja neviem, poviem, zo 100 tisíc alebo z milióna, ktorý sa presadil... ešte ich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer, ale ako brankár, keď nemá aspoň tých 175, alebo hovorím 190, je taká zahranica. Aspoň v mojom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka sa zväčšuje.
1: No branka je dosť veľká, má 7,32, vždycky malá. A je dosť široká, vysoká je 2,44, takže brankár tie centimetry proste potrebuje.
0: Tak, ale nejenom tie centimetry, ale určite mršnosť, nejakú odvahu položiť sa do tých rány, neviem, čo ešte.
1: Áno, to je jeden základov, keď sa brankár bojí lopty, nemá v tej bráne čo robiť samozrejme, takže báť sa nesmie, odvaha je základ, no a potom samozrejme, ako ste vravili, tie špecifické dovednosti, no. Musí byť obratný, mršný, ideálne to rozhodovanie nesprávne a to je komplex vecí, ktoré keď sa zídu, tak potom sú z toho talenty.
0: Tak a co nejaké povahové vlastnosti? Liší sa povaha brankáře od hráčov? Poli ste třeba, ja neviem, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného, brankáři?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedysi se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a všichni hovorí, no to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
0: A... Jak se to projevuje, promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
1: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašne sa to zovšeobecňuje, alebo kedysi sa to tak dialo, že proste to je brankár, no tak ten, to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že ja som sa teda tak na to pozeral, prečo už len to, že povie, že ježi, to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý sme iný, bohužiaľ drtivá väčšina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplne všetci vzdelaní a preto sa tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy ste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl ste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavne tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, ja som to tiež tak mal, že keď som sa ponoril do toho zápasu, tak vedel som byť zlý na tých svojich, samozrejme.
0: Ale... Čili ste byl kapitola sama pro sebe.
1: sami ste to takto nazvali, takže kľudne.
0: Kamil Čontopalský je našim hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, co to je expert.
0: Fotbalový expert, tak host. To je to uvedeno, či host.
1: Dobre.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: No, mali bychom se, já teda se připravujem, protože si pamatám, když jsem byl ještě nevím, x rokov dozadu, tak to parka něco komentovat a člověk se na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, nevím, najistou správné slovo, ani nebudem vyslovovat, ale ne, dnes se připravujem. A zapať pán Boh nám vlastně ty vedoucí pracovníci športového oddělení posílají nějaké témata, rozhovory, články, které se týkají toho jednotlivého zápasu a vždycky tam máme nějaké body, které člověk buď se připraví alebo nepripraví a já hovorím, já si to aspoň prečítam a len to, co nám posílá Martin Kubíček, která momentálně, tak než si to prečítám, tak mi to trvá tak 2 hodiny. Takže příprava nějaká tam je.
0: Příprava tam je a baví vás to?
1: Musím povedať, že teraz áno, že predtým to bolo skôr také trápenie, ale teraz tie posledné vlastne štúdia, čo chodívam na tú na tú Ligu majstrov a tie majstrov sveta, tak je to super, to je, že sme tam traja plus moderátor a nejakým spôsobom tá interakcia funguje inak a človek do toho sa tam ešte pobaví u toho, my ten zápas sledujeme, majíme sa u toho a je dobré v tom, že človek si musí dávať pozor na to, čo povie, pretože dneska sami to viete, tá sloboda toho slova sa trošku skracuje, no človek...
0: Tá hyperkorektnosť.
1: Musí... Tak, áno, no správne.
0: Tak bych to nazval,
1: áno. Áno, hyperkorektnosť, no.
0: Takže dáváte si i velký pozor na to, co řeknete, jakým způsobem to řeknete, hlídáte
1: ano,
0: se?
1: Ale zase já jsem těž, že známý tým, prostě keď mě se pýtají na brankářské zákroky a tak dále a nemám problém brankára skritizovat, i keď je to úspěšný brankár a tak dále, ale si myslím, že od toho tam i som, ale někdy to někomu vadí, někomu naopak nie. Mám veľa pozitivních ohlasů, ale jsou i ľudia, kterým to vadí, ale to už hovorím zatiaľ. Ta partia, čo tam jsme, je to hrozně fajn a musím povedať, že som si v tom našel i zalúbenie.
0: Tak a vy, když chodíte do televize jako expert, tak mluvíte slovensky, nicméně, jak jsem říkala, vy od roku 2000, ano. 26 let, samozřejmě s přestávkami, protože jste měla zahraniční angažmá, tak žijete v České republice, tak už občas, nebo se vám ta čeština vkrádá do slovenštiny, nebo někdy dokonce mluvíte česky?
1: Tak ono, keď nás budú počúvať nejakí Slováci, tak si budú hovoriť, čo to je za hatalštinu, pretože ja sa síce snažím hovoriť slovensky, ale mnoho ľudí mi vraví, že ty už máš taký praský prízvuk. A ja hovorím, ako môže mať ja praský prízvuk? Že hovorím slovensky. No áno, síce ti je rozumieť, ale máš taký praský prízvuk. Takže neviem, ťažko sa mi to posudzuje, ale priateľka mi hovorí, že mám inú slovenčinu, keď som medzi Slovákmi, než keď som s ňou a hovorím. Takže asi sa mi viac krádajú tie české slovíčka do toho a potom je z toho taká bohužiaľ hatalština, ale snažím sa dávať si na to pozor. Hovorím v práci, sa snažím hovoriť česky, mimo to so svojimi známymi a tak ďalej slovensky. Do médií sa snažím hovoriť slovensky, aby ma Slováci neukameňovali, ale občas hovorím, bohužiaľ, ten vek, tá doba, ktorú i ten vek, bohužiaľ, tá doba, ktorú trávim tu na v Čechách za tú dobu, tak už to bohužiaľ nedokážem vytesniť.
0: Tak a česky mluvíte, když trénujete Mladou Boleslav třeba?
1: Ano, tak ako som tréner, takže príde mi to, že by som mal hovoriť česky a hovorím, začal som hovoriť česky, pretože niektorí mladší mi nerozumeli a tak nejak sa snažím hovoriť česky, no. Na Čechov, na Slováku hovorím slovensky.
0: Já si myslím. A tam se vám sní za ten pražský přízvuk?
1: No, ty to si nedovolia, ale tak to, keď někdo cudzí, alebo keď se bavíme někde, tak hovorím, no, akože odkiaľ si, alebo to hovorím, že já jsem z Košic, no tak to ani náhodou.
0: Vydáváte se ještě občas někdy do Košic? Je to štrka poměrně?
1: Je to diálka, ale občas jsem zaletěl za mamou vždycky na otočku, jako na Vianoce, ale teraz jsem tam byl, jsme tam hrali s slovenským národním týmem, takže to bylo příjemné a vlastně bol som prvýkrát na tom novom štadióne. Vyhrali sme, takže všetko v poriadku.
0: Takže ano, ste zkrátka u fotbalu a když u fotbalu zrovna nejste, netrénujete, nekomentujete, tak co děláte? Věnujete se sportu?
1: Ano, rád by som, skôr som skúšal všetky športy, ale tým hovorím, jak je človek už opotrebovaný, tak som sa dopracoval ku golfu. Takže teraz mi ostal golf.
0: Někteří fotbalisté, ti, kteří už jsou veterány, tak začínají s hokejem. To ano, jste nikdy neskoušel?
1: To já jsem hrál hokej předtím dost často. No ano, hrál jsem hokej, dokonce jsem zverboval nějakou partičku. Začali jsme chodívat pravidelně, ale já jsem z toho nějak vypadl, protože hovorím, rameno, operácia, kyčel vyměněná, tak jedno s druhým. No, ostal mi golf.
0: Součástky potřeba vyměňovat.
1: Je to tak.
0: Moc děkuju, že jste tu byl a ať se vám daří. Kamil Čontofalský.
1: Děkujem pěkně za pozvání a pěkný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš? Už na...

až přes řeku a do strání se rozléhá tvé volání. Jonáš ve velrybím břiše by tvoje slova musel slyšet, když voláš tišej než tiše. Kdo se ti ubrání? Vidíš však nebo nevidíš?

ja však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky milí.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu, 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
2: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
0: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Demoliční firma dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku. České radiokomunikace pro ně neměly využití. Stožáry se jim nepodařilo prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by přišla na 170 milionů korun.
3: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
4: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
3: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
5: Od rána nám sem lezly křovým různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to.
6: Bylo to naprosto přesně podle plánu. Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
3: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet z Liblic. Alena Junová, Český rozhlas.
0: V Pavlově na Břeclavsku policie zaznamenala během minulého víkendu téměř 50 pokusů o vloupání do domů a dalších nemovitostí. Ve 4 případech se pachatelům krádež povedla. Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mají hlásit na linku 158. Detaily k případu přidává jihomoravská mluvčí policie Petra Hrůzová.
7: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů. Sport.
0: Fotbalisté pražské Sparty v druhém utkání sezóny Evropské ligy remizovali s norským Lillestrémem 1-1. Pražanům dal na Letné vedení v 56. minutě záložník Alcocer. Remízu zařídil brankou v nastavení hostující Olsen.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D10 na 54. kilometru směrem do Prahy. Havarovala tam dodávka a na místo míří záchranné složky. A na D1 opatrně na kilometru 182 směrem do Prahy. Stojí tam porouchané auto a kolem se pohybují lidé. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Sklárny Kavalír, největší světový výrobce borosilikátového skla.
1: Říká vám něco značka Kavalier?
2: Ano, to je značka, která vyrábí sklo, ale nic konkrétnějšího si pod tím nepředstavím.
3: O téhle značce vůbec nic nevím.
4: Slyšel jsem tuhle značku, já bych řekl, že to může být něco se zbrojním průmyslem.
5: Kavalier jsou sklárny, si myslím, a jsou Sázavě.
1: Tušíte něco o historii této značky?
5: Bude asi česká značka, podle mě dělají užitkový sklo. Když je to tak pěkný název, tak si myslím, že by ta firma mohla vzniknout někdy v období první republiky.
0: Sklo. Homogenní, nekrystalická, pevná látka. K jeho výrobě potřebujete sklářský písek, k němu různé přísady a navrch velkou spoustu dřeva. Roztavená sklovina se tvaruje foukáním pomocí sklářské píšťaly, lisováním, litím do formy a také tažením. Tak vznikají skleněná vlákna, nebo rozfoukáním, tím získáme skleněnou vatu či pěnové sklo. Varné sklo pro domácnost, průmyslové, laboratorní a technické sklo, trubice a průmyslové aparatury. Takový je sortiment firmy s předlouhou historií, která své výrobky distribuuje pod vlastními značkami Simax a Kavalír. Díky příměsím oxidu křemičitého, boritého, sodného a hlinitého má toto vysoce odolné borosilikátové sklo nízkou tepelnou roztažnost a lépe tak odolává vysokým teplotám i teplotním šokům. Proto se používá jako chemické a varné sklo a také například k výrobě světel motorových vozidel. Recepturu na jeho výrobu znal už v polovině 19. století český sklář František Kavalír. Ten položil základy sklárny, jejíž výrobky si brzy získaly slávu po celém světě. Obsidián, přírodní sklo sopečného původu, používali staří Aztékové. Počátky výroby skla se připisují už starověkým Egypťanům a Mezopotámcům. Dokládají to archeologické nálezy skleněných ozdob, šperků, amuletů a malých nádobek na vonné oleje. Nejstarší datovaný skleněný předmět je patrně keramický pohár Tutmose III. S nanášenou skleněnou výzdobou z doby kolem roku 1450 před naším letopočtem. Na našem území zavedli výrobu skla keltské kmeny. První sklářské hutě na našem území vznikaly už od středověku a říkalo se jim lesní. Jak k tomuto označení přišli? Zakládali se totiž na panstvích, kde byl přebytek dřeva. Huť se stávala ze sklárny, domu mistra a 6 až 8 domků dělnických rodin. Výrobnímu procesu se podřizoval celý život osady. Když se utavilo sklo, i kdyby to bylo ve 2 v noci, šla celá osada do huti pracovat. Huť bývala v provozu jen pár let, přesněji do doby, než bylo vytěženo dřevo v jejím okolí, pak skláři odcházeli jinam. Když se lesní fond obnovil, mohli se vrátit. Nakonec chytré hlavy přišly s nápadem, že se nemusí stěhovat celá huť. Stačí si vybrat místo, kam bude možné suroviny dovážet i z větší vzdálenosti, a to v prvé řadě po vodě. Zakladatel sklářské dynastie František Kavalír se narodil roku 1796. Sklářskému řemeslu se vyučil na Vysočině, v Těchobuzi u skelmistra Antonína Adlera, kde pracoval i jeho otec. František byl velmi šikovný, pracovitý a podnikavý a svému mistrovi padl do oka natolik, že se rozhodl dát mu svou dceru Toničku za manželku. A tato Tonička Adlerová, provdaná paní Antonie Kavalírová, později sepsala svéráznou rodinnou kroniku Paměti babičky Kavalírové. Z nich se dozvídáme, že František Kavalír to zpočátku vůbec neměl lehké, nejen ve sklářské lopotě, ale ani v namlouvání. 17letá Tonička o 8 let staršího nápadníka zpočátku totiž vůbec nechtěla.
6: Já jsem mladý děvče a nevěděla jsem, proč k nám chodí. Až potom mě řekly holky a hoši. Toničko, František Kavalírů chodí za tebou. Já jsem se na to hrozně zlobila a od té doby jsem nemohla Františka ani vidět. Když k nám přišel, já jsem vzala nůši na záda a šla jsem na trávu anebo na dříví do lesa. A když jsem přišla a byl u nás ještě, mívala jsem větším dílem hlas a zlost. Ani jsem do sednice nešla. Vzala jsem nůši a šla jsem zase k lesu. Přišla jsem domů a byla jsem od matky vaděná. Nikdy jsem ani nic nejedla.
0: Po skoro 3 letech námluv a přemlouvání si Antonie na nátlak rodičů Františka nakonec vzala. Hned po svatbě otěhotněla a od té doby byla těhotná nebo kojící nepřetržitě dalších 26 let. Povila celkem 12 dětí, dospělosti se jich dožilo 10. S výrobou skla začal František Kavalír v roce 1830. Nejprve si se 2 společníky pronajal huť v Ostředku, ale nedařilo se jim. Pár let na to dostal nabídku od sázavského panství postavit sklárnu v Sázavě, jak vzpomíná babička Kavalírová.
6: Jednou před svatým Josefem bylo krásný počasí, byl v Benešově jarmark. Jeli okolo nás sázavský páni. Stavili se u nás a na poledni při obědě začali mému muži povídat, jestli by chtěl stavět huť na Sázavě, že tam mají moc dříví a nevědí kam s ním. Muž se ptal na všecko, co k tomu bylo potřeba. Pan direktor řekl, nic se nestarej, pane Kavalír, všecko jim opatříme, jen co budou potřebovat. Já jim povím, pane Kavalír, přijedou co nejdřív k nám a jistě místo najdem.
0: Panu Kavalírovi se v Sázavě zalíbil starý mlýn, říkalo se tam na Kácku, a na přilehlých pozemcích začal stavět vlastní sklářskou huť. Dostala jméno Svatoprokopská na počest zakladatele a prvního opata sázavského kláštera. První červnovou neděli roku 1837 byla slavnostně vysvěcena a v pondělí 5. června byl zahájen provoz. Z tvrdého draselno-vápenatého skla, které sám vyvinul, vyráběl Kavalír laboratorní sklo pro pražské lékárny. Produkce byla sice technicky náročná, ale sklárna prakticky neměla konkurenci. Když roku 1853 Kavalír zemřel, bylo jeho sklo natolik známé, že sázavskou sklárnu zahrnovali objednávkami zákazníci ze širokého okolí. Obdiv manželům Kavalírovým patří za to, že si svůj úspěch tvrdě vydřeli. Antonie v dětství mnohokrát plakávala hlady, František od 13 let pracoval. O to víc ohromující je, jak významný podnik založili.
7: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
8: Poněvadž nemám Kanady a neznám

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Tahle ta huť František, ta patří k nejstarším u nás.
2: Tato huť je nejstarší dochovaná huť v Sázavě. První huť, která byla postavena nedaleko od naší hutě, se nedochovala.
3: V huti František si Světlana Lavičková povídala s Josefem Vývegem a Milenou Štěpánkovou.
2: Tato huť pochází z roku 1882.
1: Dokdy byla v provozu? Protože teď tady je centrum sklářské výroby.
2: V provozu byla zhruba do roku 2003, kdy se tady ještě tavilo sklo. Později sloužila jako skladové prostory a pomocné provozy pro sklárny Kavalír tady v Sázavě.
1: Když ta huť ještě fungovala, co se tady vyrábělo?
2: Vyrábělo se tady především domácenské sklo a laboratorní sklo.
1: A když se teď tady rozhlédnu, tak bych řekla, že když by se v těch pecích zatopilo, tak by se tady ještě eventuálně vyrábět mohlo. Ale je to původní zařízení, které tady teď je?
4: Tohle zařízení není původní, tady stála uprostřed obrovská pec, tohle jsou původní tamprovny. Tady se pořád vyrábí, ale vyrábí se tady věci na zakázku a roztopíme to vždycky jenom, když tu zakázku máme, nebo když je nějaký kurz, nebo si sem pozvem skláře z mobilní pecí a děláme tady workshopy a tak, a jinak to slouží na menší a umělecký kousky.
1: Když se někdo přijede na výlet, tak se dozví všechno o zpracování skla od A až do Z?
4: Ano, a nejenom, dozví se o historii té hutě, dozví se o té rekonstrukci, která byla velmi náročná, a dozví se i o výstavách, které tady pravidelně probíhají.
2: Procházíme přes takzvané vykopávky. Jsou to původní kanály, kterými se vedl generátorový plyn původní pece.
1: Teď jsme pořád ještě v tom začátku 19. století, v první polovině?
2: To určitě ne.
4: Základy jsou rozhodně z té doby, co jste říkala, ale oni ty skláři se s tím dřív nemazali, oni potřebovali hlavně vyrábět, takže oni nevěděli dřív, že tady bude galerie jednou a že to bude takový načinčaný. Oni prostě, když potřebovali průduch, tak zbourali ten starý a udělali si nové. A právě proto je tak kouzelný, že to je takový industriální jako prostor, který jsme nechali právě otevřený, když se to odkrylo při té rekonstrukci.
1: Když teď projdu dál, já mám pocit, jako bych slyšela moře, ale to snad není možné.
2: Je to tak, určitě, nacházíme se v Arši Noemově. Je to nazváno tak, protože vlastně nadace Josefa Vývega, sklářská huť František, která se zasloužila o tu renovaci hutě František, zachránila sbírku z mezinárodních sympozií, které se konaly v Novém Boru, a vlastně z insolvenční podstaty zakoupila tady tu sbírku.
1: To znamená, že ta umělecká sklářská díla, která jsou tady všude kolem mě, ta jsou z toho Nového Boru většinou?
2: Ta jsou z těch mezinárodních sympozií, tam přijížděli umělci z celého světa a za pomoci novoborských sklářů tvořili tady ta svá díla a nechávali je ve firmě Krystalec. A tak vznikla sbírka 1515 předmětů a vy tady můžete na huti vidět zhruba 500 uměleckých předmětů. Bývající jsou částečně vystavené v Praze, v Novém Boru a jinak jsou v depozitu.
5: Děti manželů Kavalírových měly dost pohnuté osudy. Syn František se během vysokoškolských studií v Praze v roce 1848 zúčastnil nepokojů, byl zatčen a odsouzen k smrti. Trest mu byl nakonec změněn na 10 let žaláře. Na svobodu se dostal po 6 letech. Pak spolupracoval se svými sourozenci při vedení sklárny. Revoluční události roku 1848 zasáhly i do osudu dcery Anny. Když navštěvovala bratra Františka ve vězení, seznámila se s jeho spoluvězněm Josefem Václavem Fričem, jedním z revolučních vůdců. Stala se jeho ženou a odešla s ním do exilu. Její synové Josef a Jan úspěšně vedli firmu na měřící přístroje a později založili Ondřejovskou hvězdárnu. Anna Fričová se stala výraznou osobností pražské obrozenecké společnosti a sama publikovala pod pseudonymem Anna Sázavská. Svou stopu v historii zanechali i další potomci. Syn Karel byl významným lékařem, Antonín se stal vynikajícím chemikem a asistentem na Pražské univerzitě. Jedna z vnuček se provdala za spisovatele Josefa Václava Sládka, druhá za bratra Jaroslava Vrchlického, další se stala primadonou Národního divadla. smrti zakladatele podniku Františka Kavalíra se vedení sklárny ujal jeho sotva 22-letý syn Josef. České laboratorní sklo postupně nabývalo na proslulosti doma i za hranicemi naší země. Téměř monopolně ovládlo světové trhy. Z obchodních důvodů si proto Josef Kavalír pozměnil příjmení na Kavalier. V roce 1855 se zúčastnil velké výstavy v Paříži a o 7 let později i světové výstavy v Londýně, na které získal zlatou medaili. Tou dobou už síť stálých zákazníků sahala od Spojených států až po Čínu. Katalog výrobků nabízel 30 typů sériově vyráběných laboratorních výrobků ve 250 velikostech a provedeních. V roce 1884 Josef Kavalír buduje v Sázavě druhou sklářskou huť, František, nazvanou po svém otci, s moderní pecí vytápěnou generátorovým plynem z dříví. Nový způsob tavení umožnil zvýšit teplotu tavby a znamenal zkvalitnění výrobků z tvrdých skel. Nejvýznamnějším artiklem sázavské sklárny se stalo zvláště odolné sklo s názvem Unexcelled, nepřekonatelné, a Infusible, netavitelné. Důsledkem tavby plynem byla i celková modernizace výroby. Díky ní mohli skláři nastupovat do práce pravidelně ráno, ne v různou denní dobu, v závislosti na tom, kdy bylo sklo utaveno.

0: Josef Kavalír se oženil s dcerou ředitele Šternbernského panství v Zásmukách, Karolínou Pivničkovou. Porodila mu 5 dětí, ale za 4 roky po narození nejmladšího syna zemřela na tuberkulózu. Bylo jí pouhých 34 let. Josef její smrt nesl velmi těžce. Uzavřel se do sebe, na břehu řeky Sázavy naproti sklárně nechal vystavět rodinnou hrobku, kam dal uložit ostatky své ženy, svého otce a také předčasně zemřelého bratra Františka. Smutnou řadu odchodů završila smrt babičky Antonie Kavalírové. Josef měl se svými syny podivně neurovnané vztahy. Pokud jde o mladšího Eduarda, je to vcelku pochopitelné. Eduard totiž předčasně ukončil studia a nejevil žádný zájem o práci v rodinné firmě. Nechal si vyplatit podíl z firmy a odjel do světa. Ovšem Vladimír se od mládí velmi aktivně zapojoval do řízení firmy, přesto jim to s otcem neklapalo. Poslední pomyslná kapka skanula ve chvíli, kdy se Vladimír ve svých 38 letech oženil s o 13 let mladší Evženií Švarcovou, dcerou majitelů sázavského velkostatku. Otec byl proti, ale Vladimír měl svou hlavu. Dusno mezi otcem a synem nerozptýlilo ani narození vnučky Růženy. Za těchto okolností Josef Kavalír 22. července 1903 zemřel na srdeční infarkt.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Výroba skla. Ano, tady se dovím všechno o výrobě skla. Tady uprostřed je stůl, který určitě přitahuje hlavně mladší návštěvníky nebo úplně ty nejmenší, protože tady se dozví, jak se vlastně to sklo barví. Jaký je to princip tohohle toho, dalo by se říci, hráčského stolku?
2: Tady si můžou pomačkat různé knoflíčky a u knoflíčku je vždycky napsáno, který prvek nebo jeho sloučenina nám takto zabarví sklo a uprostřed se objeví barva.
1: Takže když teď zmáčknu zelenou, tak se mi tadyhle ten kus skla zbarví zeleně a já se dozvím, že to barví železo nebo chrom.
2: Přesně tak. Máme tady i sklářský písek, na který si mohou návštěvníci sáhnout. Máme tady další přísady, které se do toho skla přidávají.
1: No a máte tady také staré nástroje a nářadí, které se používaly. A jsou tady i takové ty pevné sklářské boty, které musely hodně vydržet.
2: Toho skláře je nebezpečí, že když mu spadne kousíček skla horkého, tak by se popálil, a proto takové těžké boty pasivními podrážkami. Tady vidíme také formy, vidíme tady píšťaly sklářské, vidíme tady pomůcky skláře, jako je sval.
1: Víte, ale já bych mnohdy řekla, že některé ty kleště by mi spíš připomínaly kovářskou dílnu než skláře.
2: Nebo mučírnu.
1: Přesně tak, že to není takové to jemné sklářské řemeslo.
2: Určitě ne, určitě ne. Jsou to takové masivní věci, které skláři používají.
3: Je zajímavý, že vlastně většina těch nástrojů vznikla už za doby renesance a nebo mnohem ještě dřív, protože ty sklářské nástroje se neměnějí. Takže v Muráně používali to samé, co se používá do dneška.
1: Takže nic nového v 21. století?
3: No určitě, co se týče těch technologií jako strojový.

0: hezká díla, rytá, pískovaná, malovaná a v takové kombinované techniky, že je to vyfouknuté na huti, pak je to nabarvené, barevné sklo vlastně, nebo dále je to broušené a tak dále. A máme tady jeden krásný zázračný exponát, nejoblíbenější exponát náš, který se nachází v expozici malovaného skla. Je to krásná barevná koule v krychli. A stačí, když se trošku ohneme a koule nám zmizí.
1: No moment, já jdu do dřepu a tam už pak vidím jenom proužkovanou krychli.
0: Ano, přesně tak, ta koule nám zmizí.
1: Jak toho skláři docílili?
0: Paní Žertová udělala tento exponát tak, že má ploché sklo, několik plochých skel nad sebou a na každé je namalovaný kousek koule a když se skrčíte, tak vidíte jenom to ploché sklo a už nevidíte tu barvu, která je tam.
1: No ale když se na to dívám takhle, tak bych přísahala, že ta koule v té krychli prostě je celá postavená a že mi nemůže zmizet, ale pak když jdu do dřepu, tak tam prostě není. Přijďte se sami přesvědčit.
2: Počátek nového století přinesl sklárnám další rozvoj. Do Sázavy přišla železnice. Sklářská osada na Kácku ležela blízko zbrusu nového nádraží a byla s ním spojena vlečkou. Tím se zjednodušil dovoz surovin i odvoz sklářských produktů a sklárna roste o to utěšeněji. Josef krátce před smrtí stihne ještě začít se stavbou další v pořadí třetí hutě. Ta dostane jméno Josef. Ve svém deníku o tom píše. Pohnutka ke stavbě této budovy stala se kvůli opravě starší hutě za obytným domem, poněvadž tato při stavbě hluboko založena byla, takže se stávalo, že kanály dolejší při počasí mokrém se vodou naplnily a pracovati se nemohlo. A protože oprava několik měsíců vyžadovala, muselo se přikročit k stavbě této nové provizorní výpomocné hutě. Útěchou pro případ, že by se sklo vyráběti nevyplácelo, bylo, že z budovy této může se snadno vystavěti obytný dům, takže náklad na stavbu by nebyl utracen nadarmo. Poté, co Josef Kavalír zemřel, huť byla dostavěna. Jen tavící pec chyběla a díky událostem, které poté následovaly, tomu tak zůstalo na dalších 25 let. Když byla úředně ověřena Josefova závěť, rodina se nestačila divit. Vladimír, který se více než 20 let podílel na správě a řízení hutě, se navzdory všemu očekávání neměl stát dědicem a majitelem firmy. Byl ustanoven pouze správcem pozůstalosti. Dědictví by mělo připadnout Vladimírovým dědicům, ale pouze v tom případě, že po smrti Vladimíra bude jeho synovi 18 let a více. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, tak majetek přejde na potomky Vladimírovy sestry Marie. Vladimír závěť soudně napadl. Spor se táhl skoro 10 let a Vladimír ho prohrál. Přesto po celou dobu svého působení do firmy bohatě investoval a vzorně se o ní staral. Vzdělaný a zkušený sklář rozšiřoval výrobu a zaváděl nové technologie a podnik pod jeho vedením vzkvétal. Na vlastních pozemcích zahájil stavbu čtvrté hutě, později pojmenované Vladimír. Jenže pak přišla první světová válka a s ní spojené omezení výroby, ztráta odběratelů a finanční problémy. V polovině roku 1919 Vladimír Kavalír předčasně zemřel. Zůstala po něm vdova, která nikdy o provoz skláren nejevila zájem, dvě dcery a syn Vladimír, kterému do podmínky Josefovy závěti chybělo rovných 6 let. Rodina Kavalírova se na vedení sázavské sklárny podílela celých 85 let a toto období definitivně skončilo. Správu nad firmou převzala Legio Banka, která roku 1939 podnik prodala velkopodnikateli Martinkovi.

po skončení druhé světové války byly sklárny znárodněny. Brzy na to se začalo s rekonstrukcí a modernizací, protože do té doby relativně malá sklárna nedokázala uspokojit rostoucí požadavky trhu. Vedle Huti Vladimír

vyrostl úplně nový závod a v něm se naplno rozjíždí strojní výroba borokřemičitého skla. Dobře zavedená a do mnoha zemí úspěšně exportující firma šťastně přestála období plánovaného hospodářství i kuponovou privatizaci. Nejznámějším současným výrobkem skláren je užitkové sklo se značkou Simax, která je běžně k vidění na varném skle v kuchyních, ve svítidlech, ve skleněných dvířkách automatických praček, na laboratorním a výrobním zařízení nebo dokonce na astronomických zrcadlech. Vyváží se do více než 70 zemí celého světa. Výrobky sklárny Cavalier tvoří například obklady nové budovy Národního divadla. Najdete je v interiéru stanice metra Karlovo náměstí v Praze, ale i v astronomických teleskopech mezinárodního projektu HES v Jižní Americe. Malé upozornění na závěr. Borosilikátové sklo se musí sbírat odděleně a recyklovat ho dokáže pouze výrobce nebo továrna, která ho umí rozstavit. Má totiž vyšší teplotu tání než obyčejné sklo, a část střepů se tak v běžné sklárně při následné recyklaci neroztaví. Po dosloužení tedy výrobky neházejte do běžných kontejnerů na sklo, ale zaneste je do sběrného dvora.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Česko musí zpřísňovat tresty za znečištění životního prostředí. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. V Jihlavě budou společně vládnout ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
2: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
3: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádějí se nové skutkové podstaty.
2: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
4: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
2: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Jihlavu budou v následujících 4 letech řídit vítězný tým pro Jihlavu společně se STANem. Obě uskupení o tom dnes uzavřela memorandum. Koaliční smlouvu podepíšou příští týden. Tým pro Jihlavu, složený z ODS, KDU, ČSL a TOP 09, má v 37 členém zastupitelstvu 16 mandátů, STAN 5. Ve volbách druhé ANO jde do opozice. Post primátora bude i nadále zastávat Petr Ryška z ODS.
5: Tak ODSka má v memorandu, bude mít v koaliční smlouvě primátora a v tuto chvíli jsem lídrem, cítím podporu ode všech, takže předpokládám samozřejmě, že bych měl být zvolen primátorem.
0: Současně bude mít každá ze stran jednoho náměstka. 3 tak získá vítězné uskupení tým pro Jihlavu, jednoho hnutí STAN. Ministerstvo dopravy odmítlo námitky Českých drah proti výsledku soutěže na provoz rychlíkové linky R10 z Prahy do Hradce Králové a Trutnova. Informoval o tom server z dopravy.cz. V tendru zvítězil RegioJet s nižší nabízenou cenou za kilometr. Národní dopravce zvažuje, že se obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. RegioJet má provoz na lince převzít v prosinci roku 2028.
1: Sport.
0: Hokejisté Hradce Králové vyhráli na ledě Litvínova 4-1. Po předehrávce 11. kola Tip Sport Extraligy se tak posunuli na 3. místo neúplné tabulky. 2 góly pomohl Mountfieldu k 3-bodovému zisku útočník Lukáš Radil.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 stojí na kilometru 168 směrem do Prahy porouchané auto. A na pražském okruhu počítejte s omezením mezi 25. a 26. kilometrem ve směru z letiště na dálnici D7. Až do ranních 5 hodin tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365. Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si, člověče, udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co má na tom být? Ptal se pan soudce, rýpa je do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kilogramů, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramenním svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní?
3: Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou...
2: To bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte. Já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě.
3: A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten pudil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní? Ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to třikrát přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče, hejdo, řekl soudce. Tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestál on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, užasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem, namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježišmarja, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitých slepic a já stojím na hrázi. Já dohlížím. To srozumí, nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jásku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš ty kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný. Nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu. A když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo, on na to. skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím, ty se strfil toho pudila, ty lžeš? Pane Wachmeister, povídá on, pambu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh. On ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne. A že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický. To jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě. Když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš 30 let.
2: Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě.
3: Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi nasolit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu.
2: Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
3: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal, a on mě začal nadávat.
2: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
3: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
2: Hrom do vás, rozkřikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
3: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě Pudil řekl, abych mu vlezl někam.
2: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
3: Nyní stál mladý obr, jak ho pánbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
2: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
3: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
2: Člověče, člověče, bručel soudce. Vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
3: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
2: Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
3: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda. Ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
2: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře.
3: Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
2: Hodil, mumlal Václav Lisický zbraní tvrdohlavostí. Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co, uhodil jste tím kamenem toho Podila nebo ne?
3: Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
2: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér! Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a taky Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně, četli z něj třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřely dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, už jste tady. A to vás přivedli a nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberlejtnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto bude s marškou pojáč takového člověka. Nemůžu potřebovat. To není puclek. To je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buď jako vůdu. Ty jsi abstinent. Já se nestydíš, pitomče. Rozloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se opili. A opili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete do kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase telefonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem,
4: já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěná usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Div ode mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
2: Ku cti pana polního kuráta budič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta o to kace a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč máme do svého bytu? Co pak nejsem ve svém bytě?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
3: No a jak jsem se sem dostal?
2: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
3: Já jsem na žádný návštěvě nebyl, to se mýlíte.
2: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal:
3: Já vám upadnu.
2: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
3: Co si přejete?
2: Řekl polní kurát, dělá je marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
3: Co jste zač?
2: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
3: Já žádného pucfleka nemám. Já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Puste mě! Okamžitě mě puste, protože já vás neznám.
2: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
3: Já vás, pane, neznám!
2: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
3: Znáte vy o to kace? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
2: Hulákal, drže se vrat průjezdu.
3: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
2: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se, povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
3: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam se modlu, že?
2: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a z radostí se vopil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
3: Já, kde je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u korpskomanda během 3 dnů, ale mohla být jeho mrtvola řádně vyklopená.
2: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Moje hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka s přeraženým hřbetem, polní kurát si pobručoval.
3: No, nesvobyšku, nestu, spíš tu tvojbu, nesvobyšku.
2: U stanoviště dročkářů Švejk posadil polního kuráta ke zdi a šel vyjednávat s dročkáři o převoz. Jeden z dročkářů prohlásil, že toho pána zná velice dobře, že ho vezl už jednou a víckrát, že ho nepoveze.
4: Poblil mě to všecko a nezaplatil ani za jízdu. Vozil jsem ho přes 2 hodiny, než našel, kde bydlí. Teprve za týden, když už jsem byl u něho asi 3krát, tak mě dal za všecko 5 korun.
2: Po dlouhém vyjednávání odhodlal se jeden z dročkářů, že je poveze. Švejk se vrátil k polním kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimůžuje jedno oko?
1: Jo, jak se vám daří, milostivá paní? Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vyda všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy začte mít už dospělého syna?
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
2: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni dročkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš jasně něco dlužen jako posledně?
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
1: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
1: Čulí se, líbe kamarád. Jsi dein Tati, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii. Ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Je. Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech. Ano, v pořádku. Ve všech případech byste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak. A nahýbaje se ven, křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk, umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela, uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: V Budějovicích byl jeden tambor, vyženil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: Ale no tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Ale nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor. Oh,
4: nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman, pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nijak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozbitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezalka tečkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... O, konstable se už zas vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesy.
2: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
2: Ale? Tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
3: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
2: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
4: Zajisté, Holmesy, děkuji vám za ochotu.
5: Drahý Holmesy, je skvělé, že?
2: Zanechte lichotek, inspektore.
5: Konstábel mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
2: Jedeme.
5: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče ovzduší přijel s řádnou bričkou.
5: Avšak vzhledem k času...
2: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
5: Myslíte?
2: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
5: Jenom to, co mi řekl konstábl.
2: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
2: A to je?
4: Několik osob popíjelo.
2: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
2: Myslím, kolik osob?
4: Čtyři.
2: Muži?
4: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
2: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
2: Kdy?
4: Po obědě.
2: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
2: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
2: Tedy nikoli krvavá mere.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
3: Červená karkulka? To vůbec neznám.
2: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říci každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
2: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
2: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
2: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
5: Jsme na místě, pánové.
2: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
6: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
2: Kromě pana Kempelmana ovšem.
6: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
2: To on vždycky míchal koktejly.
6: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
2: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
7: Dosti často. Všem nám chutná.
2: Chápu. A vy, slečno...
8: Kaudelová.
2: Slečno Kaudelová, vy jste studentka?
8: No dovolte, jsem modelka.
2: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
7: Já, jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
2: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
3: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
2: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
3: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
6: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
2: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
6: Ano.
2: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
6: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
2: Podle barvy vaší pokožky. To je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
8: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
2: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
6: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
7: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
6: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
7: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, měl jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
6: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
7: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel.
6: Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
7: Ano, ale...
6: Extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
7: Tady máte, ale já nechápu, jak...
6: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
7: Pro pána, no snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem. Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
6: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
5: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
6: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
9: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
6: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
5: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
6: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
5: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
6: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
10: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Scotland Yard po mnoho nocí a dnů. Sherlocku zapál si lulku,

mrtvola v expresu, stopy vedou k lesu, tvůj pohled nesnesu, jako bych slyšel za sebou plížiti, se kroky taju plné, výkřiky oběti, temného podsvětí, z dálky tě prosím, snad k tobě zaletí.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes bych chtěla mluvit o lidech, kteří možná nikdy nedostanou žádnou medaili, jejich jméno se neobjeví v novinách a málo kdo jim veřejně poděkuje. Přesto jsou pro někoho z nás nesmírně důležití. Jsou to lidé, kteří se každý den starají o své blízké, pomáhají sousedům, dělají poctivě svoji práci, věnují čas druhým, nebo prostě dokážou být na blízku ve chvíli, kdy je to nejvíc potřeba. Dnešní noční linka bude o hrdinech všedního dne. Koho byste ocenili vy? Komu byste, kdybyste tu možnost měli, připnuli pomyslnou medaili na hruď? A za co? Možná je to vaše maminka, tatínek, partner, sousedka, kolega, učitel, lékař, zdravotní sestra, dobrovolník nebo někdo, kdo vám zachránil život. Někdo, koho možná osobně vůbec neznáte, ale jeho životní příběh či práce vás oslovili. Možná je dnešní noc příležitostí říct nahlas obyčejné, ale důležité děkuji. Někomu, komu jsme to třeba už dlouho chtěli říct. Tak komu by patřilo vaše poděkování? Kdo je vaším hrdinou všedního dne a proč? 731 800 900, to je telefon. Budu ráda za vaše příběhy. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nádherná písnička, moc rádi posloucháme, moc rádi hrajeme. Tak znám jednu starou nebo krásnou zahradu, nám dospívala Helenka Vondráčková, také pan Neckář a s námi je paní Dana z Blatné. Až teď jsme ve vysílání, paní Dano, vítejte.
1: Tak takže já vás moc zdravím, zdravím všechny posluchače, vás Jaruško do studia samozřejmě a... Moment, já si musím odkašlat, nadechnout se, nádech, výdech a už budu pokračovat. No, já bych to vzala z jedné vody na čisto. Pro mě nejdůležitější byli tatínek a maminka, neboli maminka a tatínek, kteří už teda nějakých 35 let skoro nežijí, odešli ze života a v té době, protože dneska je to o hrdinech, mě velice pomohla paní primářka Evička Kadlecová. Byla to primářka psychiatrie, ale zároveň to byl úžasný psycholog a pro mě neocenitelný člověk. Já na ní vzpomínám, píšu o ní básničky ještě do dneška a nikdy ji nezapomenu, jak třeba mě vysvětlovala, jak mám připravit maminku na odchod ze života, když vlastně 5 let po tatínkovi odcházela. A jak to bylo pro mě důležitý s ní vést konzultace a přijímat její rady jako za své. No a samozřejmě na svý rodiče taky nikdy nezapomenu, protože moji rodičové byli úžasně pracovití. Takový skromní, ale přitom pracovití a vůbec moje příbuzenstvo celé bývalé, které už nežije, už není mezi živými a já jsem vděčná za tu pokoru, lásku a všechno to, co mi vlastně činně vybavili do života.
0: Já jsem samozřejmě očekávala, že mnozí z nás budou děkovat právě svým rodičům. To, že říkáte, že jsou pracovití, tak to je nádherný příklad a určitě ve vás zůstává celý život a vy to pak předáváte dál. Ale také mě zaujalo to, že jste první děkovala paní primářce, protože vlastně to je také neuvěřitelně cenné. Kolik ve vás musela zanechat dojmu a pocitu, když si na ně po takových letech vzpomínáte?
1: Vůbec jste ji neznala.
0: No. Ano. A teď je ve vašem srdci. No a ona byla...
1: Vničku je pořád v těch těžkých chvílích, který teď ještě stále jako trošku prožívám a je ve mně stále, její rady byly fakt na zlato a stejně tak rady a poučení mých rodičů. Tatínek mi vždycky učíval. Na nikým se nepovyšuj a nikoho neponižuj. Já se tím řídím celý život, Jaruško. A ta paní primářka, to byl úžasný psycholog. Ona prostě mě připravila na to, jak moji maminku připravit vlastně na odcházení ze života. A já jsem to dokázala díky ní právě. A ona pomáhala i mým dětem, jo, jak když dorůstali. Já jsem vlastně s nima pak byla sama a v těchto těžkých dobách to bylo fakt zvlášť cenné, že já jsem se mohla kdykoliv poprosit o radu a nikdy na ně zapomenu, nikdy. Na tu paní primářku, jak na své rodiče, tak na ní, protože ona mě provedla tím životem.
0: Paní Dano, a měla možnost slyšet od vás to poděkování osobně?
1: Ano, já dokonce jsem jí věnovala spoustu básniček, který jsem psala a jako já mám pokoru k životu. Já jsem velice pokorný člověk a myslím si, že se snažím pomáhat sousedům. Tady jsem měla třeba skoro 90-letou paní sousedku a když dcera odešla na studie, tak jsem jí taky chodila nakupovat a starala jsem se o ní, když byla někdy velice nepříjemná, tak jsem to snášela jako pokorně a říkala jsem si, no, jednou tady nebude, zůstanou vzpomínky. Takže těmto všem lidičkám bych chtěla vzdát svůj gold, teda neboli poděkovat.
0: Ano.
1: gold. Myslím, že to gold.
0: No, ale víte, co gold je vlastně zlato. V angličtině zlato, tak prostě připínáme ano. jim zlatou medaili. Ano.
1: Zlatou medaili, přesně tak. A mi rodiče mě opravdu vychovali velice dobře a prošla jsem tím životem tak, jak jsem uměla nejlépe. A za to všechno děkuju. I do nebíčka, i vlastně ještě do pozemského života.
0: Tak děkuji za zavolání i za krásné vzpomínky na vaše rodiče i paní primářku. Přeji vám, ať je ve vás všechno dobré, co vám tito lidé dali, zůstává ještě dlouho.
1: Děkuji pěkně, Jaruško, moc zdravím a mějte se krásně, opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Snad každý z nás zná někoho, kdo dělá pro druhé víc, než musí. Kdo je takovým člověkem ve vašem životě a čím se získal váš obdiv? Právě o tom si dnes povídáme v Noční lince Českého rozhlasu. Tak volejte 731 800 900.

0: Máme 13 minut po 23. hodině. Dnes večer hledáme hrdiny všedního dne. Lidi, kteří možná nestojí v záři reflektorů, ale pro druhé znamenají opravdu mnoho. Koho byste ocenili vy a za co byste podle vás měli tomu druhému dát pomyslnou medaili? Na to se ptáme i paní Lidky, která volá z Rakové. Zdravíme.
1: Já vás taky všechny, Jaruško, zdravím. A hlavně zdravím všechny nespavce. Jak slyším, tak je i u nás v republice hodně. No a chtěla bych poděkovat hlavně mému tatínkovi, který už je 38 let po smrti, bohužel. A on dělal jako práci, která je, jak se říká, neocenitelná. On byl sanitář. Celý život byl sanitkou. A zachraňoval vždycky životy. A vždycky nám říkával, děvčata, dneska nemáme doktory, dneska máme údržbáře. A po jedné stránce měl pravdu, protože když dostal on třetí infarkt, první přechodil, o tom ani nevěděl. Ten druhý, to byl v nemocnici, no a když dostal ten třetí, tak to byl doma a maminka nečekala na nic a volala pohotovost. A byl tam nějaký pan doktor Pekář, na kterého tatínek prostě neměl pro něho jméno. To byl nejhorší doktor. No a ten jak na podporu měl službu. Tak ten přijel a seděl a čekal. Maminka říká, pane doktore, proboha, dělejte něco. Ty ten chlap vám umírá před očima. A on nehnul brvou, jak se říká. On prostě seděl a čekal, až umře. Jenom mi řekl, toho bychom nedovezli ani do nemocnice, jo. Takže kdyby mu přišel nějakou věci na posílení toho srdíčka, tak věřím tomu, že ten tatínek by možná ještě žil, že by se jednožil vyzal. On by měl víc jak 100. No, takže ho nechal. A právě o toto bolení víc, že když si člověk uvědomí, kolik lidí on zachránil a když mu mělo být pomoženo, tak prostě pro něho nehnulý prsten. Tak to by byl jeden velký dík, to medaile zlato. A potom bych chtěla já osobně poděkovat všem lékařům tady v té oční klinice ve Zlíně, kteří mě operovali, tam se operují jenom oči. No a vlastně nemusím nosit děti brýle. Už já jsem nosila celý život dioptrické brýle, protože jsem byla tu pozraka. To jsem měla po tatínkovi. Takže díky tomu, že po té operaci už nepotřebuju ten do smrti brýle, tak za to jim velký dík. No, zachránili a operovali hrozně moc lidí a známí, jak byl Maťa, jo, Eva Pilarová, no prostě hodně známých osobností a je to vyhlášená klinika, protože říkám, jsou tam aj případy, že operovali 106-letou pacientku, to byla nejstarší pacientka a ta se dožila 110 let. No, takže tím bych chtěla hrozně moc poděkovat, protože oči, to je to nejcennější, co člověk má, jenomže kolikrát si toho začne vážit, až o ten zrak přijde. Takže oni díky tomu, že operují lidi, vrací vlastně některým lidem zrak. Opravdu operovali tam aj slepé lidi, kteří díky té operaci zase prohlédli. Tak opravdu velký dík za to, co dělají vůbec lékaři u nás. Jsou takové kapacity, že zachraňují lepší životy.
0: Ludmilko, tak to je hezké, že vedle tatínka myslíte i na ostatní lékaře. z oční kliniky, tady třeba ze Zlína konkrétně. No často si až ve chvíli, kdy sami potřebujeme pomoc, naplno uvědomíme, jak moc může znamenat nejenom odbornost těch lékařů, ale i obyčejná lidskost, trpělivost a vlídné slovo, což je pro vás vlastně takový velký paradox, protože k vám domů zrovna, když bylo potřeba, přijel lékař, s jehož přístupem jste spokojená nebyla. No, tak...
1: No, tak ne, o to mi zbolelo, víte, že si ten
0: Ludmilko, můžu se zeptat, kolik měl tatínek let?
1: Když umřel, no byl mladý, bohužel, 62.
0: Povídal vám často příběhy ze sanitky?
1: No, tak to ani ne, to jenom nám vykládal, co on zažil za Balty. On vzali vlastně, on se narodil v 25. roce, takže když měl 14, tak ho vzali jako Němci do příkladu koncentráku a prožil tam 3 roky a nějaký měsíc. Tak nám vykládal, co zažil, když utíkali na konci války. Jak je bombardovali Osvětím, tak toho využil s kamarádem a dali se na útěk. Toho kamaráda bohužel zastřelili, ale on se dostal až do Brna a tam žila sestra jeho maminky, mamina teta, no a ta ho, jak se říká, postavila o nohy.
0: Ludmilko, kéž by byla příležitost, abyste nám tady tento příběh řekla celý. Určitě to nějak napasujeme na nějaké téma. Já vám děkuju, že jste teď se námi vysílala noční linku. Přeju vám krásnou noc, krásný nový den a poslouchejte Český rozhlas.
1: Já vám přeju hodně zdraví, hlavně to zdraví. To je to nejcennější, co člověk má a co si nikde nekoupíte.
0: I vám.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: jsou největšími hrdiny ti, o kterých se nikde nepíše? Kdo ve vašem okolí dělá něco dobrého, důležitého nebo obdivuhodného a zasloužil by si veřejné poděkování? Na to se teď ptáme paní Petry, která volá od Kladna. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince.
1: Dobrý večer. Tak já bych ocenění dala panu docentu Janu Starému z pražského Motola, který na klinice dětské hematologie zachraňuje dětské životy. A jeho kolegovi Janu Komorskovi.
0: A budete sdílnější, že byste řekla, jakou s tím máte zkušenost, jestli pomohlo vám nebo někomu blízkému?
1: Mě léčili jako dítě z dětské leukemie.
0: Aha, takže děkujete za to, že vám po letech zachránili život, rozumíme tomu dobře?
1: Určitě.
0: Kolik je to let?
1: No, 41.
0: Odvedli asi výbornou práci, pokud se nadále těšíte pevnému zdraví, tak to je opravdu velmi důležité poděkování, které má obrovskou váhu. Když si člověk může po letech říct, tito lékaři mi zachránili život, tak zatím je opravdu velmi silný příběh. A vzpomínáte si, co pro vás tehdy bylo na jejich přístupu nejdůležitější a uvědomovala jste si to už tenkrát, jak vlastně vzácné to byly chvilky a okamžiky? Vy jste byla ještě jako dítě, tak dokázala jste to vlastně jako vnímat?
1: No,
0: tu odbornost,
1: já jsem to moc nevnímala, jako, že je to zachraňování, ale bylo to tak, no.
0: No, to si právě myslím, že až časem to pak vyhodnotíte, až vlastně dospíváte. A navštěvujete je někdy, nebo byla jste za nimi ještě po letech?
1: No, byla jsem za nima asi před 2 rokama. A teďko v úterý se tam asi možná za nima zastavím.
0: Mhm. Takže jsou tam ještě i ti lékaři, kteří tam byli tehdy?
1: Ano, jsou.
0: To je opravdu nádherné a věřím, že je to musí velmi potěšit, když se setkají s někým, koho kdysi léčili, tak myslím si, že ta nostalgie musí být hodně silná. A je to důležité za mě jim to třeba takto chodit, předkládat, jak moc důležití jsou a jak odvedli dobrou práci. To jste dobrá. Já znám ve svém okolí takové, kteří se pak té nemocnici vyhýbají celý život a vy naopak do ní vstupujete. To chce na druhou stranu i odvahu,
1: no,
0: protože se vybavují vzpomínky. No, já
1: jedu úterý na kontrolu na hematologii, takže domů to, takže se to
0: zastavím, no. Dobře. Děkuju, paní Petro, za to sdílení. Děkuju za váš telefonát. Přeji vám i nadále pevné zdraví a děkujte. Děkujte lékařům, když to půjde. Ať se daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka patří lidem, kteří pomáhají, pečují, podporují a často to dělají úplně samozřejmě. Komu byste dnes chtěli říct jedno velké děkuji? Volejte noční linku Českého rozhlasu.

0: nemusí zachraňovat životy ani dělat velká gesta, aby si zasloužili uznání. Kdo je vaším obyčejným nebo neobyčejným hrdinou, jak chcete, pojmenujte si to dle libosti. Volá nám pan Jarek od Kyjova, zdravíme vás.
1: Zdravím taky. Moji jsou hlavně rodiče. To můžu říct, ty pro mě udělali všecko. A ohledně těch doktorů, co tam všichni rozebírají, tak ohledně, já mám na sobě minimálně 100 stehů. Jo? A od Kyjovské nemocnice až po fakultní nemocnici neurochirurgii, prostě to hrozně moc. Pan doktor Sova, co je na neurochirurgii, úplně super. Tomu můžu poděkovat za život. A jinak nevím, jestli co k tomu mám dodat, protože tady ti doktoři, všichni, co pro nás všechno dělají, ty zaslouží prostě gratulaci za to, že nás zachraňují a dělají všechno, co můžou.
0: Jardo, tak to už zní, že jste měl v životě opravdu hodně příležitostí poznat práci lékařů zblízka. 100 stahů, rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano.
0: Tak to je pořádná bilance, takže vedle rodičů patří vaše velké poděkování i všem zdravotníkům, kteří vás za ta léta teda nějak, jestli dovolíte, když to tak řeknu, dávali zase dohromady. Můžeme se zeptat, co vás potkalo?
1: Co mě potkalo? Tak poslední, co jsem teda jel sanitkou, já nevím, proč je to potkává, tak jsme byli s klukama, se synem a s jeho kamarádem, oni jsou stejně staří, tak večer jsem nešel zkontrolovat, byli jsme na rybách a pichla mě africká vosa. A můj syn, on se mě, na mě dívá, tati, v pořádku? Říkám, no jo, v pořádku. Pak se na mě dívá, tati, ale ty nějak opadáš. A už jsem nemohl mluvit, dýchat, nic. Tak vzal si telefon, přebrala si to, padí tohle, to jako do noce na telefonu. A pak mě museli dotáhnout kluci oba dva k sanitce. A pak mě chtěli ještě i vrtulníkem táhnout z Kyjova do Brna. A říkám, já už jsem byl v klidu, že do mě narvali do víco všecko, já nevím. Kluky odvezli babičce, ty si aspoň užili sanitku, já jsem dostal adrenalin, takže toho bylo dost. A jinak to je poslední takový zážitek. Jinak operaci mám záda dvakrát, třikrát po třetí, no to je jedno. Ale chodím, kvůli tomu jsou rád za tu neurochirurgii v Brně, to je pan doktor Sova, to prostě je člověk, který mě zachrání ve smyslu, že chodím, jinak mě řekl, že chodit nebudu. A chodím. Hmm. Takže já tomuto člověkovi, jak klukům, co mě pomohli tehdy z těch ryb, oni byli zase vděční, že byli na rybách, ale zase všechno jsme tam nechali, všechno tam zůstalo, kola, protože jsme byli na kolách, všechno tam zůstalo, jenom mě kluci odvedli do sanitky, odvedli se sanitkou k babičce a já jsem prostě skončil na tento, na úvěrní, no, takže.
0: No myslíte si, Jardo, že po právě takových těžkých zkušenostech se člověk víc váží obyčejných věcí a že to dokáží vnímat i ty mladší generace, třeba právě ten váš syn?
1: No a i Vojta, oni oba dva, prostě oni jsou stejně staří, to jsou prostě, jeden je Pražák, jeden je Moravák. Takže tady od Kyjova, druhý je z Prahy. Takže to je taková jako kombinace, ale jinak jako dnešní doba je o tom, že vlastně ti dva se prostě přes internet a tohle to pořád bavíjou. A já tohle to říkám, vidíte, no už jsem řekl teda syna, jo, říkám, ty se s Vojtou už bavíš skoro hodinu, aj dvě. A oni se takhle po internetu baví, jestli to si říkám, už to ne. Jo, ale jako jinak, jak říkám, oba dva jsou takhle solidní, že normálně opravdu hned si uvědomili, že mě mají pomoc, takže ti dva, plus pan doktor, jo, a jinak tady doktoři z Kyjova, někdo je pomlouvá, ale já si na ně nemůžu vůbec nic říct.
0: No vidíte, tak syn je pořád na telefonu s kamarádem, buďte rád.

0: rodiče tam bez. Jo, tati, jedu, ale potřebuji omluvenku. Říkám, no tak ano, tak dostaneš omluvenku na pátek a jdem na veletr. Jo, jedu. Takže za ty lidi, co to tam dělali a všechno tam byli úplně perfektní, takže tady ty organizátoři prostě jsou úplně někde jinde. To je prostě, je to jejich práce, to je jasné. Takže my jsme tam, třeba já jsem tam seděl skoro hodinu a čekal jsem, než on tam vyleze, protože on už má, no ještě není plnoletý, v žádném případě ani 15 nemá, ale říkám, dobře, rozdělíme se a ty si běž kam chceš, já jdu kam chci, telefon máš ty, já a tohle. Takže tam jde o tu důvěru aj ohledně toho, že vlastně už mu důvěřuju, že prostě dostane nějakou korunu, kdyby náhodou tohle to zavolá, tak jo, je to o té důvěře, tak bych to řekl. Tak jak já důvěřuju doktorovi, tak doktor musí zase důvěřovat mě a je to úplně já synovi, mamce, taťkovi, dědovi. Jako je to o důvěře.
1: To jste řekl hezky. Víte, já vám to určitě schvaluju, že si neobčas vezmete ze školy. Můj syn mě včera přemluvil, aby nešel do školy a víte, kam jel? Ze Zlína do Králík na nějaký kopec. Se s kamarádem tady zbalili a ráno ve 3 hodiny jeli vlakem někam prostě... Vlastně ani nevím, kde přesně tam zakotvili, protože se vrátil pozdě v noci a jsme se ještě neviděli. Ale není. Právě, že není. Tak je jako asi ten váš. Tak děkuju za milé povídání. Omlouvám se teda, že jsem do toho vstoupila i s svou připomínkou. A uslyšíme se zase příště. Jardo, co říkáte? Telefon uložte, jsme tady. Ano?
0: Ano, ano, jenom drobnost. My zítra jdeme pro už jeho 3. občanku, jenže pořád nemá 15, tak musím říct rodný líst ještě.
1: Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Někdy stačí laskavost, trpělivost, obětavost nebo roky poctivé práce, aby se člověk stal pro druhé výjimečným. Kdo takový je ve vašem okolí? Volejte noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 a pojďte mi říct o vašem hrdinovi všedního dne.

0: 3 hodin 44 minut. Hrdinové nemusí nosit uniformu ani mít medaily na hrudi. Přesto je považujeme za hrdiny. Proč? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Josef je s námi ze Šlapanic, telefonuje, vítejte a povídejte.
1: No, Josef, jako, no, můžu to hovořit, jo? Tak zdravím všechny posluchače i vás. A já mám takovou hodně dávnou vzpomínku. Byl to rok 1942. V Ostravě viděl jsem, mě bylo 4 roky, vlastně 5, pardon, když se ozvalo, na jedno hráli jsme si dneska jako na dvoře, a když se ozvalo na jedno křičení, a se dívám, co je, no a on, bratr z prvního poschodí, vysel za Rímsku, držel se, a protože neměl nic pod nohama, tak křičel, no, tak říkám, vděk velký, patří 15-leté Jarce Šostové, která, když to viděla, se rozběhla a on se bratr zrovna pustil, tak ho chytla do náruče. No tak si odřela trochu koleno a říkám, tak za tu záchranu mého bratra si dovolím, ale už je to dávno a byl jsem za to velice vděčný a rodiče nevěděli, co by jako smysli. Oni totiž nebyli doma, byli na hřbitově a bratr byl rok a půl mu bylo u okna, bylo otevřené a v postýlce spal, když odcházeli, no, napadlo prostě za náma jít. Tak to je ten příběh, že jsem vděčný velice docela normální 15-leté dívce.
0: Neuvěřitelný příběh a opravdu hrdinský čin. Ta dívka musela zareagovat během vteřiny.
1: No to a taky běžela, říkám, jenom uviděla, běžela akorát, co došlo. A novináři tenkrát z domu z 3. poschodí, ten dům někdy třetí poschodí neměl, měl 2 poschodí a jestli byste někdo chtěl v anále, když si dali, už nestojí. Bylo to Ostrava Maránské hory, Opavská 129.
0: A víte, kdo ta dívka byla? Zůstali jste potom nějak v kontaktu?
1: No, byli jsme, ale říkám, naši se potom, nebo když se otec podruhý oženil, tak jsme se přestěhovali do Vítkovic, kde jako jsme ještě po válce opravovali dům poškozený s bombardováním, kde dokola spadlo celkem 5 bomb a říkám ještě v 70. roce jsem já platil 25 000 dluh za otce. On totiž tenkrát byl poválečen bezúročná půjčka a když pan soudr Gottwald nastoupil, tak to všechno zúročil a nevím, jestli to bylo 4 nebo 6% se tenkrát na to dával, takže tak to jako dopadlo. Takže to je můj životní jako příběh
0: k dnešnímu tématu. Já vám za něj moc děkuju, Josefe. Přeju krásný noční čas. Poslouchejte i dál noční linku.
1: No, poslouchám vás každý večer a když mám k tomu něco, tak volám, ale to trvá dobře. To dlouho.
0: Ale dočkal jste se. Tak děkuju za tento silný příběh. Vám ostatním připomínám, že v dnešní noční lince Českého rozhlasu mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kterým bychom chtěli poděkovat. O lidech, které obdivujeme nebo kteří v našem životě udělali něco, na co se prostě nezapomíná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Mluvíme o hrdinech všedního dne, o lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily, ale přesto si naše poděkování rozhodně zaslouží. Pan Láďa je s námi, volá z Kanady. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, půlnoční všem vám v krásné zemi. Děkuji moc, že jsem se dovolal. Takže začít mluvit nějak o hrdinství nebo tak nějak. Já myslím, že všichni dobří lidé v životě udělali nějaký hrdinský čin nebo záslužný, co jako pomůže druhým. Ano. Takže já bych mohl říct náš případ. Jsme tam?
0: Ano.
1: Ano, takže v roce 80. roku v srpnu jsme se vystěhovali z Prahy, jsme odletěli do Kanady Lethbridge, blízko Calgary, 300 kilometrů od Calgary. Teď žijeme, teda já s mojím synem, ten vedle já tady v horách, kousek dál od Lethbridge. No ale to je jedno. Ale chci vám říct, co se nám stalo. Za pár dnů pobytu, tak jsme šli po dlouhé ulici se seznámit s tím městečkem, jo, Lethbridgem. A teď byli jsme manželka, já a tři kluci, nejstarší měl 10, jo. A teď vidíme auto naložené, a tři chlapy tam byli. A zastavilo to auto tak před náma a šla holka, 13, 14 roku, tak nějak, také děvčátko. A teď otevřeli se dveře, ruka, a teď ji tam tahli dovnitř, jo. Jenomže jí se podařilo, já nevím jakým způsobem, se vytrhnout, jo, a vyskočil na chodník a my už jsme byli úplně na blízku. Já říkám, co se, tak jsem zařval, jo, a ta holka hned jako běžela k nám. No oni zavřeli dveře a odjeli, jo. Tím směrem, jak my jsme šli, takže v našem směru. Byla to dlouhá strita a zahli kousek, ale zastavili. Ale bylo je pořád vidět. No, tak děvče bylo vyplašené, protože říkala, že jí sledovali nějaký čas. No, ale tak se to všechno dobře dopadlo, jenomže nejhorší na tom bylo to, že ty v tom autě, jo, objeli to nějak a najednou se objevili zase za náma, takže nás předjeli. Vůbec jsme si nemohli zapamatovat číslo. Bylo to nějak jak kdyby zamatované, nebo tak nějak, nebo prostě nebylo to možné. No a tak ale potom odjeli. No ale jak říkám, nebyli jsme schopni zapamatovat si to číslo. Byla to Fordka tmavozelené barvy, docela velká, starší model, a takže to byl ten případ. No ale tak to bylo, no bylo to. Potom nám lidi říkali, rodina, co jako se nás ujali, jsme tam přijeli. Jako navíc nás jako rozrušovalo takové, lidi říkali, hi. Já říkám mojí ženě, ježiš, tady se hajluje, nebo co to je? Jenom, že ta pár jsme se dověděli, že to je jako ahoj, haj, jo? Jsme tam?
0: Ano.
1: Slyšíme se? No, takže to byl ten případ, no, ale jinak bylo všelijakých případů takových, no, jistě profesionály, doktoři, čest doktorům, já si myslím, že to je vedle učitelů, že to jsou nejdůležitější obory nebo funkce, co tyto lidé dělají. Takže opravdu chvála dobrým doktorům. Ano, takže abych mohl něco říct na závěr, tak bych chtěl říct, aby byl mír na světě. A v těchto dnech, týdnech, a jde to pořád, se opravdu se rozhoduje o zániku fašistických ideí a mír na celém světě, aby se stal pro nás, pro vše. Děkuji moc.
0: My vám taky děkujeme, Láďo. Tak dneska jste měl krásný monolog, ale bylo to přímo k věci a to my si vždycky moc ceníme. Tak se opatrujte a zase někdy. Český rozhlas Noční linka dnes patří lidem, kteří jsou pro nás důležití často úplně nenápadně. Koho byste ocenili vy? A komu byste chtěli dnes říct obyčejné, ale důležité děkuji?

0: Noční linka.
1: Krásnou noc, začíná druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu. A já vás opět zdravím ze zlínského studia. Dnes mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily ani velké veřejné poděkování, ale přesto pro někoho udělali něco opravdu důležitého. Ve vašich telefonátech už zazněli rodiče, lékaři, zdravotníci i lidé, kteří v rozhodující chvíli dokázali pomoci a možná někomu zachránili život. A právě na vaše další příběhy se těším i v této hodině, tak zavolejte, komu byste chtěli poděkovat vy. Koho ve svém životě obdivujete, kdo vám pomohl, podržel vás nebo udělal něco, na co se prostě nezapomíná. Volat můžete na 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Barboříková, tak ještě jednou nádhernou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a naše dnešní téma je vlastně velmi prosté. Komu byste chtěli poděkovat? Kdo ve vašem životě udělal něco, na co nezapomenete? Volá nám paní Vlaďka, která volá ze Zlínska.
1: Ano, děkuji moc. Já bych chtěla jenom říct, že jsou i lidé, kteří mají psíkyka, než terapii dělají s nima. A dělá to i moje dcera, která se tomu velice věnuje. A myslím si, že ti připomáhají hodně tady těm lidem postiženým po mrtvičkách a chodí s ním do školky k postiženým dětem, do domova důchodců a hodně se tomu věnuje. A myslím si, že tady tito lidé by mohli taky, nebo ti psíci hlavně, dostat nějakou tu medaili. Mají ty záslužné. Je to velice záslužné.
0: To je originální poděkování. Lidem, kteří se věnují kanisterapii, určitě často přináší klid, blízkost, radost tam, kde je nejvíce potřeba. A ti čtyřnozí parťáci na tom mají, ano, samozřejmě tu největší zásluhu.
1: Ano, ano. A oni chodí dvě, teďka má ta druhá fenečka miminka 4, takže má práce až nad hlavu, takže chodí jenom dcera. A říkám, když přijde k nám, tak zapomeneme s manželem na všechny starosti a ten pes, když se na vás podívá těma očima, tak prostě ten člověk roztaje. Že my milujeme toho psa. Už je to třetí pes, kterého má, ale toto je opravdu záslužná práce té dcery a toho psa.
0: Vlaďko, řekněte, jak se k tomu vaše dcera dostala? Co jí u téhle práce drží?
1: No, ona milovala psy od jak živá. Napřed měla Yorkshire, kterého potom musela, se vdala a odstěhovala se do Pršného, ale psa si nevzala, pes zůstal nám a vždycky k tomu měla nějaký takový sklon. Pak měla jednoho psa, ale zase studovala, takže neměla tolik, dvě děti malé, takže neměla tolik času se tomu věnovat. Dneska už jsou děti velké, takže se věnuje tady tomuto a hrozně mu to naplňuje. Už byla i v rádii, v televizi byla s tou Lotkou, takže hodně si ji žádají, když přijde do nemocnice, tak se otvírají dveře a pojďte za náma a pojďte za náma a tady jste ještě nebyla, takže víš, že ten pes je s dcerou hodně vytížený.
0: Říkáte, že má svého třetího parťáka, psího,
1: třetího.
0: Řekněte,
1: ano.
0: Vlaďko, jak dlouho trvá takový výcvik?
1: No, tak Lotinka má vlastně pozicku, by měla 4 roky a myslím, že ty 2 roky už se tomu věnuje a naplno. Hodně se tomu věnuje, no.
0: Já jsem právě slyšela, že tam ta příprava je velmi dlouhá, velmi náročná.
1: Je.
0: Chce to hodně trpělivosti a to asi vaše dcera má.
1: To má, ano. Někdy na úkor rodiny, ale prostě ten bez ji drží. Hodně se jí věnuje. No, dneska jsem říkala, přijď za mnou, nemám jim, jedeme do Otrokovic, do školky. Takže už zas nemá na nás čas. Ale věřím, že myslí na nás a pomáhá nám velice, takže...
0: A pomáhá také ostatním, tak to straně určitě hrdí. Děkuju za zavolání a připomenutí, jak moc je ta kanisterapie důležitá a že jsou důležité také ti, kteří se jí věnují. Dceři teda přejeme, ať jí tato krásná práce přináší dál tolik smyslu a radosti, kolik ona se svým čtyřnohým parťákem rozdává druhým. Ať se vám daří, Vladě.
1: Ano, děkuju moc. moc krát, mějte se hezky, paní Bartošiková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka je o lidech, kteří možná sami sebe za hrdiny vůbec nepovažují. Přesto jsou pro někoho oporou, pomocí nebo dokonce záchranou. Volejte noční linku.

0: Český rozhlas a Noční linka dnes dávají prostor vašim poděkováním. Komu byste připnuli pomyslnou medaili na hruď a za co? Na to bude odpovídat paní Eva, která volá od Ústí. Zdravíme vás.
1: Já také zdravím všechny posluchače. Já bych ráda poděkovala všem sestřičkám, který provádějí domácí péči, rehabilitačním, který prostě chodí cvičit zdravotně postižení lidé, kteří nemůžou docházet na rehabilitaci. A pečovatelským službám bych chtěla poděkovat.
0: Ano, to je určitě na místě. Těch milých sestřiček je celá řada. Já mám to štěstí, že jich mám hned několik ve své blízkosti. Dokonce mám asi největší kamarádka, dělá tady tuto práci, tady teda ve Zlínském kraji. A má velmi ráda všechny svoje klienty, vždycky povídá historky o tom, jak ji oni povídají a vzpomínají. Tak já si vždycky říkám, že děláme stejnou práci, že vy vzpomínáte mě večer a jí zase dopoledne. Je to práce, která bývá taková nenápadná, ale pro mnohé nemocné i jejich rodiny má velký význam. Ano.
1: Ano.
0: A když to člověk opravdu dělá s tou laskavostí a s tou péčí od srdce, tak ten rozměr je opravdu velmi velký. No.
1: No.
0: Vy s tím tedy máte osobní zkušenost?
1: Mám dobrou zkušenost, takže...
0: Sama se sebou nebo někdo pečoval o vašeho blízkého?
1: Ne, o mě pečovali. Já jsem na vozíku a dochází ke ti domácí péče dvakrát v týdnu a cvičí se mnou.
0: Je tak nějaké gesto, nějaká věta, která vám od nějaké sestry zůstala v paměti?
1: Tak to ne, my si řekneme, co se ten den dělo a tak a jak jde život. Ale nějakou větu, jakou paměti, jakou takovou nemám.
0: Ano.
1: Bohužel.
0: Ano,
1: ale sestřička milá a dokonce ke mně docházel i pan bratr jako, jo, cvičitel mladýho a pak odešel do Vinohradské nemocnice pracovat. Takže jako takhle, no. Tak jsou to nenápadní lidé a nikdo jim nějak nepoděkoval, tak bych to chtěla napravit.
0: A co podle vás dělá člověka skutečně dobrým člověkem, myslím, v této zdravotnické práci? Co je pro vás nejdůležitější, když k vám přijde ten pečovatel, pečovatelka, sestra nebo zdravotní bratr?
1: No, že si popovídáme to taky, no a že mě pocvičí s tou nohou a že se člověk necítí tak sám a že jako to nevzdávají ty lidi, jo, i když ta naděje u nás těch vozečkářů někdy je malá. Já jsem byla na operaci endoprotézy a nepovedlo se to, tak jsem na vozíku, tak mě dodávají takovou jakoby energii.
0: No, na to jsem právě chtěla poukázat a doufala jsem, že to řeknete, že ten rozměr je velmi široký. Na té domácí péči je možná tak cenné, kromě toho ošetření, i ten obyčejný lidský kontakt, protože pro člověka, který je často sám doma, tak může mít těch pár minut rozhovoru skoro stejnou cenu jako samotná zdravotní péče.
1: To jsem měla na mysli. Ale řekla jste to za mě moc hezky, děkuju.
0: Já děkuju vám, že jste zavolala a že jste na ty sestry, které pečují v domácí péči, poukázala. Jestli nás teď nějaká poslouchá, tak je zdravíme a vím to, řekněte, jak vám příště přijdou, že jste jim nechala zahrát, ano?
1: Ano, ano,
0: naslyšenou.
1: Děkuji, dobrou noc.
0: A bude jim hrát a zpívat Marcela Holanová a to písničku Ráno. Ráno, ale ještě tak docela nemáme, za 2 minuty půl jedné. Jarka Barboříková přeje nádhernou noc a těším se na vás v Noční lince Českého rozhlasu.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes připomínáme, že hrdinství nemusí být velké gesto. Někdy je to každodenní péče, poctivá práce, pomoc druhým nebo schopnost být ve správnou chvíli na blízku. Je s námi paní Eva, která se s námi bude povídat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý den. Už můžu mluvit?
0: Ano, jsme v éteru.
1: Stalo se to asi před 20 lety. Čekala jsem na autobusové zastávce v naší vesnici. A byla jsem tak víc uvnitř té zastávky, té budky. Šla holčička, asi taková 10letá ze školy, a v tom jelo takové černé auto, taková limuzína, zastavilo těsně vedle té holčičky, otevřely se dveře a já jsem z toho vnitřka té zastávky viděla, že tam sedí plno chlapů. A oni otevřeli dveře a ten jeden natahoval ruku na ní a říká, pojď, my tě svezeme. Ona úplně taková strnula, já jsem v tom vyběhla na tu silnici a říkám, nikam nepojede. A oni viděli, že někdo jako se jí zastal, honem zavřeli dveře a jeli směrem na Třanovice. To je obec tam hned vedle Hnojníku. Tak jsem šla, ta holčička byla strašně ráda tomu, a šla jsem na policii, ta policie hned pár metrů, přijdu tam a že jim to oznámím a řeknu, nevím, jaké číslo auta to bylo, ale byli tam chlapi, jeli směrem na Třanovice. Jenom, bohužel, tam byl jenom vrátny a on říká, jejda, oni měli nějakou vážnou věc a odjeli úplně někde do jiné vesnice, ta policie. Takže, jako, no nic, ale aspoň byla zachráněna ta holčička. Oni ji chtěli vtáhnout do toho auta. Tak to jako je všechno, no.
0: To je teda situace. To jste musela zareagovat opravdu okamžitě. Musela jste si všimnout, že je něco špatně, zasáhnout, nebát se, to teda klobouk dolů.
1: No, takže, ale že jsem to jako zaslechla a viděla, jak úplně tam již bylo plno těch chlapů sedělo, to bylo velké takové auto, černá limuzína, jo. No a oni těsně vedle ní, že no já nevím, jak by to dopadlo, poněvadž to bylo také děvčatko, ono úplně zůstalo stát strnule, že no.
0: A řekněte, takže, jak to potom pokračovalo na policii, jste teda
1: nevím,
0: nepochodila,
1: nevím, nic, nevím.
0: Tak dál jste teda holčičku odvezla domů, odvedla?
1: Ne, ona šla potom pěšky, tak asi musela bydlet nedaleko někde, nevím, bo já jsem ji neznala, tu holčičku šla jako ze školy zrovna, no. A nevím, jak to dopadlo dál, jenom byla jsem ráda, že byla zachráněna, že ji nestáhli do toho auta, no, Takže to by bylo jako všechno. A Evi, udělám zase prostor volný pro další.
0: Já se vás ještě zeptám, byl v tu chvíli na zastávce ještě někdo další?
1: Ne. Já jsem čekala zrovna na autobus přijezd, no a to byla taková zastávka, taková budka, já jsem byla tam tak dál uvnitř, oni mě neviděli tam, jo, ale já jsem je, jak zastavil, tak jsem je viděla v tom moment, no tak jsem vyběhla, bo viděla jsem, bude zlé. Že a ona úplně zůstala celá tvrdá na té cestě, že se lekla jako. A on už natahoval ruku z toho auta, no ale v tom jsem to jako vyskočila, vyběhla ven a říkám, nikam nepojede. No a oni odjeli směrem tam na obec Třanovice. No.
0: Evi, tak ta pomyslná medaile patří vám. Všimnout si, že je dítě v nebezpečí, nezůstat stranou a opravdu zasáhnout, to chce odvahu, všímavost a velkou pohotovost.
1: No, takže to by bylo všechno a
0: děkujeme.
1: Mohu volat další, jako
0: opatrujte se. Těším se na další příběhy, kež by měly takovou sílu a takovou váhu, jako ten váš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je s námi paní Broňka. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Chtěla bych tímto poděkovat všem kanisterapeutickým pracovníkům, kteří se tomu věnují. Moc velké a pomyslné díky a velkou zlatou medaili všem, kteří se tomu věnují. Mám svou kamarádku, která také ke mně přijede a navštěvuje také domovy důchodců, domovy, kde jsou postižené děti, kde nemocnice a pomáhá, kde může. Této práci se už věnuje 25 let a každé dva roky, musí dělat s tímto pejskem kanisteropoutickým zkoušky, aby mohla tu práci vykonávat. Velice se toho vážím, má už třetího pejska a pořád se tomu věnuje i při svém vysokém věku.
0: No, Broňko, to je krásné poděkování všem, kteří se kanisterapii věnují, dnes už po druhé dokonce. Přinášejí lidem nejenom ten kontakt se zvířetem, ale často i uklidnění, motivaci, ten pocit blízkosti, který je v té těžké chvíli nesmírně důležitý a vlastně léčivý. Myslíte si, že lidé dostatečně vědí, co všechno kanisterapie může přinést?
1: Ne. S tím nepřijdou do styku, tak tomu nemůžou věřit. A není to prokazatelné, že pomáhají tím, když zvířátko přijde k nějakému nemocnému.
0: A co podle vás tedy zvíře dokáže dát člověku, co někdy člověk člověku dát neumí? Jak byste to popsala těm, kteří se to neumí představit?
1: No, to zvířátko bývá k takovým nemocným lidem velmi, velmi takové přilnavé. Nechat se pohladit nebo vás odlízne a vždycky čeká na nějakou dobrotku, kterou mu podáte. Buď jsou to piškotky, nebo jsou to kousky sýru, nebo nějaké pomůcky pro ty zvířatka. A tím také hrozně moc pomáhají takovým nemocným a postiženým lidem.
0: Tak děkuju vám, Broňko, že jste na tyto nenápadné hrdiny dnešního večera myslela. Přeji hezkou noc a všem, kteří se kanisterapii věnují, posíláme z noční linky velké poděkování. Má to smysl.
1: Ano, děkuji vám moc a také přeji všem takovým pracovníkům, kteří se tomu věnují.

0: noi louherokki abin touche pitersiero a pratsa s tem zvieratki také. Děkuji vám a dobrou noc.
1: I vám. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a dnešní téma je o vděčnosti. O lidech, jejichž dobro, práce nebo odvaha by neměly zůstat bez povšimnutí.

0: Minuta po 3:15. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří lidem, kteří se někde objeví v našem životě jenom na chvíli, ale zůstanou v něm napořád. Komu byste dnes chtěli poděkovat? Volejte noční linku, stejně jako to teď udělal.
1: Dobrý večer.
0: Pane Robert z Olomouce, vítejte a povídejte.
1: Jo, děkuju. Takže já bych chtěl poděkovat především pánu Ježíši, protože nám všem dává naději na věčný život po té, co odejdem ze světa. A to je obrovská naděje, protože můžu vidět svoji ženu, která už na světě není. Takže to je jedna věc. I vy máte tu možnost, když uvěříte opravdu, tak uvidíte tu cestu správnou. No a teďka z lidí, co už nesou, tak bych chtěl poděkovat svému dědovi, který ho má moc rád. On už taky není. Protože nebyt něho, tak bych nevěděl, jak je to mě tato, když rodiče se rozešli a se mnou s brácho se nebavili, jestli můžu a nemůžu. Odpustil jsem jim to, ale byla to dlouhá cesta, než jsem to dokázal. Pak paní Rejksenové, protože taky mě hodně pomohla, taky nežije. No a počkejte, teď přemýšlím trošku. Tak bych chtěl ještě poděkovat babičce, protože to bylo hezky, když mě vzala na klínu a bylo dobře, prostě já jsem potřeboval vzít na klínu takové ten, no prostě to, co mě nedali rodiče, no a mé ženě, která nežije, ta byla úžasná, já jsem vždycky spával v náruči, jak malý děcko, strašně jsem to potřeboval a tak jsme se střídali, ona to taky neměla v dětství lehky, takže když potřeboval má žena pohladit, tak jsem ho pohladil a když jsem potřeboval, tak zase pohladila na mě, takže. Klidně se mě ptáte, jestli chcete něco vědět.
0: No, možná mi řekněte, jestli si myslíte, že vy jste byl někde pro někoho hrdinou.
1: Těžko říct.
0: To je možná správná odpověď, taková pokorná, ale přece jenom dejme skromnost stranou. Řekl vám někdo někde, že jste pro něho třeba vzorem, že jste mu opravdu výrazně pomohl v životě?
1: No tak syn mě řekl, tati mám tě ráda, mám syna autistu, Marek je moc prima. A víte, proč je mezi náma hezký vztah?
0: No.
1: No protože Marek, je můj kluk, my spolu trávíme čas, takže skládáme pucle, to je prima, chodíme spolu na bohoslužby, plavat, to je prima. No. Tyčka, máme paní učitelku na plavání, a jeho muže, takže on si našel jak kdyby tetu a strejdu a strašně si se má rozumí. V podstatě pokračuje v tím, když to zkrátím, jo? Že, no, teď nevím, jak bych to přesně řekl, no, ale že prostě, když oni s ním komunikovat, tak já do ničeho neplist a on je má rád, oni mají rádi ho, takže on, protože autista, tak si rozšíří obzory. A přesně žena mě říkala, ty bys mu furt jenom hochu radil, jo, ale potřebuje mít svůj prostor, takže on mě to učil dál, i když moje žena už není. Ne?
0: No vlastně, Roberte, tady patří obdiv také vám, protože každodenní péče o syna s autismem určitě vyžaduje spoustu trpělivosti, síly, času a právě taková dlouhodobá péče je podle mě jednou z těch podob opravdového hrdinství, takže vy jste volal, abyste opěvoval jiné, ale myslím si, že ten obdiv patří také vám. Řekněte mi, kdo vás naučil v životě obětavosti, kdo byl ve vašem okolí, ve vaší rodině opravdu takovou laskavou duší?
1: No tak nejvíc si vážím dědu, jako když mám mluvit o těch, co už teda nejsou, protože víte, co bylo na dědovi hezky, že když jsem byl malej, tak ještě mám bráchu a my jsme vždycky třeba na rampě spravovali auto, sorry. No, já to zkrátím. A děda se strašně smál, protože brácha měl 4 a 5. A no, brácha říkal, teď tam musíš dědo do toho nalít limonádu do toho auta. Já jsem zase říkal, kapotolku jako, jo. A do toho auta se nalivali 3 kapaj, no zkrátím to zase, jo. Zbytečně nepovídám, ale prostě on nám vysvětloval, co je brzdová kapalina, co je jako kapalina do odstřikovačů, jo. Že my jako kluci jsme to viděli jako, já vás rozesměl, ale barevnou limonádu, že to auto se potřebuje prostě něčeho napít, aby to by jezdilo, no. Chápete to, no, tak my jsme tomu nerozuměli, no, tak to jsme mohli vědět, brácha měl 4, já jsem měl 5 let, že. Děda nám to vysvětloval, to na něm bylo hezky, na tým dědovi. No.
0: Dobře, Roberte, chcete něco říci závěrem?
1: Vám chci říct, paní Barbořiková, že vás mám všechny rád, Dýnko, že a vy jste moc úžasná a moc vám chci poděkovat, že jste mě vzala. No. Jako, moc vám děkuju a přeju vám všechno nejlepší. No.
0: I vám,
1: hlavně to zdravičko, abyste tady byla do 100 let, vy jste fakt úžasná.
0: No.
1: Tak to je všechno.
0: Nevím, ale děkuju, tak, takové milé rozloučení jsem nečekala. Děkuju vám všem za otevřenost i za to, co jste nám dnes večer povídali v Noční lince. My se loučíme. Dnešní Noční linka patřila hrdinům všedního dne, tak jsem ráda, že jste volali, psali a připomněli, že hrdinství často nevypadá nějak okázale. Někdy je to péče, trpělivost, pomoc, odvaha, nebo prostě jenom to, že je člověk druhému na blízku. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc a uslyšíme se příští víkend.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Jak jenom popsat dnešního hosta na jevišti našeho rozhlasového divadla? No, asi nejlépe jako originální herečku a zpěvačku, kterou mimo jiné i díky rozhlasu známe taky jinak, než jenom z divadelních prken pražského Semaforu. Dnes tedy hraje a zpívá Jitka Molavcová.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, když se řekne Jitka Molavcová, okamžitě se člověku vybaví Semafor, Žofie Melicharová a taky Jonáš Jiřího Suchého přirozeně. Ale ono je to jinak. To je pouze naše chyba, že si Jitku Molavcovou třeba hned nepřipomeneme jako Dolly Leviovou, její parádní rolí z Hudebního divadla v Karlíně, za kterou právě získala cenu Thálie. A tak dovolíte-li, Jitka Molavcová společně se Sabinou Laurinovou teď zase trochu jinak, než ji známe. V malém rozhlasovém skeči Jiřího Justa. Sebeobrana vdané ženy.

0: paní Horlová
1: a vy budete zřejmě slečna Aneta. Moc mě těší, skutečně, ohromně vám to sluší. To váš vizážista, nebo vy sama, tu náušničku v nose. Ona je to vlastně nánosnička. Toho si nevšímejte, to byl takový humor. Ale posaďte se přece, máte opravdu krásné nohy, už jsem si všimla, jenom bych, nechci vám do toho mluvit, jenom bych si nebrala k těm krásným nohám v minisukénce ty šněrovací bagančata, ale to nevadí. Tak vy jste tedy slečna Aneta.
0: Aneta Hniličková.
1: To jde opravdu moc hezky k sobě. Aneta Hniličková. Rodiče měli zřejmě vkus. Já jsem Andula.
0: Já vím, paní Horlová. Přišla jsem...
1: Vy jste spíš přilétla jako ptáčátko neopeřené, motýlek sotva vykuklený, kocourek v botách. Tak co si dáte? Mají tu výborného jägermajstra, výborného.
0: Minerálku.
1: Ne. Ne, vy trpíte nějakou nemocí? Ve vašem věku už? Teď kolik vám je? 20? 21? Neříkejte, že už máte Alzheimera nebo Parkinsona. Při vašem mládí bych si typla na nejvíc tak na zácpičku. Jägermeister má velmi příznivý vliv na metabolismus. Velmi, velmi. Víte, že na zácpu trpí nejvíc ti, kteří si pěstují zdraví? Chtělo by to pořádnej flám, slečno Hniličková.
0: Mě neurazíte, paní Horlová. Já prostě nepiju alkohol.
1: A to správně děláte. Chcete ještě ve vysokém věku vypadat mladistvě. Pane vrchní, tady pro slečnu minerálku... A mě vavřince. To vám schvaluju, Anetko. Vy se chcete udržovat, abyste si ještě ve zralém věku mohla dovolit mladého zajíčka i vyjetra.
0: Tak snad, abychom přešli k naší věci, paní Horlová.
1: Jsem napjatá.
0: Jak asi tušíte, iniciovala jsem toto setkání, abychom nějakým způsobem vyřešili naše vztahy. Víte jistě, co tím myslím.
1: Myslíte tím určitě váš vztah k mému manželovi?
0: Ano, přesně tak. Čestmír mě požádal, abych se s vámi sešla a abych vás informovala o našem společném stanovisku, že my jsme totiž s Čestou přesvědčeni, že jediným možným a přirozeným způsobem je prostě... Rozvěd.
1: Vidíte tamhle ty dva chlápky, jak sem pořád koukají? Řekla bych, že je to na nás.
0: Paní Horlová, pochopte, že Čestmír k vám už nic necítí. Přece jste to musela pozorovat už delší dobu jako žena. Čestmír má prostě rád mě a já mám ráda jeho. Prostě se máme rádi.
1: Promiňte, co se to říkala? Ten starší mi připadá docela fešák, že jo?
0: Paní Horlová, já chápu, že to pro vás není lehké, ale posloucháte mě?
1: Prosím?
0: Čestmír mě požádal, abych vás požádala.
1: A tak.
0: Abyste nekladla zbytečný odpor, až vás požádá v nejbližších dnech o rozvod.
1: Tak Čestmír vás požádal, abyste mě... Požádala?
0: Ano, přesně tak.
1: Tak tomu říkám chlapský přístup.
0: Pochopte, že vás už nemiluje. Teprve se mnou poznal poprvé v životě skutečnou lásku. Tak proč si zbytečně prodlužovat a znepříjemňovat si život? Vždyť by to bylo pro vás trapné ve vašem věku. Tedy já proti vám osobně nic nemám.
1: Ale... Děkuji vám, děvčátko.
0: Chápejte... Co pak za to můžu, že jsem však do mě tak zamiloval?
1: Jak?
0: Prosím?
1: Jak jste to říkala? Myšák? Pane bože.
0: Promiňte, my si tak říkáme. Já jsem jeho myšička a On je můj myšák.
1: Prostomilé, skutečně půvabné myšičky moje.
0: To víte, zamilovaní. Zamilovaní jsou blázni. Blázni ze štěstí.
1: V tom případě bych vám v zájmu vašeho intelektuálního růstu doporučila tak trochu malér. Malý malér, spíš maléreček.
0: Promiňte, nebudu se už zmiňovat o našich intimnostech. Aspoň ale vidíte, jak to mezi námi je. Čestmír vedle mě úžasně omládl.
1: Ne.
0: Nevšimla jste si?
1: Ne.
0: My si teď připadáme jako zamilovaní studenti. Já si třeba vůbec nedovedu představit, že byste si takhle s Čestmírem říkali vy.
1: To máte pravdu. Myšáku, to jsem mu teda neříkala. Já mu říkala ptáčku. A on mi říkal, voliéro, ole, o, voliéro, pojď ke mně, lásko má.
0: Voliéro?
1: Ano, voliéro.
0: To jako...
1: Ne jako, to bylo realistické označení.
0: To si teda nedovedu vůbec představit.
1: Vy si toho nedovedete představit asi víc, myšičko.
0: No, nechme toho, paní Hodlová. Můžete mi říct, jak se budete stavět k tomu, až vám navrhne ten rozvod?
1: Pochopitelně, že nebudu stát v cestě vašemu štěstí.
0: Myslíte to vážně?
1: Když se tak milujete, lásce se přece poručit nedá. Nedá.
0: Takže vy opravdu... A víte, že jste mi byla vlastně od začátku sympatická. Kdybyste nebyla Čestmírova žena, tak...
1: Doufám, že si nás nechcete vzít oba. To by mohlo jít z naší strany o adopci.
0: To je, s váma je celkem legrace, fakt.
1: Mám toto setkání brát jako... oficiální předání. Já jen, abyste pak později nevznášela reklamaci, že jste ode mě získala aušus.
0: Prosím.
1: Skoro bych vám doporučovala vzít si tušku a papír, slečno Hniličková, a psát si.
0: Notýsek?
1: Bude toho víc. Máte tušku?
0: Nemám papír.
1: Tak si to aspoň pamatujte. Tak. Hodl musí mít každý den čistou, vyžehlenou košily. A to s kravatou, ponožkami, ladícími se sakem. On totiž hodl vůbec nemá vkus. Všimla jste si? Hlavně v poslední době. To je hrůza. Tohle mu třeba vůbec nedělala Květa a za týden jsem hodla měla zpátky.
0: Květa? Jaká Květa?
1: Jo, a brambory mu dělejte zásadně ve šlupce. Jo, musíte je předvařit nejlíp 7 minut. Mezitím si vyhřejete troubu a tam je potom dáte 12 minut. Jo, máte? 12 minut na plech. Rejži dělám 14 minut, aby šla pěkně od sebe. Špagety 12 a pak nechávám 4 minuty odstát. Budete si to pamatovat, Aneto? Jo, a kafíčko, abych nezapomněla, to je dost důležitý. Na 100 ml vrchovatou lžičku, špetku soli, špetku pepře a jo, a zaprášit lehce kakaem a skořicí. K tomu švestkový koláč, no. A myšák bude váš, teda aspoň na to odpoledne. No ne, on hodl... Dovede být vděčný. Když si s ním dáte tu práci, tak se k vám nakonec vždycky vrátí. Vrátil se mi i od Andreji, a to přesto, že Andra vymačkávala pastu na zuby vždycky od spodu. Ano, ano, slečno Hniličková. Hodl vyžaduje vymačkávat pastu vždycky od spodu, i tu z umělé hmoty. Když umělá hmota po vymačkání nedrží zarolovaná, nutno jí zakolíčkovat a obrátit víčkem dolů. Jinak máte s myšákem konec. On hodl je strašně na pořádek. To je někdy problém, to je někdy hrůza. Jak mu máte udržovat pořádek třeba v té jeho sbírce panenek, když mu na ně nesmíte ani sáhnout. Marcelka například, ty jeho panenky.
0: Co? Jaké panenky?
1: S tím se vám hodl nesvěřil. S tím se vám nesvěřil, Anetko. Ano, on sbírá panenky. Barbie. Jak přijde domů, hned spěchá k těm svým barbinečkám, převléká jim šatičky, pusinkuje je, sukínky, mašličky.
0: Prosím vás.
1: No, mně to připadalo taky hrozně uchylný, ale pak jsem dospěla k závěru, že je to lepší, když svlíká panenky, než někde nějaký ženský.
0: Ale to...
1: A divím se, že vám to ještě neřek. To s ním teda moc daleko nejste, řekl to i Editě.
0: Ale prosím vás, co to tu pořád jmenujete za ženský? Jaká Edita, Marcelka? Prosím vás, co by tím chcete namluvit?
1: To je další věc, kterou musíte hodlovi tolerovat. Jeho vedlejšáky. Jak mu dáte najevo, že žárlíte, uteče vám zpátky ke mně.
0: Chcete
1: to mám zjištění. Jo?
0: Prosím vás, vy chcete říct, že Čestmír...
1: To vám taky neřek.
0: Během vašeho manželství?
1: To vám taky neřek. Vy jste v pořadí 36. Ne, počkejte, promiňte, jsem se jak zamyslela. Ne, promiňte, 37. 36. byla Monika třetí.
0: Třetí?
1: Nebo čtvrtá, nevím, ale když budete všecko dělat, jak jsem vám řekla, budete ho mít vždycky nejpozději do roka zpátky.
0: A prosím vás.
1: No to víte, holčičko, je to pěkný mužský. Mít za manžela obtloustlýho funícího taťku, tak tyhle starosti nemáte.
0: No dobře.
1: Jo, to s hodlem. S hodlem, to je jiný milování. No, vidíte, nemám pravdu.
0: No, já...
1: No, zrovna včera.
0: Počkejte, on přece...
1: To slyšíte andělský chóry a hvězdné nebe nad hlavou a nemravný zákon v sobě.
0: No, to tady nevím, to opravdu.
1: Vypila jste mi moje víno, slečno Hniličková.
0: Promiňte, já ani nevím,
1: no,
0: že jsem...
1: No to nic, no to vám z rozčílení vyschlo, víte, děvenko. Hned vám objednám. Pane vrchní...
2: Je, podívejte se, ty chlapi. Ten mladší na vás může celou dobu oči nechat.
0: No, podívejte se, paní Hodlová. Je mi naprosto jasné, že se mi snažíte Čestmíra pomluvit, abyste nám překazila naši lásku.
2: Ale to
0: jenomže ne. To se vám nepovede, protože... My se s Čestmírem milujeme.
1: Jistě.
0: A Čestmír nemůže beze mě žít. A já vám stejně nevěřím ani slovo.
1: Jo, ještě jednu věc byste měla, holčičko, vědět.
0: No a neříkejte mi holčičko, já jsem náhodou dospělá žena.
1: Jak chcete?
0: Vykládejte si, co chcete. Víte, co jste? Jste normální, stará, zlá, nepřející ženská.
1: Takhle si ovšem hodla neudržíte, děvenko. Děláte mi vážné starosti. Počkejte, že on byl hodl váš první.
0: Co je vám potom?
1: Hned jsem si to myslela. Byl by z vás takový hezký pár. Ohromně by vám to spolu slušelo. Ano.
0: Vy jste ale cynická.
1: No ale, Anetko, chci jen, abyste byli s Myšákem šťastní. Jinak se mi hodl vrátí jako vždycky, a to přece nechcete ani vy, ani já. No ne?
0: No.
1: Je, podívejte, ty chlápkové. Teď už to ale vůbec nezastírají, že sem koukají. Že bysme byli tak okouzlující. Vypadá to, že se každou chvilku zvednou a budou sem. Co řeknem? Neznáte je náhodou? Podívejte se tam taky tak nenápadně jako já. Nenápadně.
0: To jsou moji bodyguardi.
1: Bodyguardi? Jaký bodyguardi?
0: Ale Čestmír nedal jinak, že mi na to setkání s vámi musí najmout bodyguardy.
1: Ne.
0: No, že prý byste mohla být taky nebezpečná, když jde o ně.
1: On mě zná.
0: No jistě, že byste mi taky mohla něco udělat, abyste o něj nepřišla.
1: Tak, promiňte, to snad není pravda. Ty mužský jsou ale namyšlený. Tak já se ho snažím někde udat a on No, oni si vážně všichni o sobě myslí, že jsou pupkem světa. No, řekněte. Řekněte, slečno Hniličko. No. No, on si teď leží někde na kanapi a čeká, že my dvě se budeme spolu o něj prát. Pane bože, to jsou ale blbci. No, řekněte, Anetko. No, řekněte.
0: Víte, že no. Jo? Tak to ty bodyguardy můžu vlastně klidně poslat domů, že jo?
2: Ne, jsou to docela pěkný mužský. No, podívejte se, takový urostlý. Všimla jste si? Co, abychom si udělali takový jako menší mejdán, spíš mejdánek.
0: Mejdánek?
1: Co?
0: Já nevím. Jak mi to víno stoupilo do hlavy, já moc nejsem zvyklá.
2: Nepotykáme si? No tak, Aneto, tak pojď. Na ženský práva.
0: Jo.
2: Když rovnoprávnost, tak rovnoprávnost. Máme co dělat obě, aby jsme vyrovnali skóre. Čestmír vede dvojciferným výsledkem. Je třeba přecházet do rychlých protiútoků a využívat každé příležitosti. No, nemám pravdu, Anetko.
0: No, jasně. A pro dnešek mu budou muset stačit jenom ty panenky.
2: Jo, ty jeho panenky i s kraječkama.
0: Jo.
2: Mám na ty tvoje bodíky kývnout já nebo ty sama?
0: Já a sama.

0: čest mi je? Můžeš mi líbat ručičky. Zase jsem tě z toho dostala. Ale pamatuj si, že tentokrát to bylo naposled. Ne, opravdu naposled. Já končím. Jistě. To, co jsi sliboval, samozřejmě platí. Ode dneška vedeš kompletně domácnost ty. Ano, celý rok. Ahoj.
1: Už 10 let nám láska slouží, anebo my sloužíme jí.

Páchne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já zas chuť tvých sladkých slin. Náš zvadlý květ už vypad z vázy.

zastavíme dravý prout. Já nebyla tvá jediná, ty znal si tolik jiných úst. Kdo bez hříchu je, ten ať soudí. I tajno snubná květina, když z rozkoší chce kvést a růst.

Už 10 let nám láska slouží a teď nám výpověď chce dát. Snad znavena poklidu touží, já bojím se jí na to ptát. Tak pojď, snad dá si ještě říct, my můžem před ní pokleknout, jen podívej, jak na nás kývá. Vždyť sami nezmůžeme nic, s ní můžeme tím proudem plout.

že ať se štěstí točí zády k nám. Já stále mám tě ráda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Dlouhá léta doprovázela tvář Jitky Molavcové malý televizní kabaret, vzpomínáte? Ona vlastně, Jitka, velkou část svého života věnovala práci pro děti. V rozhlase dokonce svého času převzala i roli pohádkového Hajaji a průvodce večerní pohádkou po panu Vlastimilu Brodském. No a kolik bylo těch nedělních pohádek, ani nepočítám. Tak třeba ta, kterou napsala paní Helena Sýkorová o Šumínu Šepotavém. Že nevíte, kdo to je? No tak, počkejte. Šumín Šepotavý to je vlastně drobounký vánek, který trochu šumí, trochu šepotá a taky trochu šišlá.
2: Tenkrát byl pěkný slunečný den. Mistr Arnošt vyhlédl z komínu a uviděl podivné stvoření oblečené v lehonké růžové hábitky. Cherubínek se zapletl do smotané komenické štětky.
3: Drží mě, drží. Pušť, štrošně mě ždržuješ. Musím rozfoukat čemínka sedmi krášek. No tak, dej si říct. Ach jo, nevidí, nešliší. Šereda, šeredna, voušata. Bratříčči, větříčči, pomožte mi.
4: Tady nemáš co dělat.
3: To já taky vím. Žabloudil jsem. Honil jsem se s brundibárem. Nekoukej a pomož mi.
4: Ukaž, Nešiko. Kdybys nelez po střechách, tak bys ses nezamotal. Zasloužil bys.
3: Šeš, vítr, cloumák, nebo fujavec, že jsi tak příšnej.
4: Hele, nedělej si ze mě šprťou chlata, uličníku. Nebo tě nechám a budeš tu viset jako zralá bluma. Jsi zdejší?
3: Nejšem. A ty?
4: Nejspíš si spad s nebe, že nepoznáš komíníka, co?
3: Nešpad.
4: Budeš asi kluk od komediantů.
3: Šem Šepotavý vánek Šumín. A přiletěl jsem. Mám křídla, nevidíš?
4: Ukáž. No, trochu jako křídla to vypadá. Ale pták nejsi.
3: Celého si mě ušmoural. Máš ošklivou barvu. To je tvoje vlastní?
4: Umažu se, protože pracuju, chytráku. Vymetám komíny. A moc rád bych věděl, co umíš ty.
3: O, spoustu věcí. Ševelím, šumím, šeleštím a šepotám.
4: Zapomněl jsi na šišlání.
3: Nemrač se, kominíku. My šepotavé vánky nemáme rádi pošmourné tváře. Když budeš chtít, přifouknu ti jinou barvu. Světle zelenou. Ta ti bude šlušet. Šeberu ji lístkům jarní bříže.
4: Opovaž se! Vždyť by si mě pletli s Hastermanem.
3: Tak ti aspoň pošipu kvítkem šeříku. Mám jich plnou kapšu. Budeš krásně vonět.
4: Přestaň!
3: Když ty ode mě nic nechceš.
4: Chci, abys odtud rychle zmizel. Ale opatrně, bosky to po střechách klouže.
3: My, šepotavé vánky, nepotřebujeme boty. Máme něžného ducha. A ten náš poznáší do výšek. Odletím, ale nejdřív vše ti musím odměnit. Když nechceš navonět, pošeptám ti sladký šen. Budeš je ti ždát při každém ušínání.
4: Takový mi šeptat nemusíš. Ten už mám.
3: Ždáš je ti o té šlečně, co vyhlíží támhle doleš okýnka.
4: Jak to víš?
3: Protože tam pořád pokukuješ. Je krásná a bílá, jako beránkové nebe.
4: Je, jenže o tom, že mě má ráda, se mi jen zdá.
3: Opravdová láška je moc těžká věc. Tu já přifouknout nedovedu. My, šepotavé vánky, umíme přifouknout a odfouknout jen věci lehonké a pomíjivé. Šlži, šemínka, pavoučí hedvábí, nebo taky šaže, dobrou náladu a sladká šlovíčka.
4: Je, tak to bych bral. Tu dobrou náladu a hezká slůvka. Víš, pro Albinku.
3: Na Vem si větrné peříčko. Když ho pohladíš, vykouzlíš si to všechno jako na povel.
4: Nakonec ti ještě uvěřím. Kluku povětrná.
3: A přijď mi povědět, jak to dopadlo. My, šepotavé vánky, šmetužeš vědavý na šťastné konče.
4: A kde tě najdu?
3: Tam, kam chodí větry špát. Na větrovišti.
4: Kde to je?
3: Na nejvyšším vršku

0: Otavý vánek zamával na rozloučenou a byl pryč.
1: Čekám na tebe celou věčnost.
2: Vždycháš jako Melužína. Co je s tebou?
1: Ach, můj milý šepotavý vánku, mám hlavu plnou těžkých myšlenek.
2: Slíbilš mi šťastný koneč a zatím šemnošíš jenže mé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečna.
1: Něco horšího. Zlobí se a vůbec mě nechce vidět. Jsem pro ně moc černý, navenek i uvnitř. A přitom bych pro ně udělal všechno na světě. I lavičku u komínu bych natřel na bílo, kdyby si to přál.
2: Taky pušť z hlavy. Co tě má čo trápit? Na světě je krásných děvčat havaděj. Bílé, růžové i světle modré. Pomůžu ti vybrat. Najdu ti třeba koštkovanou.
1: Mám rád Albínku.
2: Dej si říct. Šidíš ostatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Hezčí je lítat škvítku na květ, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, zkuší vyméšt i ze šrče.
1: Ale já si ji nechci vymést, chci si ji tam schovat na pořád.
2: Rád bych ti pomohl, komíníku, ale nespravedlivý hněv je ta největší věc, kterou znám. Dovede ho odfouknout jenom švištiveč, žvaný taky větrovouš. My, šepotavé vánky, s tím nic nešvedem.
1: A kdo je švištivec?
2: Vítr, šilný, jak funíčí bík. Když žafouká, duby šténají a oknice škřípají. Ale pozor, taky umí odnášet střechy a vyvračet stromy z kořenů. Musel bych ho probudit.
1: On je tady.
2: Tamhle, v té velké šluji. Ale moč se mi tam nechce. Ono s větrovoušem není radno si začínat. Vždycky po něm žuštane strašná špoušť a pašeka.
1: Šepotavý vánku, moc tě prosím, udělej to pro mě.
2: No, tak já jdu. Snad mu to nějak vysvětlím. Ale ty se přikrč. Ke škále. Komíníku a pevně se drž. Nebo tě odneše.
3: Z úkrytu za mohutným balvanem uviděl Arnošt Šumína, kterak zmizel v největší sluji. Po chvíli se odtud vynořil svištivec Větrovous. Byl to chlapík mohutný, zarostlý a zachmuřený. Za ním nesmělými krůčky cupital šepotavý vánek. A všechno kolem potemnělo.
4: Tak kde to je?
2: Tamhle, ve městě, v té přikrčené uliči. Ale prosím tě, foukej něžně.
4: Vy šepotavé vánky, od těch svých šepotů jste trochu přitroublé. Měl bys vědět, že svištivec Větrovous nefouká. Já burácím a všechno převracím.
2: Pořadil Bernardína. Ty jsi ale nešika. A taky jsi polámal kaštanům větívky a šetřepal květy. Na čem že teď budu houpat?
4: Na kopřivách. Ty ti tam nechám. Za to vyvrátím ten vysoký, pyšný dub a zatočím s ním ve vzduchu. O cože to dokážu?
2: Ne, ne, nech ho štát! Ty jsi ale kožišvět, slíbilš mi, že jen kapánek do ouška z zašvištíš té bílé šlečně a hned zaš půjdeš špát.
4: Když svištím tak pořádně a z plných plic.
2: Čo se šlíbí, to se má dodržet. Počkej, až zaše budeš potřebovat pošimrat na žádech a na čechrat v ouši. Uletím ti.
4: Větrovousovo slovo je jako skála, nemusíš se hned urážet. Vy šepotavé vánky, jste náramné cimplíny. Jdu na to.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Ten pořad, který jsem svého času tak rád poslouchal, se jmenoval Před písničkou smekni. Rozumí se před lidovou písničkou. Jitka Molavcová v něm vyprávěla o hudbě, kterou má ráda, a pokaždé měla ve studiu taky své kamarády a přátele, jako například Jaroslava Krčka a taky Alfreda Strejčka.
2: Vzpomínám si, že jsem mnohokrát slyšela a také četla, že už je lidová písnička přežilá, že pramen lidového umění vyschl, že lidové písně už se udržují jen uměle a tak dále a tak dále. Ale vždyť se stále znovu a znovu nacházejí mladí muzikanti a zpěváci, kteří lidové písně zpívají a hrají, kteří vědí, že je lidové umění věčný zdroj inspirace a kteří vědí, že tu lidová píseň vždy byla, je a Bůh dá i bude. Pánové, co takhle přivítat jaro?

0: Kdo začne?
1: Na jaře, když kvete sad, na slunci je každý rád. Včelky, housátka, děti, kuřátka, motýly a ptáci, i ti poškoláci, ti se všichni hrnou zas na sluníčko ven. Na světě je každý rád, když je krásný den. To je Josef Kožíšek a opět zhudebnění našeho kamaráda Pavla Jutkoviče. Trošku jsem mu to na začátku zkazil, Pavlíku, promiň, ale písnička tvoje je krásná.
2: A je skoro lidová.
1: A je skoro lidová.
2: No, přiznávám, že mám jaro velice rád, protože to je vlastně vzkříšení přírody. A když jsme teda v pořadu o lidové písni, tak mám rád všechno, co k jaru ty naši předkové vymysleli. Nejen písničky, ale říkačky třeba. Modlím se k tobě, strome zelený, ať tebe pánbů dobrým nadělí. A nebo třeba takové ty písničky, které zpívají o přírodě, o stromech. No, třeba tato. Zelenej se doubečku, ale jen pomaloučku, až ty se zazelenáš, jakou mi radolest dáš.
0: Nebylo by možné, abychom si nějakou písničku zaspívali společně? Přece společný zpěv je to nejlepší, co můžeme mít, spojuje nás v radosti a nedovolí nám myslet na nic špatného.
2: No, já bych jednu takovou písničku měl, takovou jarní. Je dosti stará, je dokonce renesanční, ale je velice jednoduchá. Myslím si, že ji zvládnu i posluchači, nejen my. A uděláme to tak, že až ji pustíme, tak hned pochopíte, že se tam vždycky něco opakuje. Tak při tom opakování se můžeme všichni přidat.
0: Dobře.

0: S Jitkou Molavcovou a Fredem Strejčkem teď ještě chvíli na závěr zůstaneme a rozloučíme se dnes společně s dřevěnou knížkou Vladimíra Preclíka. To je totiž asi Preclíkův nejznámější takový příruční slovník o dřevě, jak už nám často zevšednilo, že si ani nevšimneme. No? Žerť, ráhno, špricle, štokrle a mnoho dalších. Člověk si tak čte a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád vypráví příběhy nejenom o nich, ale taky o stromech a nebo třeba dřevěných příjmeních. Tak zase dobré dny, hlavně ve zdraví a někdy naslyšenou.
1: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Zásadně nestoupá do kopců, nešplhá do strání a skal se bojí jako vodník sucha. Tichem je tak prosycena, že by mohla být jeho synonymem. Roste rychle jako z vody a pod deštníkem jejich pružných prutů v dutinách kmene hnízdí ptáci. Vrba bývá trvale rozcuchaná. Mají rádi kluci a bývaly časy, kdy z vrby dokázali plést velikonoční přiléhavé pomlásky. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Denně kaštánek ohmatává bezděčně v kapse a těší se z jeho vyleštěného povrchu. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka, a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme.
1: Lípu, lipského, lipku, lipovce lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i...
1: Duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: A jdeme na...
1: Olivu, vrbu, topola jasanského, sosnu, jedličku, borovičku, javorského i javora.
0: Vzácně se vyskytuje...
1: Habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně...
1: Bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako...
1: Hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský...
0: Ale i...
1: Deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek...
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.